klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned. Když první láska vchází, když je klukům 15.

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poněvadž nemám Kanady,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

11. To jsem tady nadplán. A za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek Josef Zíma a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už podruhé. Promiňte mi, prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrobec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celý album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot. No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti, jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrávala len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto ji dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Buldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl zhráli klasy, trubka v dáli zavíz klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi, Věry Vajsarové, vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou více méně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z Dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No a tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi. Ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Výčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu

láské bezé pany jsou jako obraz malovaný, člověk by je samou láskou si. Hrdík jejich slečí v skutku, nadmet cukr nad jahutku.

každá pana česká, jako houpě růže hezká, to už jistě dávno kde kdo. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, přec velmi ráda se časem háda, což nemilá je věc, však sládne hned jak marmeláda, když se vtráda, jímá dnes. Pak je jako dítě milá, srdce by snad rozdělila, každému by dala z něho pozdě. Proto už se mnohým žiku, stejně jako do perníku,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zpěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester Skovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry Skovajsovy. On původem z Kladna, ony od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchači. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře. Vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No, je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z ne. Toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrému vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje,
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku se ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? Se dostanu k tomu soudu, no. To
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce.
2: Aha,
3: na hradě
2: a jak
3: Rožmberku.
2: Jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem.
2: Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl si, ne? A tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, ja? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na Damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty jsi nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí, to se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardník vás staví, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákový trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, brala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček. Já taky. A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internet, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
3: Mhm.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem odlu neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je ještě...
3: Já ne...
5: On to šikovně takhle narafičí,
3: to tak šikovně
5: vidíte,
3: manipuluji.
5: A ty si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo?
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo ano. nemůže, jak se tak on ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme ano, jiné ano, věci.
7: Ano, ale...
3: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nos, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte mi.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Ale co pak to se nepatří. Ale, až to zas tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to mě to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já jako futrál, jde o futrál.
8: Futrál Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak je to žertovní.
12: No ne.
8: To není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15.9. počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
2: Humoriáda.
3: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný?
3: Asi já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají.

0: vděčná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šaramantního kolegu.
1: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my pojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubelio, jubileum. Já znám Honzovičí, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to je, dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On jeho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já.

0: Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně, teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ano, ano. Muselo říct spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
1: Nevlastní otec, spiritus.
0: Spíš pěstoun.
1: Agens.
0: Cože?
1: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
0: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
1: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
0: To bych nevěřil, že tohleto odvážil.
1: Ježibabu tam dělal nádherně.
0: Tak ne Rusalku.
1: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
0: To máme jak jest.
1: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, je, jako, on je slepej, on má 19 dioptrií a on říká, a to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby do... A ten hrál
0: princ.
1: Prince.
0: Prince Hujeja.
1: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj. A Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
0: Jo, proto jako si tady není.
1: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudět, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali Gina, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
2: No. Zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
3: Děkujeme.
2: Ano.
1: Ano.
2: A já bych si přála pana Krampola.
1: Máme zapsáno.
2: Pane
1: Jano.
2: Děkuju vám.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
4: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla. A chtěla bych moc pozdravit paní Pavlínku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
1: Tak zkusíme si rozpomenout.
3: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád je. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
1: Malá princezna pozorovala, no jo.
3: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
1: Tak
3: ano.
1: Jo.
3: Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
1: Mm-hmm. Petro, jste
4: no,
1: tam ještě?
4: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
3: No jo,
4: tak ten obraz to mají.
3: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
1: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
4: Já jsem říkala pan Štercl.
1: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Děkujeme.
1: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
1: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
5: Ano.
1: Uvidíme, jak nám to dopadne.
5: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
1: A občas se nám objeví, tak jo, poslouchejte dál.
5: Není to moc.
1: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, Pavlíku, Božena, ze Žasku, zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
3: Děkuji.
6: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
1: Dobře.
6: Bude slunečný.
3: Děkujeme.
6: Děkuji.
1: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
7: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemotrology. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selanka, tak před léty, když mládec tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachova. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
3: Vepsali.
1: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krempol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
3: A teď jsme zvědaví.
1: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
3: No tak pusu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali. Bčko, bych to chtěla.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne, zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou. Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale ano. Jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Jo. Takový velký člověk a takový tak malý důchod.
7: No,
8: tak on si vypíše, on píše hodně, jo?
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte.
8: A jo, já už jsem to pochopil. Víte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chutky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku.
7: Jo.
8: Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetštok. Za chvíli zase fernetštok, pak ještě jeden. Ne. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Mm-hmm, tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Začíná kampaň Týden knihoven, program nabídne i 10 institucí v Libereckém kraji. Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut v Hrádku nad Nisou, řidič zranil 5 lidí. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásoby paliv už je teď napjatá. Opatření by ji podle mluvčího asociace Václava Lou mohlo jenom zhoršit.
2: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
0: Opatření budou zatím platit do konce října. Dnes začíná 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo téměř 10 institucí. Například Novoborská knihovna nabídne ve středu besedu se spisovatelkou Michaelou Klevisovou. Otevře se i knihovna v Libereckém severočeském muzeu, říká knihovnice Anna Kašparová.
3: Návštěvníci se můžou těšit v úterý na den otevřených dveří, kdy od 1 do 7 hodin bude knihovna otevřena široké veřejnosti. Program 2. října od 5 hodin jsme nazvali Návrat ke kořenům.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžká zranění, další 3 lehká. Všechny 3 zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Cestující na Jablonecku musí ode dneška počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava trati a přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárků bude možná jen do vyčerpání kapacity vozů. Omezení bude trvat do 9. listopadu. Více informací a výlukový řád najdou cestující na stránkách cd.cz.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká celý den jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19, vítr bude vát mírný od jeho východu. Rozptylové podmínky by měly být místy mírně nepříznivé, jinak dobré, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova, uzavírka potrvá do 20. října. Jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už tedy, znamená to v úterý 29. září, přejeme příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec. Včera si někteří užívali volno, někteří si užívali právě prodloužený víkend, anebo naopak, pro některé to byl den stejně jako každý jiný. Dnes už tedy standardně pracovní den, zmiňovali jsme úterý a k tomu se ale budeme moci ke včerejšímu datu, tedy k 28. září ve vysílání, ještě jednou vrátit. Byl to totiž den hlavně v tomto momentě pro věřící. Si včera připomínali svatého Václava. Do Staré Boleslavy proto přijeli tisíce poutníků uctít památku našeho národního patrona na tradiční pouť. A my se tam ostatně za okamžik v dnešní první reportáži vydáme. Přejeme tedy dobré ráno, přejeme hlavně příjemný poslech v naší společnosti. Od mikrofonu přeje také vydařené úterý Martin Kolín.

0: S písní Jany Kratochvílové Publikum, to jsem já, jsme měli možnost nejen si právě nestárnoucí písničku připomenout hned tedy v úvodu úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, ale také jsme celé dnešní vysílání odstartovali a vrátit se můžeme také ke včerejšímu dni na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy, totiž včera zamířili lidé z celé republiky. Připomněli si Den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili také slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá. Trasa vede přes Káraný, je to asi 13,5 kilometrů.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Kolik to zhruba váží?
2: To nemám představu, ale určitě se to pronese.
1: Takže vy střídáte se s ostatními poutníky?
2: Určitě, a v to doufám.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Takže samozřejmě všechny věci v životě jsou důležité, ale to nejdůležitější jsou ty hodnoty, které nám svatý Václav předal. Pomoc druhým, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, šli jsme pěší poutí.
1: Jak daleko to zhruba teda máte?
3: 10 km a 300 metrů.
1: Přímo takhle to máte od vlastního domu?
3: Ano, ano. Tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Křesťanské kořeny podle něj můžou být tím, co lidi v Česku i v Evropě spojuje.
4: Svatý Václav nám připomíná, že naše chápání lidské důstojnosti, odpovědnosti za slabé, ale i naše umění i pojetí vlády byly po staletí formovány biblickou a křesťanskou tradicí.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách, a to zejména v údolích, očekáváme ojediněle také mlhy, jinak bude po celý den převládat jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až místy 24 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni a ráno ještě tedy na jihu slabý, jinak mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž pro dnešek taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písni Lucie Bílé s názvem Fénix se můžeme alespoň na okamžik vydat také k odpolednímu času. Konkrétně zamíříme do 13. hodiny, kdy nabídneme pořad Alex a host. A samozřejmě se nabízí otázka, koho si Alex Minářová pozvala a hlavně na co se bude ptát.
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky a co by rodiče začínajících tenistů neměli podcenit? Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

0: co dnes připravili pro návštěvníky v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: 1 300 000 000 korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly nemocnice získat, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Loni se nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Otkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů. Turnov chce koupit od tamní tělovýchovné jednoty část sportovní haly za zhruba 10 milionů korun. Jde o část budovy ve Skálově ulici, kde jsou šatny a zázemí atletického klubu. Peníze bude město splácet. V Krajské vědecké knihovně v Liberci dnes lidé můžou navštívit akci Čti za nároďák. Jde o výzvu, která povzbuzuje děti i dospělé ke čtení. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvatskem je v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut čeká Anglie. Dnes nás čeká po celý den jasnou nebo skoro jasnou, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19, vítr bude vát mírný od jeho východu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Balackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy Lenka Marková a další zprávy dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. 5:32 k tomu tolik aktuální čas. Přejeme dobré ráno, hlavně tedy příjemný poslech právě úterního vysílání. A my když se budeme mít možnost společně už za okamžik podívat na ryze podzimní téma, můžeme jen doplnit, podzim je přece jen hlavním obdobím sklizně jablek. Tak jaká je letos úroda i s ohledem na jarní mrazy a letní sucho? Na to odpovíme už za okamžik v další reportáži.

0: Karel Černoch a s ním další písnička, která nám nezestádla. To bylo Zrcadlo v 5 hodin a 38 minut. Hlavně tedy přejeme, pokud jste si měli možnost užít prodloužený víkend, co nejpříjemnější návrat opět tedy k pracovnímu dni, a to k úterý s datem 29. září. To je zároveň i potvrzení toho, že podzim ten už nám jede naplno a podzim je třeba pro zemědělce obdobím sklízení nejrůznějšího ovoce. Letošní počasí bylo k sadařům a pěstitelům ale poměrně nemilosrdné. Na jaře totiž přišly mrazy, léto naopak bylo neobvykle horké a také suché. Jak se to podepsalo na letošní úrodě a co to bude znamenat pro zákazníky? To zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Podzim je tradičně sezona nejrůznějšího ovoce. V našem kraji, zvlášť třeba kolem Turnova, jsou to hodně jablka. Jaká je úroda, tak o tom už se bavím s místním sadařem Zdeňkem Ješkem.
2: Abych nezačal úplně pesimisticky, tak je to určitě lepší samozřejmě než před 2 rokama, kdy nebylo prakticky vůbec nic. Letos já mám teda 2 sady a v jednom teda tady okolí Doubí, tam nám to zmrzlo tak nějak všem, tam zbylo asi tak 25%, bych řekl. Tam se to asi tím pádem vyřeší samozběrem, na který to bude tak akorát stačit. No a pak mám 2. sad a tam se to teda nějakým zázrakem ty jarní mrazy vyhly, takže tam mám nějakých 75%, což si myslím, že teda oproti republice je letos nadprůměr, bohužel. No a takže si myslím, že jako do toho března přece jen budu prodávat i na prodejně. No.
1: A čím to je, že je ta úroda menší? Jsou to ty mrazy, ale přispělo k tomu třeba i sucho?
2: No, jsou to především ty mrazy. To sucho se tak nějak úplně na tom, řekl bych, nepodepsalo, ani na té velikosti, protože jak těch jablek je míň, tak zase logicky jsou trošku větší, takže a navíc jsem zjistil, že v jednom tom mém sadu, kde se docela urodilo, byl kdysi dávno nějaký rybník nebo jezero a to sice vyschlo, ale pořád je tam nějaká podzemní řeka či co, takže je to možná nějaká přírodní závlaha, takže i tam ty jablka jsou docela i kvalitní. Sucho navíc pomohlo v uvozovkách i tomu, že se nemuselo skoro vůbec stříkat na strupovitost, což je vlastně houba a jak víte, v lese v létě moc houby nebyly, tak to samý platí o ty strupovitosti, takže vlastně i tohle je trošku výhodnější, že ty jabka nejsou ani tolik stříkaný a jsou přeci jen čistý, ta strupovitost tam prostě není stejný.
1: Vy zároveň z těch jablek děláte i mošt, předpokládám, když je míň jablek, bude asi i míň moštu.
2: Moštu asi bude méně, nicméně zatím nějaký mošty tady mám a myslím, že ještě nějaký budeme dělat, ono se uvidí pak ke konci sklizně, jak tam budou zbývat ty jabka, takový ten nestandard nebo menší a takový, takže ty ještě namoštujeme, takže spíš ještě uvidím někde koncem října, ke konci sklizni, kolik toho moštu bude, ale nějaký tam ještě určitě bude.
1: Co to bude znamenat pro běžné zákazníky? Vy jste říkal, těch jablek je trochu míň, takže třeba tady na jaře budete kratší dobu, ale podepíše se to nějak i na ceně?
2: No, na ceně se to nepodepíše, tu cenu mívám vždycky od podzima až do jara stejnou, takže akorát asi tady úplně nebudu do května, ale třeba skončíme v březnu, dejme tomu, no, takže ta cena bude pořád stejná.
1: Shrnuje tedy letošní úrodu sadař Zdeněk Ježek.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 20 až místy 24 stupni. Na horách naměříme převážně mezi 16 až 19 stupni. Ráno, a to zejména v údolích, očekáváme ojediněle i mlhy, jinak ale po celý den jasno nebo skoro jasno. A pak, že to v Libereckém kraji neumíme. Ráno ještě zejména na jihu slabý, jinak mírný jihovýchodní vítr. Takový výhled tedy máme na úterý 29. září.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 10 minut nás dělí od 6. hodiny, pokud se probouzíte do nového dne, připomínáme 29. září v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec hlavně příjemný poslech. A teď už také za volanty zdravíme všechny motoristy a přejeme jim šťastnou cestu, a to ideálně bez technických komplikací. Někdy díky nim ale může vzniknout veselá vzpomínka. V našem zábavném pořadu dal jednu k dobru také moderátor a bavič Vladimír Hron.
1: Já jsem zažil, že jsem zastavil na D1, jedný takový, promiňte, děvčata, měla blond vlasy, a ta stála před svojí Škodou 120 a měla otevřenou přední haupnu a zírala do ní. Tak jsem zastavil, přišel jsem k ní a říkám, stalo se něco, a ona, já jsem vypadl motor. Normálně přísahám, stála tam, koukala do té díry, říkala, měl jsem vypadl motor, ale já jsem v zrcátku fakt nic neviděla. A teď to nejede. Já blbec, že mě nenapadlo nic jiného, říkám, prosím vás, neděste se, zavřete to. A říkám, já vám prozradím jednu konstrukční věc, kterou má jenom Škodovka. Jenom Škodovka. Oni totiž mají vzadu náhradní. A odvedl jsem jí dozadu, otevřel jsem jí to a říkal jsem, je malej, ale jede taky. Ona na to koukala a říká, já mám ještě jeden. A říká, máte ještě jeden, zkuste to nahodit. Měla samozřejmě od rozdělovače upadlej, ten tak se jim to tam přidělal. A ona říká, Ježíš Maria, to bude manžel koukat, co koupil. A odjela domů.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na obchvatu Lvové na Liberecku budou dělníci pracovat i přes zimu. Začal týden sociálních služeb. V katedrále svatého Víta se dnes sejde 7 klíčníků k uložení korunovačních klenotů. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Výstavba obchvatu Lvové u Jablonného v Podještědí na Liberecku poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnic a dálnic není k zimní přestávce důvod. Stavbaři budou pracovat na rovném úseku přes Lvovou, odkud odstraní stávající povrch, protože se změní výška silnice. Pro dopravu zůstane průjezd Lvovou zachovaný, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Ještě před zahájením zimního období bude část komunikace převedena na dočasnou, která se tuto chvíli buduje od čerpací stanice Orlenu až po tu první zatáčku před Lvovou, ale furt bude silnice průjezdná 1+1 s vyšší opatrností a sníženou rychlostí.
0: V Česku začíná týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Ratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Janu Fričové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. Dnes ho zahájí výstava s názvem 50 odstínů dobrovolnictví. Pomáháme tam, kde je potřeba.
3: Program město připravilo pro zájemce i odborníky. Lidé budou moct například při dnech otevřených dveří nahlédnout do jednotlivých organizací poskytujících sociální služby. Dobrovolnická organizace Červený trpaslík taky na sobotu 3. října připravila orientační pochod Jablonecké moře pomáhá u přehrady Mšeno. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Do energetického společenství v Liberci se za prvního čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu. Zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Zhruba šestinu vyrobené energie spotřebují městské budovy. Zbytek se v rámci společenství nasdílí do dalších míst. Jak uvedl náměstek primátora Vojtěch Prachař, zvolený za hnutí ANO, nově odběratele město hledá. Příštím roce chce magistrát instalovat na své budovy dalších 9 solárních elektráren. České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká přes den jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle počítejte s mlhami, teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho východu, rozptylové podmínky by měly být dobré, teď ráno ještě místy mírně nepříznivé a bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 6. hodině 29. září v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec vás i v tomto čase zdraví od mikrofonu Martin Kolín. Budeme se mít možnost za okamžik vydat nejen do studijních let, ale také do zahraničí. Zájem českých škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus totiž roste. Možnost vycestovat přitom mají už žáci základních a středních škol a právě teď se můžou začít připravovat na výjezdy. Přiznám se, téma pro mě osobně velmi blízké, neboť i já jsem měl možnost v podstatě dvakrát v rámci projektu Erasmus Plus vycestovat a vždy to byl výjezd tedy na zahraniční praxi bohatý na zkušenosti a samozřejmě také zážitky. Za okamžik ale odpovíme i na otázky, co studenty čeká a jak se hlavně do programu zapojit. To prozradíme tedy za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.

0: S Václavem Neckářem na začátku další hodiny úterního dobrého rána s datem 29. září. Myslíte, že studijní program Erasmus Plus je jen pro vysokoškoláky? To je totiž omyl. Do zahraničí můžou vyrazit už děti ze základních a středních škol a čeští studenti o takové výjezdy stojí čím dál víc. Je to příležitost poznat nové spolužáky, jazyk i způsob výuky. Takže jestli jste student a říkáte si, že by vás studijní pobyt v zahraničí lákal, právě teď je ten správný čas zjistit, jestli je podporuje i vaše škola.
1: Já jsem tam měla primárně s tím záměrem, že jsem si myslela, že si hrozně moc lepším angličtinu a že tam jdu hlavně kvůli tomu jazyku.
2: Daniela ze třetího ročníku Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi v angličtině. Největší přínos pobytu ale vidí jinde.
1: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
2: Podmínky výběru si každá škola stanovuje sama. Adéla, třetěčka z gymnázia ve Vysokém Mýtě, třeba psala motivační dopis a rozhodovali i známky a docházka. 5 týdnů pak strávila ve Francii, kde kromě vybraných předmětů doháněla i učivost české školy. To pro ní bylo nejnáročnější.
3: Hlavně ta časová organizace, protože ta škola tam byla do 6 a ještě se musela přitom stíhat tu svoji českou.
2: Adéla nicméně dodává, že pobyt není jen o škole a povinnostech. S ostatními studenty i hostitelskou rodinou vyráželi také na výlet lety a poznávali okolí.
3: Jsme bydleli kousek od oceánu, takže jsme chodili surfovat, tak to mě hodně bavilo.
2: Zájem studentů o podobné zkušenosti roste. Nejčastěji míří do Španělska, Německa nebo Francie. Školy můžou nabídnout krátkodobé i dlouhodobé výjezdy. Nejdřív ale musí požádat o akreditaci. Menší školy se přitom můžou spojit s většími nebo se zřizovatelem, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
4: Když je koordinátorem zřizovatel, tak to už nie je len o tých samotných výjazdoch, ale môže tam reagovať na nejaké vzdelávacie potreby škôl v danom regióne.
2: A když škola s žádostí uspieje, získá na výjezdy studentů grant. Biskupské gymnázium v Brně se do programu zapojuje dlouhodobě. Za posledních 6 let tak vyslalo do zahraničí téměř 60 žáků, říká koordinátor programu Jiří Vondra.
5: V minulosti ten grant byl docela vysoký, ale s tím, jak přibývá počet akreditovaných škol a ten rozpočet celkový zůstává stejný, tak se ty granty bohužel trošku snižují.
2: Loni se do programu zapojilo více než 830 mateřských, základních, středních a středních odborných škol a učilišť. Letos přes 900. Ne každá ale poslala do zahraničí studenty. Některé vybrali učitele. I ti se totiž mohou programu Erasmus Plus zúčastnit. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Liberci se nám přeci jen a také Libereckém kraji vrátilo, myslím si, velmi příjemné počasí, teploty 20 až 24 stupňů, na horách dnes 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno ještě ojediněle mlhy, jinak ale jasná nebo skoro jasná obloha, přechodně může být až polojasno. Biozátěž mírná, na jedničce, ráno zejména na jihu slabý, jinak mírný, jihovýchodní vítr.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.

0: S jakým omezením by měli dnes počítat cestující na Jablonecku? Ten to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dnes odpoledne bude sněmovna jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Dnes začíná 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo téměř 10 institucí. Cestující na Jablonecku musí ode dneška počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem, informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava tratí a přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Lidé ze Stráže pod Ralskem na Českolipsku můžou dnes navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří od 8 do 12 hodin a potom od 13 do 15 hodin uvidí seniori a jejich rodiny nejen společné prostory, ale také byty. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou přesunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku. Přes den jasno nebo skoro jasno a ráno ojedinělé mlhy, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici druhé třídy číslo 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kivadlově jedním místním pruhem. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minut 29. září v kalendáři a úterní dobré ráno, to nám pokračuje i v tomto čase hned po zprávách Lenky Markové. Za chvíli pro vás budeme mít opět pokračování naší zářijové řidičské abecedy. I dnes tedy přidáme rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A i dnes nás samozřejmě před 7 hodinou čeká cesta za těmi vůbec nejmenšími, tedy za předškoláky. Co budeme řešit s nimi, to se právě v závěru vysílací hodiny na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte.
3: Mám prostě od

0: Karel Gott a s ním další písnička, která nám nezestárla za tónu písně Nápoj lásky číslo 10 nám tedy pokračuje úterní dobré ráno a to na vlnách Českého rozhlasu Liberec. My se tedy můžeme i v tomto momentě, to znamená 9 minut po půl sedmé, podívat na silnice. I dnes máte možnost osvěžit si společně s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabídneme tedy jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o takzvané záchranářské uličce. Slovo má už Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si společně povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. V tomto případě hlavně ale popřejeme na silnicích šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také v podstatě na začátku pracovního týdne, dnes tedy ale v úterý díky státnímu svátku 29. září očekáváme v Libereckém kraji, myslím si, velmi příjemné počasí, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni a jen doplňme, ráno, a to zejména v údolích, očekáváme ojediněle mlhy, jinak ale bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha, přechodně může být až polojasno. V ranních hodinách zejména na jihu slabý, jinak mírný jihový východní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž mírná, tedy na jedničce.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Půjdete-li dnes nějakým parkem nebo lesem, zastavte se pod dubem a rozhlédněte se. Neříkám to jen tak náhodou, dnes je 29. září a to slaví svátek Michal. S tímto obdobím a jménem se také pojí pranostika, která souvisí s příchodem a podobou zimy. Tak třeba padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Nebo v jiné podobě, žaludli do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává. Tak samozřejmě na zimu si ještě počkáme, ale teď už se vydáme rovnou za dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co jsou žaludy?
2: Žaludy je takový hnědý věž a rostete na stromech.
1: A jak se jmenuje ten strom?
2: Žalud.
1: Dub. A jak vypadá dub?
2: Je to černý a já už dál nevím.
3: Dupa.
1: Ne dupa.
3: Ale dupa, protože je to dub.
1: Dá se z těch žaludů něco uvařit?
3: Nevíme přesně, ale dá.
1: Třeba polívka?
3: Ne.
2: To je jídlo jenom pro zvířátka.
3: Nějaký prasata.
4: Ve velké.
2: A ještě ježek.
1: A co je žaludek?
3: Malý.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Začíná výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku. Turnov bude příští rok slučovat všechny školky a dvě základní školy. Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Na trati mezi Josefovým dolem a Smržovkou na Jablonecku musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Trvat bude do 9. listopadu. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava kolejí nebo rekonstrukce přejezdu v Jeřetíně pod Bukovou. Vlakové spoje nahradila autobusová doprava.
4: Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárku je možná jen do vyčerpání kapacity autobusu a omezený je i počet přepravovaných jízdních kol. Skupiny na 20 lidí a cestující na vozíku si musí cestu dopředu objednat. Výlukový jízdní řád, umístění zastávek a další informace najdou cestující na adrese čd.cz. Z Jablonecka Adela Jindrová, Český rozhlas.
2: Všechny mateřské školy v Turnově budou během příštího roku pod jednou institucí. Novou zřizovací listinu schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Instituce se bude jmenovat Mateřská škola a Základní škola speciální Turnov. Školky budou mít pravděpodobně od příštího školního roku jednoho ředitele nebo ředitelku. Je to reakce na záměr vlády.
5: Ministerstvo školství chce, aby každá škola měla minimálně 180 dětí kvůli úsporám. Pod jednu instituci v Turnově budou patřit mateřské školy, včetně Waldorfské a školy Sluníčko, kam chodí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho město slučuje i základní školu 28. října a základní školu Turnov Mašov. Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. Dva z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče obvinili z ublížení na zdraví, z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou platit do konce října.
3: Počasí.
2: Dnes nás v Libereckém kraji čeká přes den jasno nebo skoro jasno, ráno ještě ojediněle počítejte s mlhami. Teploty 20 až 23, na Českolipsku mohou teploty vystoupat až ke 24 stupňům, na horách 15 až 18, vítr bude vát mírný od jeho východu, rozptylové podmínky by měly být ráno ještě mírně nepříznivé, jinak dobré a bio je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulici v aleji v Jablonci nad Nisou havarovalo osobní auto s motorkou. Na místě je policie, úsekem projíždějte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď už tedy 4 minuty po 7 hodině. My jsme rádi, že i během úterý posloucháte Český rozhlas Liberec. V tomto čase připomínáme také dnešní datum, tedy úterý, a to 29. září. Patrně fakt, kterého si všimli fanoušci českého fotbalu, je ten, že nám pokračuje ligová přestávka. Na druhé straně pokračuje také reprezentační fotbal. A čeští fotbalisté už jsou momentálně připraveni na další zápas Ligy národů, v tomto případě proti Anglii. Právě za reprezentačním týmem se společně vydáme také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to už je za okamžik v další ranní reportáži.

0: Jen se přiznej, že ti scházím. To je možná věta, kterou si řekli někteří fotbaloví fanoušci a příznivci ligového fotbalu, včetně tedy mé maličkosti. Na druhé straně v čase 11 minut po 7 hodině se vydáme také za reprezentací. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa se v Praze představí po 7 letech a výběr kouče Denny by na poslední vzájemný zápas určitě rád navázal.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je strana!
2: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debitant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
3: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo by to pro nás určitě hodně.
2: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem. Na Anglii by ale už měl být k dispozici.
3: Cítím se skvěle. Jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže se cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
2: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon, proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
2: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes příjemné, a to mezi 20 až 24 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno ještě tady zejména v údolích ojediněle mlhy, jinak ale jasná nebo skoro jasná obloha, přechodně tedy až polojasno. Ráno na jihu slabý, jinak mírný jihovýchodní vítr. Na horách se místy ve Frýdlantském výběžku objeví vítr, tedy čerstvý, a biozátěž mírná taktéž na jedničce.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Signál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin. Jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dnes se do Koruníka komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí více. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů. V Česku začal týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Vratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Jany Frečové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. V Krajské vědecké knihovně v Liberci dnes lidé můžou navštívit akci Čti za národák. Jde o výzvu, která povzbuzuje děti i dospělé ke čtení. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvatskem je v pražském Edenu ve 20:45 čeká Anglie. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, ráno ještě ojediněle počítejte s mlhami. Teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 a vítr bude vát mírný od jeho východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 2. třídy číslo 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním místním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už tedy 7:32, za námi další zprávy dobrého rána, které pro nás připravila Lenka Marková. Co nabídneme v následující půlhodině ranního vysílání, už za okamžik další aktuality Libereckého kraje standardně, bez toho, aby rozhodně dobré ráno nemohlo být. Stejně tak to bude v případě telefonátu meteorologům. I v této půlhodině budeme mít možnost tedy meteorologům zavolat a právě s nimi počasí probrat. A chybět v závěru hodiny nebude ani návrat opět o 100 let nazpět.

0: Asi spíše řečnice a otázka v podání Petra Nováka ve stejnojmenné písni Co je to láska? Nevím, jestli na tuto otázku najdeme odpověď. Na co ale najdeme odpověď je na to, co se momentálně děje v Libereckém kraji, tak jak jsme slíbili, že doplníme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vydat se můžeme na web města Rokytnice.cz, právě tamní vedení, tedy vedení Rokytnice nad Jizerou, vyhlásilo hlasování, a to do participativního rozpočtu. Od občanů vzešly celkem 4 návrhy. Každý hlasující má k dispozici 2 pozitivní hlasy a 1 negativní hlas. Jen doplňme, hlasovat můžete do 5. října. Odkaz najdete přímo na stránkách města, odkud jsme tedy tuto informaci čerpali. A vydat se můžeme i na web lučany.cz. Právě na stránkách Lučana nad Nisou jsme totiž našli pozvánku, a to na koncert dětského pěveckého sboru Zvonky, který se uskuteční 2. října, a to od 18 hodin v kapli svatého Jana a Pavla na zámku Sviany. Pokud chcete využít hromadnou cestu na tuto akci, přihlásit se je potřeba právě v městské knihovně, a to u paní Heleny Sejkorové do konce září. Tak v případě, že se budete chtít bavit hudbou a podpořit právě mladé nadějné umělce, věříme, že v tomto směru jsme dobře poradili. Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Dobré ráno hlavně ale přejeme vám, a to našim posluchačům. A už za okamžik se společně ve vysílání podíváme také na počasí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také během úterního dobrého rána jsme slibovali telefonát meteorologům a proto ve vysílání můžeme z Českého hydrometeorologického ústavu přivítat paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, začneme u dnešního dne. Věřím tedy, že budeme navazovat na to počasí, které jsme měli možnost o víkendu si užít. Je to tak? I dnes tedy budeme moci počítat pravděpodobně s nějakým babým létem?
2: Ano, ten charakter počasí bude pokračovat i dnes, bude slunečno a také teplo přes den, teď po ránu, ale ty teploty jsou opravdu velmi rozdílné napříč krajem. Nejchladněji máme na stanici v České Lípě, tam jsou to necelých 5 stupňů, naopak nejtepleji ve Friedlandu, tam už je to přes 15, na horách je to potom nejčastěji mezi 10 a 7, takže se to opravdu odvíjí od toho, jak kde pofukuje vítr a také se na údolí nebo výše položené místem.
1: Když se společně podíváme trochu dopředu, tedy na ty nadcházející dny, přijde tam nějaký zlom nebo naopak ještě třeba chvíli právě tento charakter počasí vydrží?
2: To počasí by většinou mělo být poměrně stabilní minimálně do konce týdne, ale vypadá, že bude pokračovat i minimálně na začátku příštího týdne. Nějaká ta změna přijde v podobě rozpadající se studené fronty během čtvrtka a pátka, ale srážkami se vůbec neprojeví, spíše jenom s většinou oblačností a teploty by i tak měly zůstat poměrně vysoko.
1: Myslím si ale, že to jsou dobré zprávy, které nám tedy na v podstatě zkráceném začátku pracovního týdne předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Klára Bubnová. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mám také pěkný den, naslyšenou.
0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Vítám vás u předposledního zářijového listování v našich novinách. Dnes se podíváme na 29. září roku 1926. V Liberci se tehdy rozhořel nevídaný a pro dnešní dobu asi až úsměvný spor o tom, jak mají mít zdejší živnostníci napsaná jména na svých obchodech.
2: Byla to tehdy velká aféra. Jednatel jednoho z nacionálních svazů, pan Vili, říkejme mu třeba, podal oficiální stížnost na politickou okresní správu. Všiml si, že někteří čeští obchodníci se snaží jít německé klientele naproti a píší svá jména v poněmčené podobě. Třeba vyhlášený čalouník Franz Schreier měl své jméno na štítu napsáno se SCH, tedy Schreier v německé podobě. Majitelka obchodního salonu Anna Marišková zase nahradila české hlásky německým SCH nebo I.
1: To, co se nám na první pohled zdá jen jako drobnost pro lepší výslovnost názvu, v oblasti s převahou německy mluvícího obyvatelstva mělo jedno právní úskalí a na něm si jednatel Vili smlsnul. Obchodníci úpravu jména na štítu provozovny hrubě porušovali tehdejší živnostenský řád.
2: Buďme konkrétní a buďme přesní, byl porušen paragraf 44. Ten jasně udával, že jméno firmy muselo být psáno úředně správně. Jednatel Vili se pak v novinách ostře ohrazoval proti tomu, že v řádném státě musí být řádný pořádek a cizí pravopis na českých jménech, že působí trapně a samozřejmě porušuje paragraf.
1: Měl nebo neměl pravdu? Každopádně naši předkové tehdy u ranní kávy živě debatovali, zda jde o zbytečnou úřední šikanu nebo o nutnou obranu jazyka. Podle mě je to zajímavé a ukazuje to, jak citlivá tehdy národnostní otázka v Liberci byla a to šlo jen o jméno na štítu prodejny.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na obchvatu Lvové na Liberecku budou dělníci pracovat i přes zimu. Jízdní řády sezónních linek v Libereckém kraji se od tohoto týdne mění. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě, kabinet hlasování zřejmě ustojí. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty v Libereckém kraji vystoupí na 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Výstavba obchvatu Lvové u Jabloného v Podještědí na Liberecku poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnic a dálnic není k zimní přestávce důvod. Stavbaři budou pracovat na rovném úseku před Lvovou, odkud odstraní stávající povrch, protože se změní výška silnice. Pro dopravu zůstane průjezd Lvovou zachovaný, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: Ještě před zahájením zimního období bude část komunikace převedena na dočasnou, která se v tuto chvíli buduje od čerpací stanice Orlenu až po tu první zatáčku před Lvovou, ale furt bude silnice průjezdná 1+1 s vyšší opatrností a sníženou rychlostí.
3: Cestující v Libereckém kraji musí od tohoto týdne počítat se změnou v jízdních řádech. Oznámila to společnost Corit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola. Například linka 79 z Liberce na Ještěd pokračuje o víkendech až do začátku listopadu. Autobusy linky číslo 650, které jezdí z Frýdlantu přes Hejnice až na Smědavu, budou pokračovat ve stejném víkendovém režimu, jen bez možnosti přepravy kol. Konkrétní změny najdou lidé na stránkách idol.cz. Lidem v Jablonci nad Nisou zbývají poslední den do ukončení registrace na dražbu pamětních medailí. Zájemci se můžou přihlásit nejpozději ve středu, tedy zítra, 30. září v poledne. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Pamětní medaile ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město se bude dražit 8. října v budově bývalých městských lázní. Výtěžek poputuje na opravu budovy. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi zvolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
6: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
3: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra.
4: Počasí.
3: Přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno, ráno ještě ojediněle počítejte s mlhami, teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho východu. Rozptylové podmínky by měly být dobré, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 279/11 u Příšovic na Liberecku stojí porouchané nákladní vozidlo a překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno pokračuje, 4 minuty po 8 hodině a 29. září v kalendáři. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví i v tomto čase Martin Kolín. A my se budeme moci za okamžik podívat také na akci s názvem Týden knihoven. Ten ostatně začíná, jen doplňme, že je pořádaný svazem knihovníků a informačních pracovníků. Zapojili se do něj také knihovny z Libereckého kraje a podrobnosti, které to se dozvíte už za okamžik, tedy v další části našeho ranního programu. Přejeme nejen dobré ráno, také příjemný poslech a hlavně pokud možno ještě poklidné ráno právě ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: úvodu další vysílací hodiny to byl Jiří Korn a s ním další písnička, která nám nezestárla. Tvé stopy v písku, ta nám dozněla 11 minut po 8 hodině. Víte, že Česká republika má jednu z nejhustších sítí knihoven v Evropě? Podle Národního institutu pro kulturu jich je asi 5100, téměř 200 z nich, poté v Libereckém kraji. A už po 30. se na podporu knihoven uskuteční kampaň Týden knihoven. Začíná dnes a zapojí se do ní i několik knihoven právě v našem kraji. Celý projekt a jeho program blíže představí také redaktorka Anna Podhorná, kterou už v tomto čase vítám také ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je to tak, první ročník uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků v roce 1996. Stálou součástí je třeba i vyhlášení státní ceny knihovna roku.
0: Zmiňovali jsme název kampaně Týden knihoven, tak v čem ten projekt spočívá?
1: Podle předsedy svazu Romana Hájka je cílem podpořit knihovny a ukázat jejich čím dál důležitější roli ve společnosti. Zároveň chce v době průzkumu poklesu čtenářské gramotnosti ukázat čtení jako činnost, která přináší radost. S tím souvisí i motto letošního ročníku. 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Na programu jsou besedy, přednášky, bazary knih, výstavy nebo dílny. Po celé republice se do kampaně zapojí asi 400 knihoven. V Libereckém kraji téměř 10.
0: Tak cíl už tady známe. Jaký program si knihovníci právě v našem kraji připravili?
1: Na programu jsou hlavně besedy a přednášky. Třeba dnes v Semilské knihovně bude od 10 hodin dopoledne přednáška o Božině Němcové. Zítra se v knihovně v Novém Boru uskuteční beseda se spisovatelkou Michaelou Klevisovou. Ale třeba Českolipská knihovna si na zítřek připravila divadelní představení pro děti. Dveře do knihovny se otevřou i v Severočeském muzeu v Liberci. Dnes od 13 do 19 hodin v rámci dne otevřených dveří a v pátek bude pro návštěvníky připraven program Zpátky ke kořenům. Popisuje ho knihovnice Anna Kašparová.
2: Budeme pracovat s jednou takovou materií, která byla takovým denním chlebem v knihovnách umělecko-průmyslového typu, jako je ta naše. Jedná se o takzvané umělecko-historické předlohy. No a k těm si krátce něco řekneme a pak dostanou papír, tušku, případně pastelky a můžou si obkreslovat, vybarvovat.
1: Do akce se zapojí i Technická univerzita. Ve čtvrtek nabídne scénické čtení knihy Herec Jakuba Kubáníka. V pátek knihospodský kvíz. A univerzitní knihovna také rozhodla o amnestii. Celý týden bude odpouštět pokuty za opožděné vracení výpůjček.
0: A co krajská vědecká knihovna v Liberci? Připravila něco speciálního?
1: Ano, v knihovně si zájemci mohou vyrobit knižní miniatury, děčtí čtenáři se budou moct zaregistrovat zdarma. A dnes tu zahájí celorepublikové turné projekt Čti za nároďák a zahájí ho herec Jakub Kohák. Projekt si klade za cíl podporovat čtenářství a ukazovat, jaké přínosy má čtení pro jednotlivce i celou společnost. Uskuteční se třeba odborné fórum pro učitele nebo talk show.
0: Tak ať už patříte mezi milovníky knihy, anebo naopak o knihu narazíte velmi sporadicky, myslím si v tomto momentě možnost užít si právě kampaně Týden knihoven by mohlo být to pravé ořechové. Ostatně o její podobě nejen v Libereckém kraji nás v ranních hodinách informovala redaktorka Anna Podhorná. My děkujeme za informace, přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin, k tomu 17 minut a my můžeme nastínit, jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teplotně 20 až 24 stupňů, na horách mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno se zejména ještě v údolích ojediněle vyskytnou mlhy, jinak ale bude převládat jasno nebo skoro jasno. Přechodně může být až polojasno. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Zdraví vás Český rozhlas Liberec, a to i 10 minut před 8:30. Čas poznat, komu hrozí srdeční selhání a zasáhnout ještě předtím, než se objeví první příznaky. A u těch, kteří už jsou nemocní, léčit kromě samotného srdce také obezitu. Tímto směrem se vydávají nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i v Česku. Můžou tak ovlivnit stovky tisíc pacientů, i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí. Zdůrazňují to kardiologové u příležitosti Světového dne srdce.
1: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
1: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně.
2: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhle tu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost. Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
3: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny a my už to děláme od ledna tohoto roku.
2: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.

0: Zatím bez komplikací běží stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé obalovny v Českém Dubu na Liberecku. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerií Libereckého kraje hotové do konce příštího roku. Stavbaři proto pracují i o víkendech. Turnov chce koupit od tamní tělovýchovné jednoty část sportovní haly za zhruba 10 milionů korun. Jde o část budovy ve Skálově ulici, kde jsou šatny a zázemí atletického klubu. Peníze bude město splácet. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Dnes nás čeká v Libereckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 a vítr bude vát mírný od jeho východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V ulici Tomáše Garrigua Masaryka v Novém Boru na Českolipsku stojí porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením, vozidlo překáží, na vozovce projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik další zprávy Lenky Markové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec 8 hodin 32 minut k tomu. Pokračujeme nejen v dalších písních, hned tedy po zprávách nabídneme jednu filmovou, konkrétně Sladké mámení a s ní také Helenu Vondráčkovou, ale už za okamžik nás čeká také pokračování tradiční věci v podobě dobrého rána, tedy krimi příběhu. Policie totiž hledá svědky, kteří zahlédli pachatele vážného činu. Co konkrétně se stalo a kdo by případně mohl tedy přiložit ruku k dílu, to se za okamžik v podání Miroslava Holubce na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Další připomínka nestárnoucí písně, to byl Radek Tomášek a s ním píseň Zpíval jen rock'n'roll, nic víc v 8 hodin a 38 minut. Pro nás také možnost vrátit se do roku 1978. Jen tak mimochodem můžeme se s tímto rokem také vydat na televizní obrazovky. To totiž poprvé měli možnost diváci spatřit premiéru seriálu Nemocnice na kraji města, a to podle scénáře Jaroslava Dítla. Tak jenom takový decentní návrat do roku 1978. Někteří možná dychtivě čekáte na to, co pro nás dnes Miroslav Holubec připravil. A začneme v první řadě lehkou citací textu Jiné písně. A co děti, mají si kde hrát? Na Českolipsku určitě, alespoň to tak vypadá v našem dnešním krimi příběhu. Nebezpečnou událost na železniční trati nám tak přiblíží Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Kdo si hraje, nezlobí. Tak tohle vysvětlujte strojvůdci osobního vlaku společnosti D. Länderbahn, který minulou středu projížděl po trati pod českolipským sídlištěm Sever. Když totiž souprava vyjela ze zatáčky, všiml si na poslední chvíli několika kamenů úhledně vyrovnaných na kolejnici. Okamžitě použil rychlobrzdu a zabránil tak větším škodám. Takhle to nejhorší odnesla jen přední kola. I tak je škoda odhadem za nějakých 100 000 korun. Policie teď pochopitelně hledá ty, nebo toho, kdo na koleje kameny umístil, a obrací se na veřejnost, což je docela důležité. Nejde o to někoho potrestat. Pokud to byly děti, je potřeba vzít si je stranou a vysvětlit jim, případně i jejich rodičům, pokud to sami nevědí, že takový forek z kameny není to samé, jako když si pro štěstí necháte přejet minci, ačkoliv ani to není moc dobrý nápad. Důležité je, že taková legrace nemusí skončit jen škodou na kolech vlaku. Může se klidně stát, že vlak kvůli překážce vykolejí a pak nejdou škody do tisíců nebo statisíců, ale do milionů, či spíše desítek milionů. To už by asi běžné kapesné nepokrylo. A to mluvím jen o hmotné škodě. No a jestli to nebyly děti? Co když se tak bavil nějaký opilec, nebo někdo střízlivý s inteligencí opilce, nebo opice? Tak takovému jedinci by asi bylo na místě vysvětlit, že základní sazba za trestný čin obecné ohrožení je 3 až 8 let nepodmíněně. A pokud by se při vykolejení vlaku někdo vážně zranil, nebo nedej bože ještě hůř, může jít pachatel do vězení na 8 až 15 let, případně mu hrozí až výjimečný trest. Takže abych končil opět příslovím, každá legrace něco stojí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že vám léto, potažmo hezké počasí, už za ten poslední týden chybělo, budeme moci přidat dobrou zprávu. Dnes totiž očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Přechodně by mohlo být až polojasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno, zejména tedy na jihu, slabý, jinak k tomu mírný jihovýchodní vítr. Na horách a místy také ve Frýdlantském výběžku bude vítr až čerstvý a biometeorologická odpověď i pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Před námi tedy příjemný, nakonec i relativně letní den, a to během tedy úterka 29. září. A i minutu po 8:45 vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Činasky, a to 10 minut před 9 hodinou. Jak čas napovídá, znamená to tedy i závěr úterního dobrého rána. Připomenout můžeme dnešní datum, a to 29. září. Co vás čeká po 9. hodině? Bude to dopoledne pod Ještědem a už i také dnes se budete moci těšit na kolegyni Ivetu Kalátovou, která vás tedy dopoledním vysíláním bude provázet. Hned po 9. hodině se společně s ní podíváte na pokračování výluky tramvajové dopravy v Liberci. No co konkrétně se tedy můžete připravit? To se v dopolední pod Ještědem dozvíte. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Turno bude příští rok slučovat všechny školky a dvě základní školy. Nový most přes rychlostní silnici v Hodkovicích nad Mohelkou se řidičům otevře v polovině října. Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno a teploty v Libereckém kraji mezi 20 až 23 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Všechny mateřské školy v Turnově budou během příštího roku pod jednou institucí. Novou zřizovací listinu schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Instituce se bude jmenovat Mateřská škola a Základní škola speciální Turnov. Školky budou mít pravděpodobně od příštího roku jednoho ředitele nebo ředitelku. Je to reakce na záměr vlády.
5: Ministerstvo školství chce, aby každá škola měla minimálně 180 dětí kvůli úsporám. Pod jednu instituci v Turnově budou patřit mateřské školy, včetně Waldorfské a školy Sluníčko, kam chodí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho město slučuje i základní školu 28. října a základní školu Turnov Mašov. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
6: Předpokládaný termín je do té půlky října. 8. října tam máme prohlídku s úřadem a pokud nebudou shledány, jakože by neměly být žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání a bez odkladu provoz pustíme.
4: V Česku začal týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Ratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Jany Fričové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. Program město připravilo pro zájemce i odborníky. Lidé budou moct například při dnech otevřených dveří nahlédnout do jednotlivých organizací poskytujících sociální služby. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden, zatím budou platit do konce října.
0: Počasí.
4: Dnes nás v Libereckém kraji čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude vát mírný od jeho východu, rozptylové podmínky by měly být dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Stále je úplně uzavřená silnice 3. třídy číslo 279-21 v Hrubé skále v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku Hrubá skála. Důvodem je výstavba opěrných zdí a rekonstrukce vozovky. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Liberec a to je moc dobře, protože právě začíná úterní dopoledne pod Ještědem. U poslechu už vás zdraví a vítá Iveta Kalátová, tak doufám, že jste se měli o prodlouženém víkendu dobře, že jste si odpočinuli. No a zdá se, že další krásný den je tedy i tento den, tedy úterý 29. září. No, my se za chvíli podíváme na naše silnice. Libereckou tramvajovou dopravu v blízké době zkomplikují další opravy kolejí. Cestující se proto musí připravit na rozšíření výluky. Pracovat se bude v dolním centru města a práce by měly být rozdělené do několika etap. Kdy začnou a jak přesně provoz tramvají ovlivní, řekneme už za chvíli. A jak už víte z našeho ranního vysílání, dnes začíná celorepubliková akce Týden knihoven. A do jedné v Severočeském muzeu v Liberci se vydal i náš regionální stopař, se kterým se spojíme krátce před 9:30. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Jak už jsem naznačila v úvodu této hodiny ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, liberecký dopravní podnik chystá v blízké době další opravy páteřní tramvajové trati. Týkat by se měly zejména úseku mezi terminálem Fignerová a viaduktem. Podrobnosti k chystaným pracem zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou zdravím ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. První z oprav by měla podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO začít teď na podzim. Dělníci budou pracovat v Jánské ulici podél obchodního centra Fórum. Konkrétně opraví úsek od Soukeného náměstí po Rybníček. Ke konci roku se pak práce přesunou do ulice 1. Máje. Prozatím město hledá stavební firmu, která trať opraví. Zájemci se můžou hlásit do 14. října. Náklady na opravu město odhaduje na 289 milionů korun bez daně.
0: A kudy tedy bude jezdit náhradní doprava?
1: Přestupním místem na náhradní autobusy bude podle technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky zastávka Nádraží. Tramvaje budou jezdit z Horního Hanichova do vozovny v Mrštíkově ulici. Lidé si budou moct ve směru do centra přesednout na nádraží do autobusů, které je povezou přes ulici doktorky Milady Horákové až na terminál Fignerova. Pokračovat budou až do Lidových sadů, protože i v tomto směru je aktuálně kvůli opravám výluka. Tramvaje do Jablonce nad Nisou budou po dobu oprav jezdit pouze do zastávky Fignerova.
0: A jaké další opravy dopravní podnik plánuje?
1: Příští rok by měla pokračovat oprava tramvajové trati ve směru do Hanichova. Dělníci budou podle Lenerta pracovat v Žitavské ulici, konkrétně mezi zastávkami Nádraží a viadukt. V roce 2028 pak dopravní podnik plánuje opravit taky zbylou část trati do Hanichova, přesněji úsek mezi viaduktem a obchodním centrem Horizont v Kubelíkově ulici. Z plánu investic dopravního podniku taky vyplývá, že na příští rok jsou naplánované opravy trati mezi galerií Lázně a centrem města. Ulice 5. Května byla sice v předchozích letech kvůli výměně teplárenského potrubí uzavřená, povrch ani tramvajové koleje tam ale dopravní podnik nemodernizoval.
0: Dodává redaktorka Kateřina Kubíčková, která nám přinesla aktuální informace, tak za ně děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: A dnes to bude hodně o knihách, aby ne, protože dnes začíná celorepubliková akce Týden knihoven. Už po 30. knihovny pořádají nejrůznější akce, které mají podpořit čtenářství. Speciální program si připravili i v jedné z nejstarších knihoven svého druhu v Evropě, tedy v knihovně Severočeského muzea v Liberci. A právě tam zamířil i náš regionální stopař Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer, kterého zdravím. Pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne z nádherné a i nedávno zrekonstruované knihovny Severočeského muzea v Liberci. Těch svazků, když se tady tak rozhlednu, je tady opravdu hodně a mimo jiné některé z nich si určitě návštěvníci budou dnes moci prohlédnout, ale o tom už si víc povíme s knihovnicí místního muzea Anou Kašparovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak prozraďte na začátek, co za program dneska bude v rámci Dne otevřených dveří a je třeba nějaká zajímavá kniha tady ve vašich sbírkách, na kterou byste nalákala?
3: Pane redaktore, my tady máme jenom zajímavé knihy, ale v každém případě bych chtěla posluchači pozvat na dnešní odpoledne. Od 13:00 do 19:00 budeme mít tedy Den otevřených dveří, jak už bylo řečeno, a my jsme ho nazvali Zpátky ke kořenům. Už tady bylo také řečeno, že knihovna je rekonstruovaná a díky této rekonstrukci my vlastně můžeme víc otevřít veřejnosti, což, z čehož máme velkou radost. A jak už jsem říkala, návrat ke kořenům u nás znamená to, že bychom chtěli lidem ukázat takovou krásnou věc, která vlastně byla od počátku této knihovny, která stejně jako muzeum byla otvírána od roku 1873, tak to jsou takzvané umělecko-historické předlohy. Tyto velkoformátové listy vlastně sloužily, dnes bychom možná mohli říct, jako Pinterest, nebo prostě jako zdroj po naučení a inspirace, dnes bychom řekli pro designéry, tenkrát pro studenty škol a řemeslníky. A vlastně cokoliv vás napadne, tak to bylo v těch předlohách zobrazeno. No a právě část těch předloh bychom dneska chtěli odprezentovat a zároveň bychom chtěli odprezentovat, protože se nám podařilo poměrně nedávno získat vlastní kresby studentů, které vznikaly na konci 19. a na začátku 20. století, tak vlastně ukázat, jak takové obkreslování těch předloh vypadalo. No a zároveň tedy bychom dneska ukázali ještě to, co je tady velmi takové stabilní a vzácné, tak to jsou nejrůznější řady časopisů, které tady vlastně schraňujeme od poloviny 19. století až vlastně do současnosti, ale právě bychom chtěli ukázat například některé módní časopisy vídeňské nebo britské, tak jak byly tištěny právě na konci 19. a začátku 20. století.
2: No, zkrátka a jednoduše, bude tady toho určitě hodně, mimo jiné právě ty předlohy tady některé už vidíme a opravdu musím říct, že máte se na co těšit. Vy už jste to trošku zmínila, ale pro jistotu ještě jednou připomeňme, od kolika do kolika hodin mohou lidé přijít?
3: Tak brány se otevřou od 13:00 a zapřeme v 19:00, ale samozřejmě tady budeme ještě s kolegyní a v podstatě každý, kdo bude chtít, tak mu budeme k dispozici, budeme, vlastně bychom to mohli nazvat, cokoliv jste chtěli vidět o knihovně a báli jste se zeptat, tak my dvě s kolegyní tady budeme připraveny zodpovídat veškeré dotazy, které kohokoliv napadnou.
2: A já už jsem tak nějak trošku slyšel, že vy tady nebudete jenom v rámci toho Dne otevřených dveří, ale že chystáte pro veřejnost v rámci Týdne knihoven ještě nějaké další akce. Tak na co byste ještě pozvala?
3: Tak já jenom zmíním, že zítřejší dopoledne a páteční dopoledne bude věnováno školám. Máme tady připravený workshop pro školy, ale zároveň tento workshop potom mohou posluchači zažít v pátek od 17:00 odpoledne, tedy nemůžou se vymlouvat, že musí do práce. Páteční odpoledne si prosím pěkně můžete od 17:00 rezervovat pro knihovnu Severočeského muzea a budeme mít tady právě připravené již zmíněné předlohy, takový výběr z hroznů, bychom řekla. A Tady si budou moct zkusit lidé je obkreslit, případně dovybarvit, takže zažijí něco, co zažívali právě studenti řemeslných škol a řemeslníci na začátku 20. století a na konci století 19.
2: Zve tedy do knihovny Severočeského muzea v Liberci knihovnice Anna Kašparová a já dodám, že samozřejmě nemusíte jenom přímo sem do Severočeského muzea, do knihovny. Knihovny jsou otevřené prakticky po celém kraji.
1: Zní to tedy opravdu lákavě. Ráda bych také nahlédla do těch časopisů z druhé poloviny 19. století, do módních časopisů. Tak ale není to jediné, je to určitě bohatý program. Regionální stopař Patrik Fischer, děkujeme a také krásný den, naslyšenou.
2: Děkuji a těším se na vás zase odpoledne. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Petra Janů, Petr Janda, kdo by nepoznal tyto dvě hudební osobnosti, které nám dospívaly ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak možná, že jste o některé pořady či seriály přišli, to vše najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. Najdete zde třeba zajímavé tipy na výlet, třeba údolím řeky Kamenice k Navarovu, tam je opravdu krásně. Pokud máte domácí zvířata, konkrétně psa, není na tom po fyzické stránce dobře, tak jsme zde měli také hosta, se kterým jsme si povídali o rehabilitaci psích seniorů a sportovců. Zkrátka i psí seniori či sportovci můžou mít potíže s hybností a právě jim může pomoci akvaterapie. No a také máme tady třeba ještě k volbám. Nezájem mladých o komunální volby pomůže, když lépe poznají kandidáty. I o tom jsme si povídali s našimi hosty. To vše najdete na liberec.rozhlas.cz.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec už mám pro vás opět pár informací, které se vám můžou hodit. Správa železnic informuje o plánované výluce na železniční trati číslo 034 v úseku Smržovka Josefův Důl, která začne právě dnes 29. září a potrvá do 9. listopadu. V této době budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Správu jsme našli na webových stránkách Josefova Dolu. Pro změnu město Železný Brod může zájemcům ještě zapůjčit 10 kompostérů o objemu 400 litrů, které po skončení projektu zůstanou bezplatně lidem, kteří si je vypůjčili. Zájemci můžou vyplnit formulář, který lidé najdou na webových stránkách města. Výdej kompostérů bude na sběrném dvoře ve středu 30. září od 13 do 16 hodin a v pondělí 5. října od 8 do 12 hodin. Tak všichni zájemci budou telefonicky a e-mailem kontaktovat. Více podrobností najdete na webu města Železný Brod.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci 4 zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. 29. září zaběhl trať, která se už často neběhá, za 59 minut 51,8 sekundy. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Před 20 lety se také v Brazílii do amazonského pralesa zřítilo dopravní letadlo Boeing 737 společnosti Gol. Zemřelo 154 lidí, 7 jich přežilo. Boeing se střetl s malým letounem Embraer, který po kolizi ztratil část křídla, ale podařilo se mu nouzově přistát. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku je výluka. Začíná kampaň Týden knihoven. Program nabídne i desítka institucí v Libereckém kraji. Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut Hrádku nad Nisou. Řidič tam zranil 5 lidí. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Na trati mezi Josefovým dolem a Smržovkou na Jablonecku musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Trvat bude do 9. listopadu. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava kolejí nebo rekonstrukce přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Vlakové spoje nahradila autobusová doprava.
2: Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárku je možná jen do vyčerpání kapacity autobusu a omezený je i počet přepravovaných jízdních kol. Skupiny na 20 lidí a cestující na vozíku si musí cestu dopředu objednat. Výlukový jízdní řád, umístění zastávek a další informace najdou cestující na adrese čd.cz. Z Jablonecka Adela Jindrová, Český rozhlas.
0: Dnes začíná 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo téměř 10 institucí. Například Novoborská knihovna nabídne ve středu besedu se spisovatelkou Michaelou Klevisovou. Otevře se i knihovna v Libereckém severočeském muzeu, říká knihovnice Anna Kašparová.
3: Návštěvníci se můžou těšit v úterý na den otevřených dveří, kdy od 1 do 7 hodin bude knihovna otevřena široké veřejnosti. Program 2. října od 5 hodin nazvali Návrat ke kořenům.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. České korunovační klenoty se dnes vrátily do korunní komory v katedrále svatého Víta. K jejich uložení se sešlo všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí více.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách pak mezi 15 až 18. Vítr bude vát mírný od jeho východu. Rozptylové podmínky by měly být postupně dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici první třídy číslo 35 u obce Stráž nad Nisou na Libereckou stojí porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením, vozidlo překáží na vozovce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy 10. hodiny s Lenkou Markovou, která vám také v závěru jako vždy popřála šťastnou cestu. Tak šťastnou cestu i s námi s Českým rozhlasem Liberec, to vám přeje od mikrofonu Iveta Kalátová. Za chvíli už nás čeká zajímavé téma. Velký pozor by si totiž měli dát lidé, kteří vlastní atrapy střelných zbraní a chodí s nimi na veřejnosti. Taková nevinná procházka se totiž rychle může změnit v ostrý zásah policie. Podobných případů podle policejního prezidia přibývá. Podrobnosti přidáme už za okamžik. A v seriálu Týdne se věnujeme libereckým výstavním trhům od prvního ročníku. Jejich novodobé historie letos uplynulo 70 let. Už za chvíli si s redaktorkou Janou Švecovou připomeneme, čím se do nich vepsali slavní liberečtí architekti. To zní určitě hodně zajímavě, tak nezapomeňte poslouchat krátce před 10:30.

0: Necelé 3 minuty jsme také strávili s Věrou Špinarovou a osvěžili si písničku Grand Hotel u tří strun, tak doufám, že vám zpříjemnila to dnešní dopoledne, úterní dopoledne. Teď už se budeme věnovat zajímavému tématu. Policii totiž stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po městech prochází s atrapami střelných zbraní. Ty jsou často špatně rozeznatelné od reálných pistolí a pušek. Nejde sice o protiprávní chování, ale taková nevinná procházka může skončit reálným zásahem policie, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
1: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hrůzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu.
2: Jsem okamžitě zalarmoval naší druhou hlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali okamžitě na místo. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
1: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
3: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
4: Máme tady airsoftovou zbraň a je to zbraň, takhle jenom do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
1: Je těžká, kovová?
4: Kovová, ano. Reální pohyby. Opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru, jo.
1: Další upozornění od občanů, že se na ulici pohybuje člověk se zbraní, řešili policisté začátkem září i v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
5: Policisté zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky.
1: I případ z Kladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vždycky jsem to já. Téměř životní příběh Dalibora Jandy ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A je docela možné, milí posluchači, že někteří z vás jste na Daliboru Jandovi byli na libereckých výstavních trzích, kde zpíval. No v seriálu Týdne se tentokrát věnujeme libereckým výstavním trhům. Od prvního ročníku jejich novodobé historie letos uplynulo 70 let. Liberecké výstavní trhy to nebyly jenom slavné módní přehlídky nebo legendární estrády, hudebníci, ale i zajímavá architektura. Zejména v 60. a později v 70. letech byla spojena se slavnými jmény libereckých architektů, Svatoplukem Technikem nebo Karlem Hubáčkem, který byl podepsán třeba pod scénáři některých výstav, ale také s jeho nejbližšími spolupracovníky Otakarem Binarem a Miroslavem Masákem. Další informace přidá už historik umění Zdeněk Hrabák ze Severočeského muzea v Liberci, které letos k výročí LVT uspořádalo výstavu Všechno, co jsme chtěli.
1: Skutečně Miroslav Masák projektoval ten úžasný pavilon, který ctil takovou tu bruselskou estetiku. Expa 58 ještě byl strašně lehký, byl na těch nosnících kovových, trošku prosklený. K tomu ještě v roce 69 přibyly krásné plastiky od Evy Kmentové a Jiřího Nováka z výstavy Sochá město. Tím se nám rozšiřoval další výstavní prostor směrem do Jizerského potoka. A bylo potřeba to nějak propojit. A tím se dostávám k dalšímu šedévru libereckých výstavních trhů, což je přechozí lávka. Protože když někdo řekne Liberčáku LVT, tak si vybaví, jo, lávka, no jasně, přes tu jsme chodili. Jo. Ta lávka se stavila vždycky přes noc, vypla se troleje a přes noc byla lávka postavená. Jo. Tak později k tomu přibyl, což je rok 75, nový pavilon od Otakara Binara, takzvané Ačko, které bylo trošku nešťastnou stavbou, nemyslím architektonicky, ale bylo trošku naddimenzované, protože tam byl třeba sál pro 1300 lidí. Z nějakého důvodu nebyl oblíben potom, takže on postupně chátral a došlo to až k těm koncům, že v roce 2005 už jim byl zbořen úplně pro destrukci.
2: Co vlastně z těch libereckých, slavných libereckých výstavních trhů v Liberci zbylo, kromě těch vzpomínek?
1: Architektonicky, jak jsem řekl, pavilon Miroslava Masáka, kde je dneska restaurace Zoo, která teda doznala značných změn, jednak tou přístavbou, jednak tím, že ten spodek, který byl jakoby průhledný nebo byl takový na těch plotech odlehčený, tak je vyzděný, takže prostě má to úplně jiný charakter a je to spíš taková jakoby nostalgická vzpomínka. Jako s tím původním pavilonem už to nemá moc co společného. Takže ale dobře, je původní, je. No a pak ještě furt fungují dneska v gesci Technického muzea ty horní pavilony. Ty jsou poměrně zachovalé a řekl bych, že mají svoji architektonickou cenu a budoucna se určitě nepočítá s tím, že by došlo k jejich demolici.
0: Dodává historik umění Zdeněk Hrabák ze Severočeského muzea v Liberci, tak LVT to nebylo jenom zboží vystavené v nově vybudovaných pavilonech, ale především slavné estrády. A ty si připomeneme už zítra v dalším díle našeho seriálu Týdne.

Tak doufám, že i k vám už se dostala nějaká dobrá zpráva, která vás potěšila. Právě o dobrých zprávách nám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zpíval Karel Gott. Já pro vás mám pár informací, které sice nemusí potěšit, ale možná, že vám to zkrátí čas, anebo vám to usnadní život. Tak máme tady zprávu z města Železný Brod. Pošta v Železném Brodu má dnes z provozních důvodů upravenou otevírací dobu. Má otevřeno do 12 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin. A máme tady ještě zprávu z Jablonce nad Jizerou. Tak na stránkách, webových stránkách jsme našli dvě upozornění. To první nabízí odvoz školních dětí do Vysokého nad Jizerou a zpět. Jednotlivé zastávky a orientační časy najdete na webu. A dále je to uzavírka spodní objízdné trasy na Předním Blansku od dneška do 2. října. Důvodem je pokládka optického kabelu a rekonstrukce cesty. Mapku s uzavírkou i objízdnou trasou najdete rovněž na webových stránkách Jablonce nad Jizerou.

0: Jsem ráda, že jste si nás naladili. Český rozhlas Liberec nejlépe na frekvenci 97,9. Ovšem teď už ke slovu přichází Josef Černý. Ve spotřebitelském servisu se totiž dnes ptáte na mobilní volání a předplacení této služby.
1: Pan Filip má mobilní telefon s předplacenou kartou, ale vadí mu, že musí často dobíjet, i když to nepotřebuje. Protože pokud kartu nedobije, kredit propadne. Naopak, když dobíjí, částka na kartě neustále narůstá, protože ji nestačí provolat. Pane posluchači, kredit má opravdu omezenou platnost, kterou je nutno respektovat, ale kudy z toho ven, tady je dobrá rada drahá. Buď víc volat a dobíjet co nejmenší částky, anebo si pořídit paušál a pak se nemusíte o nic starat. Před takovým krokem je ale potřeba si spočítat, co bude pro vás výhodnější.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Je tady s vámi i nadále úterní dopoledne. Pod ještědem 10 hodin 48 minut, možná je to pro někoho z vás čas na kávu, tak vám popřeji dobrou chuť, ale v dobách našich babiček si ne každý mohl dopřát tu pravou zrnkovou kávu. V receptech našich babiček se setkáváme jak s exotickými dobrotami, tak i s náhražkami z dob nedostatku a těch nebylo málo. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření nám dnes připomenou využití bukvic a přípravu bukvicové kávy.
1: V našem vyprávění o surovinách, ze kterých se u nás vařilo před 100 i více lety, se dnes zastavíme u bukvic, plodu buku lesního, které jako potravina u nás upadly zapomnění. Kromě toho, že se s nimi krmil dobytek a lesní zvěř, je naši předkové sbírali taky pro svoji potřebu.
2: Bukvice konzumovali docela běžně, zvláště v období nedostatku, kdy byly některé potraviny méně dostupné. Stačilo je jen náležitě upravit a lahůdka z bukvic byla na světě. Ještě po první světové válce se z nich vyráběla mouka, kterou se nastavovala dražší mouka žitná nebo pšeničná.
1: Podobně jako ze žaludů či kořenů pampelišky se z pražených bukvic taky připravovala náhražka kávy. V zimě a zejména o Vánocích se vyloupaná jádra pražila jako pamlsek pro děti, které je chroupali podobně jako dnes třeba mandle nebo oříšky. Pražením na suché pánvi nebo v troubě získala vyloupaná jádra lepší a výraznější chuť. Tato pochoutka se prodávala i na trzích, vylepšená o karamelovou krustu. Doklad o jejich prodeji v Praze pochází už z roku 1903. Zvláštní využití v kuchyni ve městě i na vesnici pak měl bukvicový olej. Historické prameny o něm hovoří jako o velmi kvalitním oleji, zvláště pokud je lisován za studena z čerstvých a oloupaných bukvic. Měl být lahodný, vonavý a průzračný, dokonce byl přirovnáván k olivovému oleji. Ve větší míře se vyráběl během první světové války, kdy bylo zakázáno bukvicemi krmit dobytek. Domácí výroba oleje u nás přetrvala až do 20. století, především v oblasti moravskoslovenského Pomezí. Olej se používal ke smažení, jako omastek, na brambory, potíral se jim opečený chléb a lidé mu připisovali i léčivé účinky.
2: My ale vyzkoušíme recept na bukvicovou kávu.
1: Před konzumací je nejprve potřeba semena vyloupat z pevných slupek. Nejlépe to jde, když nažky spaříme vroucí vodou, čím slupku změkčíme. Po chvíli se dá slupka snadno odtrhnout. Vyloupaná semínka na pánvi při střední teplotě za stálého míchání zahříváme tak dlouho, až začnou zlátnout a rozvoní se po oříšcích. Pozor, aby se nepřipálila a nezhořkla. Necháme je pak vychladnout. Opražená jádra rozemeleme v mlýnku na kávu nebo rozdrtíme v moždíři. Na dvě lžičky pražených bukvic počítáme 200 ml horké vody. Pro zlepšení chuti můžeme přidat mléko, osladit cukrem nebo medem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ale bojí.
1: Také jste se zaposlouchali do písničky Pavla Bobka Není se čemu divit. Opravdu se povedla. 5 minut před 11. hodinou v 11 hodin už zprávy s Lenkou Markovou po 11. hodině. Užitečný host, odborník na správnou výživu psů a koček Martin Pučálka. Mimo jiné budeme také řešit naše mazlíčky s nadváhou. Tak nezapomeňte poslouchat.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026, největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo, buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na obchvatu Lvové na Liberecku budou dělníci pracovat i přes zimu. V liberecké knihovně dnes vystoupí herec Jakub Kohák. Na akci Čti za nároďák. Útok žáka ve škole na Slovensku nepřežila jedna učitelka, další dva lidé jsou zranění. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Výstavba od obchvatu Lvové u Jablonného v Podještědí na Liberecku poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnic a dálnic není k zimní přestávce důvod. Stavbaři budou pracovat na rovném úseku před Lvovou, odkud odstraní stávající povrch, protože se změní výška silnice. Pro dopravu zůstane průjezd Lvovou zachovaný, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: Ještě před zahájením zimního období bude část komunikace převedena na dočasnou, která se tuto chvíli buduje od čerpací stanice Orlenu až po tu první zatáčku před Lvovou, ale furt bude silnice průjezdná 1+1 s vyšší opatrností a sníženou rychlostí.
3: V krajské vědecké knihovně v Liberci dnes lidé můžou navštívit akci Čti za nároďák. Jde o výzvu, která pozbuzuje děti i dospělé ke čtení. Součástí programu je dopolední blok pro pedagogy a knihovníky. Odpoledne na něj naváže trénink s knihákem, s hercem Jakubem Kohákem a od 19 hodin večerní show, jak doplňuje mluvčí knihovny Kateřina Šidlofová.
6: Moderátorem této talk show bude trenér Jakub Knihák Kohák a jeho asistent Ondřej Bauer a ti si na pódium pozvou několik hostů. Vystoupí tu atletka Zuzana Hejnová, baskytarista skupiny Vohnout Jiří Zemánek a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
3: Lidem v Jablonci nad Nisou zbývá poslední den do ukončení registrace na dražbu pamětních medailí. Zájemci se můžou přihlásit nejpozději ve středu 30. září v poledne, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Pamětní medaile ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město se budou dražit 8. října v budově bývalých městských lázní. Výtěžek poputuje na opravu budovy. Útoku žáka v západoslovenské obci Staškou nepřežila jedna učitelka, zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a nehrozí už žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortu školství, vnitra a zdravotnictví.
4: Počasí.
3: Dnes nás v Libereckém kraji čeká jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na Českolipsku teploty mohou vystoupat až ke 24 stupňům. Na horách pak 15 až 18. Vítr bude vát mírný od jeho východu. Rozptylové podmínky by měly být dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Lomnici nad Popelkou na Semilsku probíhá rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici 5. května. Pracovníci museli silnici uzavřít úplně. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete zavolat bezplatnou linku call centra Zelené vlny, a to na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme krátce po 11. hodině, což je jasné znamení, že za chvíli už přivítáme hosta ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tím hostem bude dnes odborník na správnou výživu psů a koček Martin Pučálka. Co budeme řešit? Nadváhu. Kila navíc nejsou pouze estetickým problémem, zvyšují zátěž kloubů, zhoršují pohyblivost i dýchání a mohou zkracovat délku života, jak nás lidí, tak i domácích mazlíčků. No a právě s odborníkem na zdravou výživu zvířat Martinem Pučálkou se zaměříme na příčiny obezity zvířat a také se naučíme číst etikety krmiv. Tak jste zváni. Hezký poslech.

0: Také se vám to možná už, milí posluchači, stalo, pokud tedy máte domácího mazlíčka, třeba pejska, obědváte, něco zbyde, nějaký kousek masa nebo knedlíku a ten pejsek tak smutně kouká a tak se s naším Bobíkem nebo Alíkem rozdělíme. Asi to není moc dobře, tak nejenom o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je odborník na správnou výživu psů a koček Martin Pučálka. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Už se vám to také stalo? Občas také něco spadne ze stolu nebo máte přísná pravidla? Ne, máš svoji misku, já ti také do ní nechodím.
1: Já mám přísný pravidla, nicméně samozřejmě v rámci rodiny ne vždycky se to úplně uplatňuje stejným metrem, jako bych si to představoval já.
0: My jsme se vás pozvali schválně, protože mám takový pocit, že nejenom, že tloustne, jako že tloustneme my lidé, ale také i naši domácí mazlíčci. Jsou to taková zrcadla naše, jaký pán takový pes, ale neplatí to vždycky, samozřejmě. Tak, budeme řešit zvířata s nadváhou. Jak řešit, aby naše zvířata, domácí mazlíčci, opravdu nebyly tlustí, ale hlavně, aby také dostali veškerou výživu.
1: Mm-hmm. Já bych jenom zdůraznil, že skutečně okolo 50% psů má nadváhu až obezitu a okolo 60% koček. To znamená, že opravdu ten problém je hluboký, dlouhodobý a ten trend se úplně nemění a je důležitý si uvědomit, že opravdu ta nadváha má tendenci snižovat kvalitu života a potenciálně i zkracovat celkovou dobu dožití. Takže skutečně je to závažný problém. No a je důležité k tomu přistupovat koncepčně, nechtít rychlá vítězství, stejně jako v případě našich lidských. Jde o to, že samozřejmě ten problém nějakou dobu se rodil. To znamená, že většinou jsou to měsíce až roky a zhruba ve stejné rychlosti by to potom mělo i odcházet. To znamená, že jde o to změnit to základní nastavení a primárně musíme teda začít u toho, aby jsme si uvědomili to, že tenhle ten problém máme, že skutečně ten pes má nadváhu nebo obezitu a v tu chvíli teprve teda můžeme to začít nějak řešit, pokud to budeme bagatelizovat, s tím, že teda ten Alík není zase tak tlustý, jak to vypadá, tak potom samozřejmě s tím těžko něco uděláme.
0: No, můžu přidat vlastní zkušenost, protože jsme nedávno byli na injekci s naším psem a když se veterinářka ptala, kolik pes váží, tak jsme ho zvážili a řekla, no teda tak má 2 kila navíc, to bych chtělo trochu sundat. Mm-hmm. A faktem je, že přidáváme tady i zeleninu, nadrobno nakrájenou mrkev a zelí a ku podivu se to setkalo s pozitivním přístupem, pes to prostě všechno sežral. Je to cesta?
1: Je to cesta, samozřejmě jakoby ta obezita, jak proti tomu můžeme bojovat. Buď snížíme energetický příjem, anebo zvýšíme energetický výdej. Ideálně samozřejmě ta kombinace, pokud teda to zdravotní stav dovolí, jak zdravotní stav toho psa, tak samozřejmě toho majitele, tak potřebujeme zvýšit energetický výdej, to znamená, že potřebujeme trávit víc času venku s tím psem, aby měl dostatek pohybu a zároveň teda ideálně omezíme energetický příjem, což se samozřejmě dá dělat několika cestama. Za první teda vezmeme aktuální krmnou dávku krmiva, kterou používáme, a snížíme ji a do značné míry nebo do nějaké míry můžeme nahradit třeba bílkoviny a tuky přesně nějakou zeleninou nebo něčím, co má velký objem, co má vlákninu, ale co v podstatě jako nemá hodně té energie pro toho psa.
0: Já jsem si tady nikdy nedokázala představit, že by pes žral zeleninu, ale ku podivu tady jsem byla docela překvapená.
1: Poměrně běžně, když vezmeme vlka jako nějakého prapředka psů, tak v podstatě bobuloviny a tyhle ty věci v přírodě pojídají docela často.
0: Mm-hmm. No, máme také ve zvyku dávat granule a k tomu ještě třeba kousek masa z konzervy, aby si to přece jenom trošku užil, jako my si dáváme brambor s něčím dobrým. Ano. Tak zdali je to dobře nebo špatně, o tom si budeme v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec povídat už za chvíli s odborníkem na správnou výživu psů a koček Martinem Pučálkou.

wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dávat našim mazlíčkům jenom granule nebo jenom maso, anebo nejlépe obojí, ať se také dobře pomněje. O tom si budeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále povídat s odborníkem na správnou výživu psů a koček Martinem Pučálkou. Jak to vidíte vy?
2: Tak na tohleto téma bychom si mohli dát možná jako speciální pořad, abychom si řekli, ano, co je jakoby lepšího. Ale když řeknu to, co je nejběžnější vlastně, tak dneska, a já používám takový termín humanizace domácích mazlíčků, kdy typicky nejčastější typ krmení byly granule. A teď se to v posledních letech mění, takže ty majitele chtějí, aby ta miska vypadala víc jako ta lidská strava. To znamená, že ke granulím se často přidává konzerva nebo nějaký doplněk stravy, nebo konzerva i doplněk stravy, ještě se to zakape nějakým olejem zdravým, tak aby prostě ten mazlíček měl takovou jako hezkou misku, která odpovídá ty lidský stravě. A spolu jsme se bavili o doplňcích třeba zeleniny. A používáme třeba pro našeho psa, že dáme zeleninu sušenou, trošku ji zalijeme vodou, aby nabubnala. K tomu přidáme konzervu, granule, olej, kelpu, což je mořská řasa, ta pomáhá na zuby a na zápach slamy, a takhle to ten pes potom dostane nadšenej.
1: Takrát, jak v Grand Hotelu pomalu.
2: Je to tak.
1: Některá zvířata se mají opravdu skvostně, ale teď jste vyloženě vyjmenoval to, co dáváme našemu psovi, ale muž ještě občas dává navrch kousíček syrového masa.
2: Mm-hmm. Já vždycky říkám, že dřív byl jaký dogmata, že třeba se granule nemíchají s konzervou. Mm-hmm. A v podstatě, pokud ten pes to dlouhodobě přijímá, vy vidíte, že prospívá, jo, a nemá potom zažívací potíže, což by se v podstatě ukázalo nějakým zvracením nebo příjmem v podstatě i hned, řekněme, v řádu hodin, potom co to pozře, tak pokud mu tohle to nedělá problém a prospívá, tak to klidně můžete praktikovat.
1: Mm. Teď ještě jeden takový nebo zlozvyk. Vždy se za mých dětských časů, kdy se vždycky psovi dávalo něco od oběda, co zbylo, tak se to prostě vyškrábalo, dalo se to do misky a ejhle, vždyť mu to chutná, proč bychom mu to nemohli dát?
2: Víte co, to se narazila na docela dobrou věc, vždyť mu to chutná, jo? Když si vezmu své dcery a postavím před ně salát s lososem a vedle toho dám hamburger s hranolkama, tak si vždycky vyberu ten hamburger s hranolkama, neznamená to, že je to pro ně dobře, že jo? To, že jim to chutná, jo? A u toho psa, když si říkám trošku pejorativně, pes není slepice, jo? Takže to znamená, že za prvý pes potřebuje daleko víc živočišní stravy oproti nám lidem, takže vlastně lidská strava je daleko víc bohatá na sacharidy, než by měla být potom ta psí. A navíc ty psy daleko hůř zpracovávají různý dochucovadla typu sůl, koření a podobně. A to jim potom vysloveně může škodit, protože třeba množství soli, který je pro psa toxický, je násobně nižší než pro člověka. Jo? To znamená, že opravdu ta strava není vhodná, ta lidská, pro toho psa. A navíc ho tím samozřejmě potom rozmazlujete, protože prostě on to pak vyžaduje dál.
1: Samostatnou kapitolou jsou kosti.
2: A relativně běžná věc, která se může dávat, tak aby prostě chrup se obrušoval a podobně. Dávají se teda většinou kosti nevařené, pokud se nedá potom třeba v nějaký jenom chrupavky a tak, třeba z kuřecího masa. Na druhou stranu, pokud nechcete dávat kosti tomu psovi z pohledu výživy, pokud dostáváte teda kvalitní stravu, tak to nepotřebuje, protože ta kvalitní strava už sama o sobě bohatá na vápník, což vlastně ty kosti jsou primární zdroj toho vápníku, ale zároveň teda i mechanicky si potom obrušují zubní plak a zubní kámen ty kosti, ale dneska je spousta různých hraček, lomeno pamlsků, třeba kávové dřevo. To je dřevo, který se neštěpí.
1: Dřevo?
2: Ano, kávové dřevo jsou takový dlouhý špalky a to ten pes může velmi dobře okusovat. A nebo jsou různý typy dentálních pamlsků, který mají tvar a jsou takový tvrdší a může ten pes okusovat a v podstatě mechanicky dochází k tomu podobnému jako u těch kostí. Samozřejmě u těch kostí je drobná jako drobný, větší, menší problém s hygienou okolo toho. Ten pes si tu kost většinou někam vezme. Teď, když máte malý děti doma, třeba batolata, tak pak chodí a můžou se dotýkat třeba podlahy tam, kde ta kost byla. Takže tam z toho hygienického pohledu to nemusí být vhodný. Z pohledu výživy to v podstatě něčemu nebrání.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: jsme národem nejenom zahrádkářů, ale také i pejskařů. Tak když se sejdou dva pejskaři, tak si můžou o svých psech opravdu vyprávět do nekonečna. A to je také případ i našeho dnešního hosta Českého rozhlasu Liberec, kterým je odborník na správnou výživu psů a koček Martin Pučálka. Samozřejmě jsme si povídali i v průběhu písničky o správné stravě. Ale teď dejme tomu, máme psa, máme třeba nového psa a teď budeme schánět granule, ale nejsou granule jako granule. No, když se podíváme na to složení, tak kdo se v tom má vyznat?
1: Je to tak. Já teda vždycky říkám to, co můj kolega zakazuje, abych to říkal, že pes není televize a víte, co, když si koupíte televizi, nějakou si vyberete, má lepší, horší obraz, ale ten pes je živá bytost a opravdu ta strava má klíčový vliv na to, jak ten pes prospívá, takže by mělo být povinností každého majitele, tak aby si teda o tom něco načet a aby minimálně se v tom jako trošku zorientoval, nemyslím na té odborné úrovni, ale tak, aby prostě minimálně jako byl schopen říct, OK, to jsou špatný granule, to jsou dobrý granule, protože opravdu ty rozdíly jsou obrovský a platí tam teda přímá úměra, že to, co je levný, tak nemůže být úplně moc kvalitní, protože prostě, aby ty granule měly, aby měly to, co mají mít, což je dostatek masa, aby jsme si řekli, kvalitní tuky, kvalitní sacharidy, doplňky stravy a tak to prostě nejde udělat levně. Naopak se vám může stát, že si koupíte drahý granule a ty stejně nebudou takový, jaký mají být. Takže ta cenovka není zárukou té kvality, ale určitě nízká cena je vždycky podezřelá.
0: Mm-hmm. Co to znamená, když nejsou kvalitní ty granule? To znamená, že je tam nějaká sojová moučka nebo je to nějaká výplň?
1: Jo. Za prvý teda je to nahrazení kvalitních sacharidů, jako je třeba sladký brambory nebo hnědá rýže, tak tady ty suroviny nahrazuje pšenice, což je v podstatě takový plnidlo, která je málo stravitelná, má vysoký obsah lepku, to znamená, že potom třeba pokud je pes alergický na lepek, tak to může způsobovat problémy. Další věcí je to, že se tam nedává třeba moc svaloviny, dává se tam třeba víc vnitřností, anebo obecně to zastoupení té živočišní složky je nízký. A potom, a to je takový návod pro posluchače na první dobrou, aby aspoň si řekli, OK, je to správný směr, nebo to není správný směr, ve chvíli tady o tom nic neví, tak je třeba rozpis surovin, tak abyste si dokázala představit, že budeme mít jako krmivo, který je kvalitní, tak máme na prvním místě třeba čerstvé jehněčí maso, pak máme sušené jehněčí maso, sladké brambory, jehněčí tuk a pokud je to krmení méně kvalitní, tak tam máte třeba napsáno živočišné bílkoviny, obiloviny. Nemáte tu surovinu vůbec specifikovanou, nejenom teda druh, ale ani její formu.
0: Mm-hmm. No setkala jsem se dokonce i s lososem, jo, granule příměsí lososího masa.
1: A to se tak můžete najít spoustu věcí. Třeba králík, velmi populární věc. Nebo krůta. Skutečně cokoliv si s tuňákem. Konzerva plná tuňáku pro psy. Takže těch věcí je, nebo těch surovin v podstatě se v tom používá dost ekvivalent toho, co najdete v lidský stravě, protože třeba u těch konzerv, když se bavíme, tak většina topových konzerváren na světě, tak má vlastně lidskou výrobu a výrobu pro zvířata, takže vlastně pracují s podobnými surovinama.
0: A to už jsem vůbec nevěděla, že jsou firmy, které to mají opravdu takhle rozdělené.
1: Ano, je to tak.
0: No, aby se to nahoru nikdy nepomíchalo.
1: A já si myslím, že když otevřete tu lidskou a tu psí, takže v podstatě to dneska už hodně, teda u těch, pokud se bavíme o té top kvalitě, u těch top značek, takže v podstatě byste ten rozdíl nepoznala pouze v tom dochucení, jak jsme se bavili, tak třeba ty lidský produkty jsou hodně dochucený solí a dalším kořením, když to ty psí jsou bez toho.
0: Ale ta kvalita toho masa je stejná.
1: Ta kvalita toho masa je zpravidla stejná. U těch topových produktů teda.
0: Dobře, my jsme si to tady teď nastínili, co všechno by to krmivo tady mělo obsahovat. A teď bychom se možná mohli zaměřit právě na ta obézní zvířata, jak tu stravu správně vyvážit. No a o tom si povíme hned po písničce.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je odborník na správnou výživu psů a koček Martin Pučálka. Vy jste měl Ridgebacka, nebo máte stále?
1: A ten... ne, už ne.
0: Už není,
1: ne,
0: už je v psím nebi.
1: No, tedy jsem se dožil 15 let dokonce, což je na Ridgebacka unikátní, ale už to pár let co odešel. Pak jsme měli jezevčici, kterou jsme měli v dočasné péči 16 let. Dostali jsme ji asi v jednom roce a pak jsme si ji prostě v dočasné péči nechali. A teďka máme vlastně takový křížence z útulku, respektive od jedné paní, která náhle umřela, tak jsme si ji taky vzali do dočasné péče na rok a už je u nás třetí rok začíná, ano, takže ano. Zase u nás zůstala.
0: A předpokládám, že ve skvělé kondici a vůbec není otylá.
1: Tak teď nevím, jestli mám být upřímnej.
0: Ale jen buďte, přiznejte to.
1: Ona je taková podsaditá obecně, má tak jako nižší těžiště, no a tak kdyby jako kilo mohla jako ubrat, tak by to bylo asi jako fajn. Takže.
0: Dobře, tak máme tady psy, kteří tady mají nějaká ta kila navíc, ale zase asi bychom, abychom byli tady spravedliví, jsou psy, kteří jsou opravdu hodně energičtí, běhají a pak jsou psy, kteří už mají problémy, už prostě toho moc neuběhnou. Tak jakou stravu zvolit, aby nějaké ta kilo schodili?
1: V dnešní době v podstatě ten přístup je takový, že se snažíme neměnit úplně zásadně ty dosavadní postupy. To znamená, že ideálně začínáme třeba se stejným krmem, jenom se sníží krmná dávka trošku a tam, kde to jde, tak se zvýší energetický výdej. To znamená, že trávíme víc času venku. Pokud je to pak případ, že ten pes už je částečně imobilní nebo má nějaký zdravotní problémy s plným aparátem, tak potom se volí speciální krmivo, který mu říkáme light, který má menší množství tuku zpravidla, to znamená menší množství celkové energie a to krmivo by potom teda má méně živin pro toho psa a na základě to by měl hubnout. Ale co je zásadní a co je úplně důležitý, to krmivo samotný není samospásný. Teď jde o to, jakým způsobem my k tomu přistupujeme kolem. Třeba hodně lidí pamlskuje, jo? A ve chvíli, kdy teda vyzvolíte krmivo typu light a dál pamlskujete, tak tu situaci vyřešíte jenom z velmi malé části. Takže ten problém je komplexní, ta obezita, a je... zakládá se na menším energetickým výdeji a na větším energetickým příjmu. To je to, co jí způsobuje. Akorát, že ten energetický příjem není to jenom ta samotná krmná dávka, ale i to, co ten pes teda sní kolem.
0: Ale to je pravda, to se člověk kolikrát ani neuvědomí. Pokaždé má v kapse nějaký ten pamlsek a
1: přesně
0: když ten
1: tak,
0: pejsek
1: přesně
0: tak kouká, tak
1: přesně tak. A pokud teda začínáme řešit tu nadváhu nebo obezitu, tak přesně můžeme začít s tím, že teda ponecháme stejnou krmnou dávku toho základního hlavního krmiva a podíváme se a dáme si pozor na to, co teda dáváme kolem. Jaký je to třeba množství, jo? To spousta lidí ani netuší, kolik dává pamlsků za den tomu psovi navíc, jo? A ono, když si pak vezmeme menší střední pes, krmná dávka třeba 200 až 300 gramů granulí, a teď si, když si k tomu přidáte, že mu dáte ještě třeba 100 gramů pamlsků za den, tak už mu vlastně tu krmnou váhu zvyšujete o 50 až o 30%.
0: Takový piškotek.
1: Ano, tak to je zrovna pamlsek, který není úplně vhodný, protože, jak jsme si říkali, u těch granulí, pes nejlíp tráví živočišnou složku, to znamená, že většina strokrmiva by měla být živočišná složka a ten pamlsek je v podstatě jenom mouka a cukr, to znamená, že to je pamlsek, který je absolutně nevhodný.
0: Ale už jsem

0: prhnout na dvakrát denně, večer a ráno.
1: Jo, určitě. To je asi věc, která je dneska nejběžnější. Samozřejmě záleží na časových možnostech. Jde o to, že ten přístup té stravě není jenom o té stravě samotný, ale i o těch rituálech kolem. To znamená, že před jídlem by ten pes měl mít nějaký klid, po jídle by měl mít klid. To znamená, že pokud ráno nahonem běžím do práce, vyvenčím ho a musím ho dát domů a potom letě, tak mu asi nedám to jídlo, tak mu ho dám třeba později. Takže to musíte přizpůsobit těm svým možnostem, ale krmení dvakrát denně se ví jako nejideálnější.
0: No, co jsme chtěli probrat, to jsme snad ve zkratce probrali, ale neprobrali jsme třeba různé alergie, tak to se těším, že přijedete příště, protože vy jste se třeba zmiňoval i o psech, kteří mají alergii nebo bohužel musí držet bezlepkovou dietu. Netýká se to jenom lidí, ale i zvířat. Tak tomu se určitě někdy vrátíme. Naším hostem dnes byl odborník na správnou výživu psů a koček Martin Pučálka. Děkujeme za cenné užitečné informace a popřejeme vám krásný den a budeme se těšit na slyšenou.
1: Těším se na slyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Do you speak English? Tak kam tím mířím? Mířím tím k našemu zítřejšímu hostovi, kterým bude spoluzakladatel jazykové školy a ředitel britského nakladatelství What's English, Marek Kadlec. A budeme řešit angličtinu úplně u těch nejmenších dětí. Tak nezapomeňte poslouchat.

0: Řekli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně to též i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého, vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je možné, že písničku Michala Davida Nenapovídej jste si poslechli za volantem, takže zdravíme všechny motoristy, přeji jim šťastnou cestu, ideálně tedy bez technických komplikací. Ale někdy díky nim může vzniknout veselá vzpomínka. V našem zábavném pořadu dal jednu k dobru moderátor a bavič Vladimír Hron.
1: Já jsem zažil, že jsem zastavil na D1, jedný takový, promiňte, děvčata, měla blond vlasy, a ta stála před svojí Škodou 120 a měla otevřenou přední haupnu a zírala do ní. Tak jsem zastavil, přišel jsem k ní a říkám, stalo se něco, a ona, já si vypad motor. Normálně přísahám, stála tam, koukala do té díry, říkala, já si vypad motor, ale já jsem v zrcátku fakt nic neviděla. A teď to nejede. Já blbec, že mě nenapadlo nic jiného, říkám, prosím vás, neděste se, zavřete to. A říkám, já vám prozradím jednu konstrukční věc, kterou má jenom Škodovka. Jenom Škodovka. Oni totiž mají vzadu náhradní. A odvedl jsem jí dozadu, otevřel jsem jí to a říkal jsem, je malej, ale jede taky. Ona na to koukala a říká, já mám ještě jeden. A říká, máte ještě jeden, zkuste to nahodit. Měla samozřejmě od rozdělovače upadlej, ten tak se jim to tam přidělal. A ona říká, Ježíš Maria, to bude manžel koukat, co koupil. A odjela domů.
0: Bavič, moderátor Vladimír Hron ve vysílání Českého rozhlasu Liberec končí nám pomalu jistě dopoledne pod Ještědem, a to jenom proto, aby po 12. hodině začaly písničky na přání, ale těmi vás už provede náš kolega Filip Majsl a nudit se rozhodně nebudete. Od mikrofonu už se s vámi loučí Iveta Kalátová, mějte se krásně, užijte si dnešní nádherný den a zítra po 9. hodině opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Začala výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku. Nový most přes rychlostní silnici v Hodkovicích nad Mohelkou se řidičům otevře v polovině října. Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci a odpoledne bude slunečné s teplotami místy u 24 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Na trati mezi Josefovým dolem a Smržovkou na Jablonecku musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Trvat bude do 9. listopadu. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava kolejí nebo rekonstrukce přejezdu Výřetíně pod Bukovou. Vlakové spoje nahradila autobusová doprava.
2: Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárku je možná jen do vyčerpání kapacity autobusu a omezený je i počet přepravovaných jízdních kol. Skupiny na 20 lidí a cestující na vozíku si musí cestu dopředu objednat. Výlukový jízdní řád, umístění zastávek a další informace najdou cestující na adrese čd.cz. Z Jablonecka Adela Jindrová, Český rozhlas.
0: Práce na stavbě nového mostu přes silnici první třídy číslo 35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Jako vedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut, nový most by se měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů. V Česku začal týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů Vratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Jany Fričové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. Program město připravilo pro zájemci i odborníky. Lidé budou moci například při dnech otevřených dveří nahlédnout do jednotlivých organizací poskytujících sociální služby. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci, jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
3: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
0: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude převládat skoro jasno nebo jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23, na Českolipsku ojediněle až na 24 stupňů a na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni Celsia. Vítr fouká mírný jihovýchodní, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku je čerstvý. Rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré a biozátěž je dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Liberci je stále uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedena na objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné 29. zářijové poledne, tak dnes je to přesně 58 let, co u nás platí pětidenní pracovní týden. Já vím, v úterý odpoledne to až tak neoceníte, ale počkejte v pátek, to vás zahřeje u srdce. Mimochodem, když už o tom hovořím, tak dnes je také Světový den srdce, takže ideální příležitost někomu ze srdce poslat písničku a vybírat srdcem. A to celou následující hodinu. Začínají písničky na přání a zdraví vás Filip Majsl.

Ano, to byla Hana Zagorová na úvod první odpolední hodiny dnešního dne. Máme 7 minut po 12. V Českém rozhlase Liberec se začínají písničky na přání. No a vy můžete volat a psát. Volat na telefonní číslo 22 155 37 22, posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo také SMS zprávy, pokud to tady vůbec ještě děláte, na číslo 90 011 04, ale musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom mezera a potom následuje váš text a nejlépe bez diakritiky. Tak se s tím hezky poperte, já vám přeju hezký poslech.

A takový malý dozvuk sobotního koncertu kapely Kabát tady v Liberci v Home Credit Aréně. Já to neviděl, nebyl jsem tam, neslyšel jsem, ale prý to bylo velké, tak snad jste si to také užili. Teď už ale pojďme na písničky na přání a začneme jedním poměrně obsáhlým e-mailem, to je vyloženě chvalospěv, který nám napsala paní Kristýna. Prosím o zahrání písničky pro pana Josefa Lainera jako poděkování za jeho neuvěřitelnou šikovnost a ochotu, kdy opravil moje auto, které přes rok se snažili opravit dva autorizované servisy v Novém Boru a Mělníku, což nedokázali. A to si říkají mechanici. Kdyby bylo víc takových odborníků, jako je pan Josef, myslím, že by bylo mnoho spokojených zákazníků. Smekáme před jeho trpělivostí, odborností a důsledností. Moc děkuji a jsem ráda, že vím, kam jít příště. Přeju mu hodně zdraví a jsem vděčná zákaznice. S přáním klidného dne, Týnka z České Lípy.

Frank Sinatra, New York, New York, to je písnička, které předcházela, řekl bych, taková óda na pana Josefa od paní Kristýny. No upřímně, kdyby někdo napsal o mě takovou ódu, tak možná zvážím i kandidaturu na papeže. Teď budeme ale pokračovat v písničkách na přání. No a napsala nám, řekl bych, stálice, v podstatě taková externí spolupracovnice, paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes má 48. narozeniny norský zpěvák Kurt Nielsen, který se proslavil jako vítěz talentové soutěže Superstar, nejprve v roce 2003 v rodném Norsku a o rok později ve světovém finále. Jeho hit She's So High si nyní můžeme dát a posílá ji Michalům k svátku a také všem dnešním narozeninovým oslavencům.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Před koncem prvního poločasu písniček na přání nás Aneta Langerová pokropila živou vodou a my můžeme směle pokračovat dál. Do Českého rozhlasu Liberec se nám tentokrát dovolal muž. A kdo to je? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrup. Zdravím vás a všechny posluchače. A písnička letí do Josefova dolů. Je to na Liberecku u Bedřichova. Tak všem, kteří poslouchají a byli tam v roce 1980 a potom v roce 1982. Děkuji, naslyšenou.
0: No nemáte rozhodně zač, mějte se krásně, naslyšenou.

0: půlnoční od Petra Kucmana Greenhorns dorazil do cílové stanice ve 12 hodin 29 minut a my budeme v Českém rozhlase Liberec přestupovat na vlak s označením Michail Kocáb, abych na to tak nějak hezky navázal. Napsal nám totiž pan Lukáš, který uvádí, že jelikož dnes slaví meniny Michalové, rád bych písničku od Michaila Kocába v penzionu Svět.
1: Co je to pokoj a co znovu zeskrý? V té mojí kočko sotva zatočíš.

Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Michal Kocáb, jeden z mnoha dnešních jmeninových oslavenců, a když říkám z mnoha, myslím tím opravdu z mnoha. Víte, kolik máme Michalů a Michailů v Libereckém kraji? Moc. No možná ještě víc. Zhruba 6 tisíc oslavenců jenom v tom našem krásném regionu. Tak Michalům a Michailům samozřejmě všechno nejlepší a teď už pojďme pokračovat v písničkách na přání. Napsala nám paní Anna Skrkonoš, která poprosila o nějakou pěknou písničku od Richarda Millera pro dobrou náladu všem posluchačům i nám do rozhlasu. Moc krát samozřejmě děkujeme. Richard Miller už je připravený, no a vzhledem k tomu, že dnes je ten světový den srdce, písnička Srdce jako kníže Rohan se přímo nabízí. Dnes

Nezaměnitelný charismatický hlas Richarda Millera v písničkách Na přání srdce jako kníže Rohan. Pokračujeme dál. Do Českého rozhlasu Liberec napsala paní Marika, zda by šla zahrát písnička od kapely Extreme More Than Words. Už prý dlouho neslyšela. No tak ji teď uslyšíte.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Tak, život je boj. Pretlačenie so životom a skupina Elán. 2:45 Pokračujeme dál v písničkách na přání. Teď budeme hrát jako poděkování za výborný oběd, který připravila maminka, písničku od Karla Gotta Vltava. Písničku posílají Karel s Lídou a s rodinou.

Tak tomu se říká klasika na druhou. Karel Gott a Bedřich Smetana v jednom úhledném 3minutovém balení a Vltava. A tahle písnička, protože už nic lepšího prostě nemůže následovat, uzavřela dnešní písničky na přání. Za chvíli se vezme slovo Alex Minářová, která u mikrofonu přivítá tenisovou legendu Jana Kodeše a my se uslyšíme zase po 14. hodině. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje příjemné odpoledne a hezký poslech a těším se.

0: Politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Meteorologové varují před zítřejším silným větrem v Jizerských horách. Kvůli dodržení termínu výstavby depozitáře v Českém Dubu stavba pokračuje i o víkendech. Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Vinčová a odpoledne čekejme jasnou oblohu s teplotami ojediněle až u 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V Česku bude zítra foukat z místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Zatím bez komplikací běží stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé obalovny v Českém Dubu na Liberecku. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerií spravovaných Libereckým krajem hotové do konce příštího roku. Aby stavbaři termín stihli, musí dělnice pracovat na více než půl miliardové zakázce i o víkendech, říká za sdružení stavebních firm Jan Sirůček.
5: Ty týmy se tady střídají, takže určitě víkendy, svátky, prostě normálně se pracuje. Je tady to podloží takový jílovitý, takže se musí hodně hluboko pilotama dolů, takže takový trošku oříšek. Samozřejmě pracujeme s tím harmonogram, který je součástí smlouvy a ten mluví o 600 dnech. To vychází na 7.12.2027.
4: Lidé ze stráže pod Ralskem na Českolipsku můžou dnes navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří. Informovalo o tom město na svých webových stránkách. Do 15 hodin uvidí seniori a jejich rodiny nejen společné prostory, ale i byty.
6: Dům nabízí celkem 24 bytů. Z toho 4 jsou bezbariérové a 3 určené dvojicím. V zařízení je také dostupné bezbariérové středisko osobní hygieny. Zájemci, kterým nevyhovuje termín neotevřených dveří, ale chtějí se tam i přesto podívat, můžou kontaktovat instituci na telefonním čísle uvedeném na stránkách města. Ze stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo více mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence pomohlo téměř 5 000 dětí.
0: Počasí.
4: A odpoledne bude v Libereckém kraji převládat skoro jasno nebo jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23, na Českolipsku ojediněle až na 24 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví mezi 16 až 19 stupni. Vítr fouká mírný jihovýchodní, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku je čerstvý. Rozptylové podmínky jsou hlášeny na dnešní odpoledne dobré a bio udává jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A jsou to ještě informace pro řidiče ulice Palackého v Tanvaldu. Má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, tak samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Tak určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla i toho debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich spadlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: vyšlo? No jo, no tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč. Prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Björn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a musíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá zrovnou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jaké on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: pak,
0: vyzerávat?
1: Pak začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u tom míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten v poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když to dal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím, že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála v finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy ho můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každej, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, d. Vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevyjde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plánat dnešní tenis. Dnešní tenis je v rasanci. Hodně v rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: Je
0: to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za 2 roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektujou ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě, obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že jsem na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak by se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo?
0: Lidi a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky, já vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, že to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Hmm. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když dal Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale no i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu.

0: Protože třeba ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fanděli zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
1: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a ho si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi, tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač, protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten počítač vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom 4 hry. S Tomášem Šmídem jsme hrali ještě 2 roky 4 hry, vyhráli jsme ještě plnou turnajů, jako ve 4 hře, ale ve 2 hře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové dream kole, no tak už jsem s tou 4 hru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36?
1: No, seniory jsem hrál od 45, od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Tomu se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měla všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a řekl, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibice nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Ten vy jste tlak, něco podobného tlak, zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako prostě když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, protože jsme byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když žral na Čechy, tak prostě žral Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo? Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledon na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte do přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: je to stejný, když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnov bude příští rok slučovat všechny školky a dvě základní školy. Na obchvatu Lvé Lovové na Liberecku budou dělníci pracovat i přes zimu. Po útoku ve škole na Slovensku zůstává dívka v kritickém stavu. Zraněná učitelka je stabilizovaná. A ve středu bude většinou slunečno, větrno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Všechny mateřské školy v Turnově budou během příštího roku pod jednou institucí. Novou zřizovací listinu schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Instituce se bude jmenovat Mateřská škola a Základní škola speciální Turnov. Školky budou mít pravděpodobně od příštího školního roku jednoho ředitele nebo ředitelku. Je to reakce na záměr vlády.
2: Ministerstvo školství chce, aby každá škola měla minimálně 180 dětí kvůli úsporám. Pod jednu instituci v Turnově budou patřit mateřské školy, včetně Waldorfské a školy Sluníčko, kam chodí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho město slučuje i základní školu 28. října a základní školu Turnov Mašov. Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Výstava obchvatu ve Lvové u Jablonného v Podještědí na Liberecku poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnic a dálnic není k zimní přestávce důvod. Stavbaři budou pracovat na rovném úseku před Lvovou, odkud odstraní stávající povrch, protože se změní vyhláška silnice. Pro dopravu zůstane průjezd Lvovou zachovaný, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Ještě před zahájením zimního období bude část komunikace převedena na dočasnou, která se tuto chvíli buduje od čerpací stanice Orlenu až po tu první zatáčku před Lvovou, ale furt bude silnice průjezdná 1+1 s vyšší opatrností a sníženou rychlostí.
0: Začal 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo téměř 10 institucí. Například Novoborská knihovna nabídne zítra besedu se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Otevře se i knihovna v Libereckém severočeském muzeu. Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravila vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela, v kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místě Místo tragédie už dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Soustrast obětem vyjádřil premiér Robert Fico i prezident Petr Pellegrini.
1: Počasí.
0: A v noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno postupně místy až polojasno, zejména v blízkosti vodních ploch se mohou ojediněle vytvořit mlhy. Ochladí se nám na 10 až 7 stupňů při uklidnění větru až na 4 stupně. Ve Frýdlantském Výběžku a na Liberecku klesnou teploty jen na 14 až 11 stupňů. Zítra čekejme přes den polojasno až skoro jasno a teploty mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče ze Stvolínek do Kravař. Na silnici 1/15 došlo k dopravní nehodě. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné první pracovní odpoledne tohoto týdne, to zní dobře, co? V kontextu toho, že vlastně už jenom třikrát se vyspíme a máme tu pátek. Tuto hodinu bychom asi mohli začít s takovou volnou parafrází Járy Cimrmana. Nový York, Londýn a Liberec, mé obce nejmilejší. Do prvních dvou zmíněných obcí, tedy do New Yorku a Londýna, se podíváme s rubrikou Co v učebnicích nebylo. Nejprve ale zavítáme s regionálním stopařem do Jablonce nad Nisou, kde probíhá týden sociálních služeb. Ovšem v samotném úvodu se podíváme do Ralska. Tam chce soukromá firma stavět velké datové centrum, kraj chce podrobné posouzení vlivu na životní prostředí a tomu se už za chvíli bude věnovat kolegyně Jana Pavlíčková. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Krásné a slunečné odpoledne vám přeje Český rozhlas Liberec. Je 14 hodin a 12 minut. V průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku by mohlo vzniknout obří datové centrum pro umělou inteligenci. Alespoň takto plánuje soukromá společnost Ralsko AI Campus. V tuto chvíli jde o záměr, vůči kterému má ale připomínky Liberecký kraj. A jaké to už ví redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak Liberecký kraj chce, aby se u projektu provedlo posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná velká EIA. Datové centrum pro rozvoj umělé inteligence je totiž velmi náročné na provoz. Potřebuje ohromné množství energie. V případě Ralska by mělo jít o spotřebu 86 MW ročně. To odpovídá pro představu odběru města o velikosti Liberce nebo Ústí nad Labem. Zároveň ty sály čítači produkují velké teplo kvůli přehřívání čipů, takže vyžadují i speciální chladiče. Systémy. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 je proto nutné ten záměr prověřit jak z hlediska spotřeby vody, tak i nakládání s odpadním teplem, aby tam nevznikaly velké tepelné ostrovy, které vlastně mohou negativně ovlivnit to okolní prostředí.
0: A kam vlastně chce soukromý investor to datové centrum v Ralsku umístit?
1: Tak společnost už zakoupila pozemek v průmyslové zóně v Kuřivodech, je to 6,5 hektaru před areálem společnosti KV Final, tedy vlastně jakoby blíž k centru Ralska. Má tam být 230 metrů dlouhá hala, ve které bude 6 takových samostatných výpočetních sálů, k tomu samozřejmě potřebné administrativní budovy, dále tam bude 48 záležních diesel agregátorů a také velké nádrže na naftu.
0: A můžeš, Jano, objasnit, k čemu takové datové centrum pro umělou inteligenci slouží?
1: Tak on vlastně slouží k trénování pokročilých modelů umělé inteligence. V centrech jsou vysoce výkonné superpočítače, které jsou schopné zpracovávat obrovské množství dat a provádět opravdu velmi složité výpočty. Problém je ale, jak jsem říkala, právě ten jejich provoz. Zpráva Institutu OSN pro vodu, životní prostředí a zdraví z června letošního roku mluví o tom, že datová centra spotřebují tolik elektřiny, jako největší státy světa, vytvářejí velkou uhlíkovou stopu a spotřebovávají obrovské množství vody.
0: A jak se k tomu záměru staví město Ralsko?
1: Také podle starosty Miloslava Tůmy z hnutí ANO nemá radnice o záměru podrobné informace. Investor město nekontaktoval, vlastně ani nám se nepodařilo od něj získat nějaké vyjádření. Podle starosty Tůmy ale nemají místní pro podobné projekty moc velkou podporu. Já připomenu, že v okolí Ralska už teď provozuje skupina ČES velké solární elektrárny, další tam staví. Rovněž Liberecký kraj tam připravuje fotovoltaickou elektrárnu. No a vzniknout tam měl i velký park větrných elektráren, od kterého zatím ČES odstoupil. I proto Liberecký kraj požaduje, aby se vlastně ten celý záměr datového centra posoudil i z hlediska kumulace s dalšími záměry v okolí. No a jestli ten záměr nepředstavuje velkou negativní zátěž pro životní prostředí, to bude jasné nejdřív na konci příštího roku.
0: Tak to podrobně se do tématu pustila naše kolegyně Jana Pavlíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Senioři, osoby se zdravotním postižením, ale třeba i lidé, kterým hrozí sociální vyloučení. Ti všichni mohou využívat sociální služby. Lidé ale často neví, jakou práci poskytovatelé sociálních služeb dělají, a to má za cíl změnit týden sociálních služeb, který odstartoval včera. V Jablonci nad Nisou ho zaštítil přímo magistrát. A víc už na místě sonduje náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné úterní odpoledne z Jablonecké radnice. Jak už správně zaznělo, tak záštitu nad týdnem sociálních služeb tady v Jablonci Radnisou už několik let má opravdu přímo jablonecký magistrát, respektive sociální odbor. Proto si podrobnosti přidáme s mluvčí jablonického magistrátu Janou Fričovou. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne všem.
2: Tak my už tady před sebou máme rozložené některé letáčky, mimo jiné s programem, který, jak tak koukám, je poměrně nabitý. Pojďme si trošku nastínit, co všechno případné zájemce čeká.
3: Tak teď už nestihnu, protože právě probíhá, možná už i doběhla vernisáž výstavy, která potrvá po celý týden. Ta výstava se jmenuje 50 odstínů dobrovolnictví, a to proto, že vlastně celý tenhle týden je zaměřený hlavně na to dobrovolnictví v sociálních službách. No ale potom bych připomněla ještě třeba dobrovolnický program, což je přednáška ve spolkovém domě, nebo sociální dobrovolnictví, to je zase workshop a nábor a bude probíhat na Mírovém náměstí, tedy tady na radnici v režii Červeného poslíka. No a nebo do městské knihovny bych pozvala na den osobního asistenta, což je promítání dokumentu, a k tomu náleží i beseda.
2: Já jsem ale i koukal, že třeba některé sociální služby přímo nabízejí dny otevřených dveří, což mě navádí na otázku, kdo všechno může sociální služby využívat, protože to je poměrně široký pojem.
3: Tak ono se asi všeobecně myslí, že sociální služby využívají především seniori. Tak to není samozřejmě. Můžou to být zdravotně různě postižení, anebo lidé, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat. A pokud hledáte konkrétní službu, pak stačí uvozovkách nalistovat katalog sociálních služeb, který je k dispozici na webových stránkách magistrátu.
2: Což může být určitě užitečná informace, pokud někdo potřebuje nějakou sociální pomoc. Nicméně pokud by někdo hledal spíš informace přímo k tomu týdnu sociálních služeb, aby si mohl najít třeba něco, co ho zajímá, tak kam byste nasměrovala tyto lidi?
3: Tak program Týdne sociálních služeb je jednak na webových stránkách města, statutárního města Jablonec na Nisou, a nebo ho najdou lidé na 365jablonec.cz.com. Omlouvám se.
2: Shrnuje tedy Týden sociálních služeb mluvčí jablonického magistrátu Jana Fričová.
1: A do Jablonce nad Nisou nás zavedl náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec.

0: Jsme se v Českém rozhlase Liberec naladili do takové příjemné, pohodové, veselé nálady a zatímco Nick Kershaw zpíval, já jsem kouknul do kalendáře a kromě toho, že má svátek Milan, se k dnešku vztahuje také několik zajímavých pranostik. Třeba padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima, anebo žaludli do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává. To jsou hezké vyhlídky, sotma jsme uklidili plavky a už abychom vytahovali lyže. Tak samozřejmě na zimu si ještě počkáme, ale teď už rovnou za dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co jsou žaludy?
2: Žaludy je takový hnedý věc a rostete na stromech.
1: A jak se jmenuje ten strom?
2: Žalud.
1: Dub. A jak vypadá dub?
2: Je to černý a já už dál nevím.
3: Dupa.
1: Ne dupa.
3: Ale dupa, protože je to dub.
1: Dá se z těch žaludů něco uvařit?
3: Nevíme přesně, ale dá.
1: Třeba polívka?
3: Ne.
2: To je jídlo jenom po zvířátka.
3: Nějaký plasata.
4: Ve velké.
2: A ještě ježek.
1: A co je žaludek?
3: Malý žalud.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Při úterním odpoledni stále ladíte Český rozhlas Liberec a po krátkých láskách také krátce o volbách, které tady budou už za krátký čas. Jediným senátním obvodem v Libereckém kraji, ve kterém budou letos lidé na podzim volit, je obvod číslo 36 Česká Lípa. Volby do jedné třetiny senátu se uskuteční příští pátek a sobotu, tedy 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev a v tomto senátním obvodu budou voliči vybírat mezi 5 kandidáty. Před 6 lety jich bylo 10.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 36 Česká Lípa leží na území dvou krajů. V Libereckém kraji do něj spadá celý okres Česká Lípa a dál také západní část Libereckého okresu. Ve Středočeském kraji obvod zasahuje do okresu Mělník. Celkem zahrnuje 104 obcí a měst, ve kterých podle posledních údajů Českého statistického úřadu žilo přes 149 tisíc lidí.
3: Před 6 lety mandát obhajoval Jiří Vosecký ze Starostů pro Liberecký kraj. Kandidoval za toto hnutí a také za hnutí STAN. V horní komoře parlamentu zasedá od roku 2014. Vosecký před 6 lety získal ve druhém kole necelých 53% hlasů a porazil Víta Vomáčku z ODS. Oba se ve volbách utkají i letos. Vosecký jako nezávislý kandidát, Vomáčka opět za ODS. Ještě doplním, že volební účast v prvním kole tehdy dosáhla 31,7% a ve druhém kole 11,4%.
1: Volby 2026.
2: Jiří Vosecký byl před zvolením do Senátu starostou obce Okrouhlá na Českolipsku. V tomto obvodu kandiduje proto, že v regionu žije a pracuje po celý život a podle svých slov zná problémy tamních obcí a měst a chce podpořit rozvoj regionu. Za jeho problémy označil nedostatečnou dopravní infrastrukturu v souvislosti s kamionovou dopravou, chybějící obchvaty měst a obcí a napojení na dálniční síť.
3: Zmínil také údajný tlak ze strany vedení státu na samosprávy kvůli výstavbě větrných a solárních elektráren, nutnost zajištění dostupné zdravotní péče a postupné utlumování sklářského průmyslu. Řešit to chce dlouhodobou prací v Senátu ve spolupráci se státními institucemi a samosprávami. Pokud uspěje, chce se věnovat pouze práci senátora.
2: Vít Vomáčka z ODS byl dlouholetým starostou Kravař na Českolipsku. Nyní je v obci místostarostou a v minulém volebním období byl poslancem. Na Českolipsku žije celý život a senátorem se chce stát proto, že díky desítkám let působení v samosprávě zná podle svých slov problémy Českolipska detailně. Konkrétní problémy regionu nezmínil.
3: Uvedl, že jako senátor chce komunikovat se všemi samosprávami a pochopit jejich problémy. Nutná je podle něj pomoc senátora jednotlivým starostům a starostkám. V případě zvolení do horní komory parlamentu se chce věnovat pouze této práci.
2: Další kandidáty vám představíme v abecedním pořadí. Kandidát KSČM Leoš Hamrský pracuje jako technik mlynářské a pekárenské výroby. Ve volebním obvodu podle svých slov kandiduje proto, že na Českolipsku politicky působí, je tam členem okresního výboru strany a v České Lípě i předsedou jednoty Československé obce legionářské.
3: Problémů v regionu uvedl několik, konkrétně nedostupnost bydlení, hromadnou dopravu v celém obvodu a také nízké mzdy. Nedostupnost bydlení by chtěl řešit prostřednictvím bytových družstev a za pomoci obecních a městských úřadů. Kvalitní veřejnou dopravu by podle něj vyřešilo vytvoření oblastního dopravního podniku. Navrhuje i zvýšení minimální mzdy. V případě zvolení se chce věnovat pouze práci v Senátu.
2: Kandidátem starostů pro Liberecký kraj je letos liberecký hejtman Martin Půta. V čele kraje je od roku 2012, předtím byl starostou Hrádku nad Nisou. Pokud ve volbách uspěje, funkce hejtmana se chce vzdát. Na Českolipsku a Liberecku označil za důležitý rozvoj zdravotnictví, dopravy a kvalitních škol. Na Kokořínsku je podle něj zásadní problém chybějící kanalizace. V Senátu chce dosáhnout toho, aby šlo víc peněz na krajské silnice. Chce také prosadit lepší spojení regionu do Prahy nebo daňové zvýhodnění pro chudší regiony.
3: Jedinou kandidující ženou je Jitka Wolfová z hnutí ANO. Od roku 2018 je starostkou České Lípy, krajskou zastupitelkou a od loňska také poslankyní. Do Senátu v tomto obvodě podle svých slov kandiduje, protože v něm žije a pracuje pro něj. Za problémy označila zajištění dostupné zdravotní péče, dopravní dostupnost, bezpečný život v obcích, dostupnost služeb a rozšíření nabídky pracovních míst. V Senátu chce prosazovat zákony, které budou samosprávám pomáhat. V případě zvolení do Senátu jí automaticky zanikne poslanecký mandát. Jako starostka České Lípy by chtěla dál pokračovat.
1: Volby 2026.
2: Svého senátora budou volit lidé v senátním obvodu číslo 36 Česká Lípa společně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Jana Pavlíčková a Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Meteorologové varují před zítřejším silným větrem v Jizerských horách. Jablonec nad Nisou chce získat na obnovu tyršových sadů evropskou dotaci. Poválečné proměny pohraničí lidem v Liberci připomene paměť národa. A zítra čekáme většinou slunečno, větrno a teploty do 23 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechová svítá Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Jablonec nad Nisou připravuje obnovu parku v Tyršových sadech. Magistrát bude podle mluvčí Jany Fričové žádat o evropskou dotaci. Náklady na obnovu parku odhaduje na necelých 69 milionů korun. Dotací by chtěl pokrýt přibližně polovinu. Úpravy parku by měly vycházet z projektu, který v roce 2024 uspěl v architektonické soutěži.
5: V parku má podle Fričové vzniknout přírodní jezírko a akumulační nádrž. Součástí úprav budou nové cesty, zeleň a taky mobiliář. Město nechá instalovat taky nové herní prvky a veřejné osvětlení. Počítá i s vybudováním toalet. V centru parku by měl být umělecký vodní prvek. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Ve čtvrtek se v Liberci uskuteční dvě akce o poválečných proměnách severních Čech. Projekci filmu a putovní výstavu pořádá Paměť národa severní Čechy. Vernisáž výstavy Vysídlení a dosídlení bude ve čtvrtek v 16 hodin. Výstava je ale v ulici 5. května v blízkosti vodotrysku na Šaldově náměstí k vidění už ode dneška. Téma proměn pohraničí vysvětluje ředitelka Severočeské paměti národa Michála Pavlátová.
6: V lednu 1946 začaly organizované odsuny německy mluvícího obyvatelstva, tak pro nás vlastně tím tématem letošního roku, jako 80. výročí od těch organizovaných odsunů, právě stalo to téma vysídlení a dosídlení.
4: V Česku je nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc.
3: Počasí.
4: A ve středu budou zpočátku mlhy, postupně čekejme polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí přes den na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni. Vítr bude foukat mírný, jihovýchodní, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku čerstvý. Rozptylové podmínky jsou na zítřek hlášeny dobré až velmi dobré a bio bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Osobní auto srazilo chodce v ulici Generála Svobody v Liberci. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Buďte opatrní.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: No vidíte, tak Lída Jeroutová vám v předpovědi počasí ten dnešek vymalovala v těch nejzářivějších barvách. A to ještě nevíte, že dnes je také den kávy a den sušenek. Čili všechno je připravené na odpoledne jako malované. Je pravda, že Patrik Rozehnal ten den povýšil ještě na vyšší úroveň. Pro něj je to den chodských koláčů, které vám připraví společně s Naďou Konvalinkovou v pochoutkovém roce. To ale až krátce po čtvrt. Nejprve se vydáme na Libereckou technickou univerzitu, která dnes zveřejnila podrobnosti k začínajícímu akademickému roku, k tomu bude mít informace Johana Tománková. A také nás čeká další díl řidičské abecedy, to by se vám do odpolední dopravní špičky mohlo hodit. Budeme probírat záchranářskou uličku, její vytvoření a použití. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Vy posloucháte Český rozhlas Liberec a zatímco Jiří Korn tady rozséval takovou pohodovou, lehce romanticky laděnou atmosféru, kolegyně Johana Tománková se vydala do terénu nasát informace a nasávala na Technické univerzitě v Liberci, kam letos nastoupil rekordní počet studentů. Koleje jsou plné a do 2 let přibydou nové obory. Detaily má už avizovaná redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím do vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Letos se na Technickou univerzitu zapsalo téměř 7800 studentů, což je o zhruba 800 víc než v loni. Meziroční nárůst je o 11%. Víc lidí je letos na všech fakultách, kromě fakulty architektury. Nejvyšší nárůst je na pedagogické fakultě. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové se univerzitě daří lákat další studenty, a to navzdory klesající demografické křivce.
2: Jestliže meziroční procentuální nárůst maturantů byl kolem 4,7% a univerzita přijala letos o 11% víc, znamená to, že jsme nad demografickou křivkou a že pomáháme tomu regionu sem přilákat ty mladé talenty.
0: Když je tolik studentů, tak jsou pravděpodobně obsazené i vysokoškolské koleje v Harcově.
1: Přesně tak, koleje jsou úplně obsazené, není volný ani jeden pokoj. Podle ředitelky Evy Jarošové je v pořadníku až 90 lidí. Do konce semestru by se ale místa mohla uvolnit. Mimochodem, Jarošová je na svém postu teprve od začátku září a chce se zaměřit na modernizaci menzy, zbylých bloků a především na problémy s parkováním u vysokoškolských kolejí a s příjezdovými cestami na parkoviště.
0: A jaké nové obory vedení univerzity chystá na následující akademický rok?
1: Už příští rok bude otevřený nový bakalářský program psychologie, dalším bude sociální práce jako prezenční forma. Letos nově se studenti mohli zapsat na obor speciální pedagogika, byl o něj extrémní zájem, zapsalo se přes 90 lidí a univerzita pro ně připravuje také navazující magisterské studium. A přes příští rok chce univerzita otevřít také nový bakalářský obor dentální hygiena. Jsou to všechno obory, po kterých je v regionu poptávka. Mladí lidé tak budou moct studovat tady v Liberci, nebudou muset za studiem dojíždět, a nebo se tu naopak usídlí lidé z jiných konců republiky.
0: Říká naše redaktorka Johana Tománková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: To úterní odpoledne nám zpříjemnili bratři Nedvědovi, tady František a Jan a také Jablko samozřejmě. Máme 10 minut před 15:30, což je možná ideální čas na to udělat si kávu nebo čaj a k tomu něco sladkého. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025 podle hlasování poroty. Jednalo se o velké chodské koláče, původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuk. My se naučíme teď zmíněný recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Naďa Konvalinková. U příprav samozřejmě asistoval kolega Patrik Rozehnal. A ptal se také na to, co bude na pečení potřeba.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano, a myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No?
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme vlnky, jestli chtěla.
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. No, my jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Mně se líbí, jak si to Patrik rozehnal, vždycky vychutnává. Je to fajnšmekr. Vy recept na chodské koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam pochopitelně také ten původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuk. No a v neděli si připomeneme poslední letošní soutěžní recept. Původně první místo roku 2025 půjde okynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéf kuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: V Českém rozhlase Liberec Pavel Bobek a jeho nestárnoucí písnička o Ruby Nechtěj mi lásku brát, 8 minut po půl čtvrté. To vlastně docela hezky navodilo následující téma, protože my teď budeme v našem vysílání hovořit o stárnutí. Mně se docela líbilo, jak o stárnutí mluvila slavná režisérka Věra Chytilová. Konec konců docela hezky ji imitoval Miroslav Donutil.
2: Ženský stárnou otřesně. Chlapi, na těch to skoro vůbec není vidět a pak z ničeho nic zdechnou.
1: Ano, tak to prostě. No a Liberec hostí jedinečnou konferenci o chytrém stárnutí a my si o té konferenci teď budeme povídat se zakladatelkou spolku Nestární blbě Anou Ješkovou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Tak nám nejprve rámcově povězte o té konferenci víc. Kdy bude, o čem se tam bude mluvit?
3: Je to vlastně akce, kterou připravujeme na tento čtvrtek 1.10. bude v paláci Výbek a je rozdělena do dopoledního programu a odpoledního programu. Dopolední program je připravený pro profesní veřejnost, je třeba si na něj rezervovat místo a můžete se tam seznámit s nějakou zahraniční zkušeností, roli dobrovolníků nebo si vyzkoušet virtuální realitu, biografickou péči a všechno ostatní, co se týká aktivního a chytrého stárnutí. A pak máme připravený odpolední program, který začíná ve 14 hodin, bude končit přibližně v 17 hodin, kde vlastně máme připravený takový ochutnávky pro to chytré stárnutí, kde bude probíhat panelová diskuze o tom, proč se nebát jít do důchodu. Budou tam jednotlivé, já jsem zmínila ochutnávky, takže si můžete představit takové stánky sociálních služeb a nejenom sociálních služeb, které jsou určeny pro seniory.

0: vy můžete si vyzkoušet třeba geronto oblek, a kdo neví, co si pod tím představit, tak je to a vlastně oblek, který si na sebe dáte, znamená to, že na sebe dodáte třeba 20 kilo, dostanete speciální brýle, přes které špatně vidíte a můžete si vyzkoušet, jaké to vlastně je, pokud člověk má takovýto, budu říkat, handicap, anebo vůbec jenom stárne a je to součást prostě našeho života.
1: Přesně jak říkáte, vy jste tedy zmínila ten první blok nebo tu první část, na kterou je potřeba se zaregistrovat. To je ta část, která je rozdělena do tří bloků, které tady mám poznamenané, jako nejsme v tom sami, míříme do budoucnosti, žijeme v přítomnosti.
0: Přesně tak. My jsme vlastně ten dopolední program, který začíná v 9 hodin, rozdělili na tyto tři okruhy. A to tak, že vlastně opravdu nejsme v tom sami, stárneme všichni a pozvali jsme si i zahraničního hosta, bude jim Marie Mannerholm, která je ze Švédska, její přednáška bude překládaná do češtiny a bude na online a ta nám řekne, jakým způsobem vlastně stárnou ve Švédsku a jak situaci řeší. Pak máme různé inspirace z domova, ať je to inspirace o pečovatelském vejminku nebo něco, co nazýváme zrcadlo péče. A tím míříme do budoucnosti. A posledním vlastně tím blokem je blok Žijeme v přítomnosti, protože to je důležitý říct, že každý z nás vlastně stárne v jakýmkoliv věku a je to o tom, že můžeme být aktivní, můžeme se stát dobrovolníky, máme tam přednášku, která bude o biografické péči, takže všechno tohleto můžete vidět na té akci.
1: Říká zakladatelka spolku Nestární blbě Anna Ješková. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se akce vydaří a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec na slyšenou.
0: Moc krát děkujeme a nestárněte blbě. Díky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Společnost vám i dál dělá Český rozhlas Liberec. Máme 11 minut před 16. hodinou, čili o provozu na silnicích by se asi nedalo říct v tuto chvíli, že je poklidný. A tak je docela příhodné, že je před námi další díl řidičské abecedy. A my si dnes budeme povídat o záchranářské uličce. A slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a na dnešní téma více méně navážeme i zítra, protože to si budeme povídat o tom, jestli můžeme křižovatku projet na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dan Bárta, píseň Hraboše, a s touhle písničkou jsme se, dá se říct, dohradbali k 15. hodině a 54. minutě. Vás zanedlouho čekají zprávy, ty pro vás dnes připravuje Lída Jiroutová, a po zprávách vás čeká další vydání Humoriády. Dnes velmi silně moderátorsky obsazené, společně s Pavlem Kučerou vás totiž provede tímto pořadem rozhlasová a televizní moderátorka Marie Redková. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 17. hodině opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V zákupech na Českolipsku se příští rok změní provoz pošty, přesune se na radnici. Začala výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku. Poslanci jednají o vyslovení nedůvěry vládě. Ve středu bude většinou slunečno, větrno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Pošta v zákupech na Českolipsku bude od února příštího roku fungovat v režimu Pošta Partner. Oznámilo to vedení města na svém facebookovém profilu. Pošta dosud sídlila v prostorách bývalého kláštera. V novém režimu se přesune přímo na radnici. Podle vedení města je změna výhodou.
3: Ještě před zahájením zimního období bude část komunikace převedena na dočasnou, která se tuto chvíli buduje od čerpací stanice Orlenu až po tu první zatáčku před Lvovou, ale furt bude silnice průjezdná 1+1 s vyšší opatrností a sníženou rychlostí.
2: Na trati mezi Josefovým dolem a Smržovkou na Jablonecku musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Trvat bude do 9. listopadu. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava kolejí nebo rekonstrukce přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Vlakové spoje nahradila autobusová doprava.
4: Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárku je možná jen do vyčerpání kapacity autobusu a omezený je i počet přepravovaných jízdních kol. Skupiny na 20 lidí a cestující na vozíku si musí cestu dopředu objednat. Výlukový jízdní řád, umístění zastávek a další informace najdou cestující na adrese čd.cz. Z Jablonecka Adela Jindrová, Český rozhlas.
2: Na investiční akce v příštím roce se Turnov vezme 100 milionový úvěr. Splácet ho bude 10 let, navíc město zaplatí 27 milionů korun. Informoval starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Většina peněz z úvěru půjde na dostavbu sportovní haly v lokalitě Turnov 2. Ta bude stát 218 milionů bez daně. Při výběrovém řízení na banku, která úvěr poskytne, jich radnice oslovila 7. Nejvýhodnější podmínky měla Česká spořitelna. Takto vysoký úvěr si město to mohlo vzít i díky tomu, že už v minulosti úvěry splatilo. Zbytek peněz ze 100 milionové půjčky půjde na přestavbu největší školní jídelny ve městě. Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Další opoziční zástupci se ke slovu dostanou nejspíš až ve středu, kdy bude jednání pokračovat.
1: Počasí.
2: A v noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno postupně místy až polojasno, zejména v blízkosti vodních ploch se při uklidnění mohou tvořit mlhy. Ochladí se nám na 10 až 7 stupňů. Při uklidnění větru naměříme jen 4 stupně Celsia. Zítra přes den čekejme polojasno až skoro jasno. Teploty mezi 20 až 23, na horách mezi 16 až 19 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do listopadu. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Slyšte z toho zrudana.
6: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
0: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
0: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak, sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem, teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo. To
3: ano,
2: jo,
3: já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin, jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Co to? To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Pfuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdravím. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůsob si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Redková.
4: Dobrý den.
5: Jan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další, prosím. Haló.
6: Zase měla z Prahy 8, dobrý,
2: ano,
6: den,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty turbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, vy jste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody, co jdou ven z baráku, tak to už je ale tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte si volna.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5, 6, 5 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou v hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Raupi Nebletavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všetky humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napětí a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo, pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Ne, kde, kdy.
10: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, kdy vy ráno...
10: A, kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý, je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
11: Myčky.
10: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky, šněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky taky. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když se měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala píseň očí.
4: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas panu Nepilovi.
4: Mm-hmm. Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnic u Hlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další, prosím. Dobrý den.

0: Dobrý deň, Braňo z Martina.
1: Dobrý deň, Braňo.
0: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
2: Nápodobne a ďakujeme. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, tady je posluchačka Anna a ja bych prosila pana Nepila.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
1: Ďakujem.
2: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku. Snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
4: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak Tak závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve všechno párty. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
1: Já nechci.
2: Kdo by je víc pobavil?
1: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
2: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pogodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pogodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
3: I
1: napodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj. Tak, přátelé, Sandra Pogodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někdy v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Jak? Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. O co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano.
6: Ano, ano, ještě tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná. My teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo? Oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí. My vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo? A nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle. Ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
6: no,
7: Karle,
6: jasně.
7: Tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod, jo.
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů.
7: No, ano, vidíte, že?
6: Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pogodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na Technickou univerzitu v Liberci se zapsalo téměř 7800 studentů. Meteorologové varují před zítřejším silným větrem v Jizerských horách. Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě. Na Uhersko-Hradišťsku přijde o práci přes 90 lidí. A zítra čekejme většinou slunečno, větrno a teploty do 23 stupňů. Zprávy jsou připraveny u jejich poslechu. Vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to víc o 800 než loni. Nárůst je na všech fakultách, kromě Fakulty umění architektury. Univerzitě se daří získávat víc studentů i navzdory klesající demografické křivce, říká prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová.
2: Jestliže meziroční procentuální nárůst maturantů byl kolem 4,7% a univerzita přijala letos o 11% víc, znamená to, že jsme nad demografickou křivkou a že pomáháme tomu regionu sem přilákat ty mladé talenty.
0: Kvůli velkému množství studentů jsou plně obsazené vysokoškolské koleje v Harcově. Do konce semestru by se ale lidé na čekací listině mohli umístit. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Začal 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo téměř 10 institucí. Například Novoborská knihovna nabídne ve středu besedu se spisovatelkou Michálou Klevisovou. Otevře se i knihovna v Libereckém severočeském muzeu, říká knihovnice Anna Kašparová.
3: Návštěvníci se můžou těšit v úterý na den otevřených dveří, kdy od 1 do 7 hodin bude knihovna otevřena široké veřejnosti. Program 2. října od 5 hodin jsme nazvali Návrat ke kořenům.
0: Při něm budou návštěvníci pracovat s historickými grafickými listy. Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolní Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Informovala o tom dnes. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Mantagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě.
1: Počasí.
0: A ve středu budou v Libereckém kraji zpočátku mlhy, postupně čekejme polojasno až skoro jasno. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni. Vítr bude foukat mírný, jihovýchodní, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku čerstvý. Rozptylové podmínky jsou na zítře hlášeny dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici 5. května v Turnově. Tam osobní auto srazilo chodce. Úsekem ale s opatrností projedete. Na místě jsou všechny složky záchranného systému.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Příjemné předposlední zářijové odpoledne. Máme 4 minuty po 17. V Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji, který za malou chvíli otevře Lída Jiroutová souhrnem regionálních zpráv. Pak se vypravíme do Liberce, kde se na podzim rozšíří výluka tramvajové dopravy. Důvodem jsou opravy trati mezi Jánskou ulicí a nádražím. A také se začneme věnovat blížícím se volbám, a to komunálním volbám. Postupně vám každý všední den v tomto čase, v tomto týdnu představíme všechny strany a hnutí ve všech okresních městech Libereckého kraje a dnes se vydáme do České Lípy. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Všechny mateřské školy v Turnově budou během příštího roku pod jednou institucí. Novou zřizovací listinu schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Instituce se bude jmenovat Mateřská škola a Základní škola speciální Turnov. Je to reakce na záměr vlády. Výstavba obchvatu Velvoven u Jablonného v Podještědí na Liberecku poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnic a dálnic není k zimní přestávce důvod. Pro dopravu zůstane průjezd Lvovou zachovaný, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Furt bude silnice průjezdná 1+1 s vyšší opatrností a sníženou rychlostí.
1: Jablonec nad Nisou připravuje obnovu parku v Teršových sadech. Magistrát bude podle mluvčí Jany Fričové žádat o evropskou dotaci. Náklady na obnovu parku odhaduje na necelých 69 milionů korun. Dotaci by chtěl pokrýt přibližně polovinu. Na trati mezi Josefovým dolem a Smržovkou na Jablonecku musí cestující do 9. listopadu počítat s výlukou. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluk je oprava kolejí nebo rekonstrukce přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Vlakové spoje nahradila autobusová doprava. Více než 1000 sportovců se letos zúčastnilo tradičního běhu City Cross Run and Walk v České Lípě. Podle mluvčí města Kristýny Kňák-Labrožové byl 11. ročník akce rekordní.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Který nám nabídlo téměř idylické počasí. Jak to bude vypadat dál, to už nastíní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Nejprve pojďme probrat zbytek dneška. Jak bude vypadat večerní počasí a počasí v noci?
2: Tak na počasí se nic moc měnit nebude nadále. Bude převládat tam jen malá oblačnost. Teploty teď se pohybují mezi 20 a 23 stupni. Na horách je to okolo 17, v noci potom by měly klesat mezi 10 a 7 stupňů. Tam, kde se úplně uklidní vítr, tak až ke 4, no a teplej bude jako tu předchozí noc, stejně i tu následující, tedy ve Frýdlantském výběžku a na Liberecku, tam naměříme mezi 14 a 11 a na horách potom mezi 10 a 7.
1: Ano, ve Frýdlantském výběžku mají vždycky něco extra. No a jak bude vypadat poslední zářijový den v tom našem regionu?
2: Tak opět slunečný den, ale někde také větrný, bude foukat mírný jihovýchodní vítr, ten bude zesilovat hlavně na horách a také místy ve Frýdlantském výběžku až na čerství a právě ve Frýdlantském výběžku se můžou vyskytnout i nárazy kolem 65 km v hodině, no a nadále bude poměrně teplo, maxima čekáme mezi 20 a 23 stupni, na horách mezi 16 a 19.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Douše klaciného vína a rázem je 17 hodin 21 minut. Posloucháte Český rozhlas Liberec a pokračuje den v kraji. Liberecký dopravní podnik chystá v blízké době další opravy páteřní tramvajové trati. Týkat by se měly zejména úseku mezi terminálem Fignerová a viaduktem. Na podrobnosti se dopoledne ptala Iveta Kalátová redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: První z oprav by měla podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO začít teď na podzim. Dělníci budou pracovat v Jánské ulici podél obchodního centra Fórum. Konkrétně opraví úsek od Soukeného náměstí po Rybníček. Ke konci roku se pak práce přesunou do ulice 1. máje. Prozatím město hledá stavební firmu, která trať opraví. Zájemci se můžou hlásit do 14. října. Náklady na opravu město odhaduje na 289 milionů korun bez daně.
2: A kudy tedy bude jezdit náhradní doprava?
1: Přestupním místem na náhradní autobusy bude podle technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky zastávka Nádraží. Tramvaje budou jezdit z Horního Hanichova do vozovny v Mrštíkově ulici. Lidé si budou moct ve směru do centra přesednout na nádraží do autobusů, které je povezou přes ulici doktorky Milady Horákové až na terminál Fignerova. Pokračovat budou až do Lidových sadů, protože i v tomto směru je aktuálně kvůli opravám výluka. Tramvaje do Jablonce nad Nisou budou po dobu oprav jezdit pouze do zastávky Fignerova.
2: A jaké další opravy dopravní podnik plánuje?
1: Příští rok by měla pokračovat oprava tramvajové trati ve směru do Hanichova. Dělníci budou podle Lenerta pracovat v Žitavské ulici, konkrétně mezi zastávkami Nádraží a Viadukt. V roce 2028 pak dopravní podnik plánuje opravit taky zbylou část trati do Hanichova, přesněji úsek mezi Viaduktem a obchodním centrem Horizont v Kubelíkově ulici. Z plánu investic dopravního podniku taky vyplývá, že na příští rok jsou naplánované opravy trati mezi Galerií Lázně a centrem města. Ulice 5. května byla sice v předchozích letech kvůli výměně teplárenského potrubí uzavřená, povrch ani tramvajové koleje tam ale dopravní podnik nemodernizoval.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Liberec vám stále dělá společnost. Máme přesně 17:30. Při pohledu do kalendáře zjistíte, že je 29. září, což mimo jiné znamená, že se nám komunální volby blíží. Už v pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Liberec vám postupně představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Libereckého kraje a dnes se vydáme do České Lípy.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovaného komunálním volbám. Představíme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Libereckém kraji. Okresní města jsme se řadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Jako první přichází na řadu Česká Lípa. Ze studia vás zdraví Jana Švecová a také redaktorka
3: Jana Pavlíčková.
2: Dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Česká Lípa je třetím největším městem v Libereckém kraji. Podle informací Českého statistického úřadu v něm na konci loňského roku žilo přes 36 tisíc obyvatel. To je o 3 tisíce méně než před 20 lety. A právě to je jeden z problémů, se kterým se město musí vypořádat, protože úbytek obyvatel pokračuje i dál. Zajímavostí ale je, že jako jediné z větších měst v Libereckém kraji nemá žádné dluhy. Všechno investuje ze svých úspor a příjmů. A kdo v uplynulých 4 letech Českou Lípu řídil, Jano?
3: Volby v roce 2022 vyhrálo hnutí ANO v čele s Jitkou Wolfovou, stejně jako v roce 2018. V 25 členem zastupitelstvu má hnutí většinu 13 křesel. Koalici s ním tvoří uskupení Živá Lípa, původně s 6 mandáty. V loni srpnu ale opustil Živou Lípu Jaroslav Thunhäfer. Důvodem byly interní názorové neshody ohledně stylu vedení a rozhodování v Živé Lípě. Thunhäfer se zároveň pokusil na zastupitelstvu o odvolání starostky Wolfové, ale neúspěšně. No a od té doby je v zastupitelstvu nezávislé pod značkou hnutí Spolehnutí. V opozici, a to už od začátku volebního období, jsou pak v České Lípě hnutí SPD, dále koalice Spolu složená z ODS, Lidovců a TOP 09 a jeden zastupitel za uskupení Pro Českou Lípu.
2: Tak to bylo dosud a kolik politických stran a hnutí v České Lípě tedy kandiduje letos?
3: Tak je tam 8 kandidátních listin, tedy o třetinu méně než v roce 2022, kdy se o přízeň voličů ucházelo 12 subjektů. Ve skutečnosti ale část těch politických značek nezmizela, jenom se přeskládala do nových sestav. Do voleb jde znovu hnutí ANO se starostkou Jitkou Wolfovou, která je zároveň poslankyní a kandiduje také do Senátu. Uskupení Živá Lípa, ta má jako lídra současného místostarostu Jakuba Mencla. Další samostatnou kandidátku postavilo hnutí SPD, kterou vede bývalá českolipská starostka Romana Žatecká. No a posledním, kdo jde do voleb samostatně, je ODS, která opustila ten předchozí model s Lidovci a TOP 09 pod značkou Spolu. Lídriní českolipské ODS je středoškolská učitelka Petra Dvořáková. Lidovci a TOP 09 ti letos sází na spolupráci s nezávislými kandidáty a uskupením Spolehnutí. Tuhle čtyřkoalici pod názvem Společně kde už zmíněný Jaroslav Thunhäfer.
2: No a můžeš ještě přiblížit, kdo prezentuje strany, které teď v zastupitelstvu nejsou?
3: Ty menší strany, které v minulých volbách neuspěly, letos sází na koalice. Piráti se spojili se Zelenými v čele s IT specialistou Ondřejem Vítečkem. Pod názvem Vaše Lípa je schovaná KSČM a Česká strana národně sociální vede ji manažer František Chod. A poslední kandidující subjekt je Přísaha, která se spojila se Socdem. Jejím lídrem je také IT specialista Pavel Souhrada.
1: Komunální volby 2026.
2: Jano, můžeš připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech na Českolipsku?
3: Bouřlivá situace byla v Hamru na Jezeře. Tam se během volebního období 3x měnil starosta. Nejdřív na jaře 2024 rezignovali 2 zastupitelé ze 7 a následně podal rezignaci i starosta Martin Šilhan ze sdružení Hamr 21. století. A to pro vzájemné neschody a neschopnost domluvit se v zastupitelstvu. Novým starostou se stal nezávislý Pavel Věcher, Šlachet, který ale ve funkci vydržel pouze rok, rezignaci také zdůvodnil dlouhodobými neshodami v zastupitelstvu. No a vedení obce tak převzal rovněž nezávislý Jan Třešňák, který je tam dosud. Jinak k žádným jiným vzratům v obcích na Českolipsku nedošlo.
2: A na co se vedení radnic na Českolipsku v tomto volebním období zaměřovala?
3: V České Lipě například na výstavbu nového koupaliště, rekonstrukci divadla, zřízení nových technických služeb. Teď běží roky odkládaná oprava Škroupova náměstí a vyhořelého Kounicova domu. Hotová ale stále není třeba lávka ze sídliště Špičák do centra města. Radnice musí také najít nového dopravce na zajištění městské hromadné dopravy na dalších 10 let a vyřešit, co s nevyužitými pozemky na Svárově. Město také odolává tlaku Libereckého kraje, aby majetkově vstoupilo do tamní nemocnice a dá se očekávat, že v tom kraj nepoleví.

0: rozhodnuto, protože je tam postavená pouze jedna kandidátka. Namátkou třeba v Blacích, Bohaticích, Polevsku, ve Stvolinkách, Pertolticích nebo ve Svoru.
1: Volby na Českolipsku tedy shrnula redaktorka Jana Pavlíčková a po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování okresního města Česká Lípa. Nejdříve se zaměříme na to, jak chtějí jejich kandidáti řešit nedostatek volných bytů a také parcel pro stavbu rodinných domů.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Českou Lípu. A kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jak chtějí řešit nedostatek volných bytů a parcel pro stavbu rodinných domů. Takže jak?
2: Tak všichni oslovení se shodují v tom, že v České Lípě je málo startovacích bytů pro mladé rodiny. I to je ten jeden z důvodů, proč se město potýká s odlivem obyvatel. Na tom staví například Piráti a Zelení, podle kterých město potřebuje byty, které odpovídají reálné kupní síle obyvatel. Chtějí proto vytvářet dostupné bydlení i ve spolupráci s velkými zaměstnavateli. Regulované nájemné ve startovacích bytech pro mladé navrhuje i uskupení Živá Lípa, které chce dál pokračovat v opravách a výstavbě nových bytů, například rekonstrukcí prostor, které dříve sloužily něčemu jinému.

0: Hnutí Přísaha chce nedostatek bytů řešit rovněž rekonstrukcí a lepším využitím městského majetku vhodným pro vznik městských bytů. Hnutí SPD to slibuje urychlení výstavby nízkopodlažní bytové zástavby v oblasti bývalého vlakového nádraží. Městské byty tam chce hlavně pro mladé nebo seniory, samoživitele a také pro lidi v profesích, které město potřebuje.
1: Tak a ty mluvíš o té výstavbě bytů. Ty by mělo stavět samo město anebo ve spolupráci se soukromými investory?
0: Také například uskupení Společně to chce založit bytové družstvo, jehož členem bude i město, které by do toho družstva vložilo pozemky. Stejně tak chce spolupracovat i s developery, kteří by pak část bytů jako dostupné nájemní bydlení i tedy s upraveným veřejným prostorem poskytli městu. Hybridní bytové družstvo, ve kterém bude zapojené i město, navrhuje také Vaše Lípa.
2: Komunální volby 2026.
1: Bavíme se o bytové problematice v České Lípě. Jaké řešení nabízí strany pro individuální výstavbu rodinných domů, po které je velká poptávka?
0: Podle hnutí ANO je v České Lípě několik lokalit, které jsou určené pro tuto zástavbu. Největší prostor daný územním plánem je mezi sídlištěm Špičák a částí Stará Lípa. Cílem hnutí teď proto je, aby v téhle lokalitě zástavba skutečně začala. Podle ODS chybí v České Lípě zasíťované pozemky připravené k okamžité výstavbě. ODS proto navrhuje, aby město připravovalo vlastní pozemky k prodeji, ale už se zavedenou vodou, kanalizací a elektřinou, a přednostně by se měly využívat brownfieldy místo záboru zeleně.
1: Tak to bylo téma, jak v České Lípě řešit nedostatek bytu. Připomenu, že kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Liberec, liberecrozhlas.cz. No a za chvilku otevřeme další důležitou otázku, a sice to, jestli by se město Česká Lípa mělo snažit o propojení vlakového a autobusového nádraží.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Českou Lípu. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí zeptali, zda by se město mělo snažit o propojení vlakového a autobusového nádraží.
2: Tak na tuto otázku přišla od všech kandidujících odpověď, že rozhodně ano. Problém je, jak upozorňuje přísaha s podporou SocDem, že autobusové nádraží město nevlastní. Patří společnosti Busko, přesto by radnice měla s vlastníkem a Libereckým krajem jednat a hledat společné řešení. To znamená bezpečné, rychlé a hlavně pohodlné přestupy pro cestující. Sdružení společně kritizuje, že se projekt propojení za dlouhé roky nikam neposunul, i když má město návrh územní studie, která počítá s vytvořením polyfunkčního terminálu hromadné dopravy v prostoru hlavního nádraží. Je tedy nejvyšší čas projekt posunout a nejenom další roky plánovat. Uskupení Vaše Lípa vidí největší problém v privatizaci autobusového nádraží. Vlastník do něj podle něj zásadně nijak neinvestuje. Sdružení je proto toho názoru, že autobusové nádraží by mělo vlastnit město. V úvahu podle něj přichází i možnost společného projektu se stávajícím vlastníkem, i když to se podle uskupení jeví spíš jako nereálné.
0: Komunální volby 2026.
1: Objevují se i jiná řešení, než je jenom jednání se současným vlastníkem autobusového nádraží?
2: Tak podle hnutí SPD situaci nevyřeší jen propojení nějakou lávkou nebo chodníkem, ale potřeba je vybudovat zcela nový dopravní terminál. Autobusové nádraží je podle SPD ostudou města a pouhé propojení je pouze polovičatým řešením. Že jde o největší ostudu České Lípy, si myslí také ODS. Lidé mezi oběma nádražími chodí přes díry v plotě a vyšlapanou pěšinou po náspu zrušené tratě. Kromě dostavby chybějícího úseku pro pěší, proto ODS navrhuje jednání s Libereckým krajem o sladění jízdních řádů v systému IDOL, aby přestup mezi vlaky a autobusy fungoval i v praxi a nejenom na papíru. Piráti a Zeleníci zase dovedou představit, jak minimalistickou variantu s bezpečným osvětleným koridorem a informačním systémem až po komplexní moderní terminál s bezbariérovým přestupem na všechny typy hromadné dopravy i s cykloběží a dostatkem parkovacích míst v režimu Park and Ride. Na to by se město mělo snažit získat dotaci z Evropské unie.
1: Znamená to, že město za posledních 6 let v propojení obou nádraží nic neudělalo?
2: Podle hnutí ANO se městu podařilo získat pozemky kolem zrušené železniční vlečky a aktuálně je zpracovaná projektová dokumentace na vybudování provizorního přechodu. Podle uskupení Živá Lípa se městu podařilo uzavřít memorandum s Libereckým krajem. To počítá s vytvořením dopravní studie propojení vlakového nádraží zastávek MHD a krajských autobusů. Už teď některé meziměstské autobusy zajíždí před vlakové nádraží. I jeho cílem je ale dostat vlakovou a autobusovou dopravu na jedno místo kompletně.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Liberec patří městu Česká Lípa a po písničce otevřeme další téma. Týká se bezpečnosti v centru města, kde je vysoký počet lidí bez domova.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnes se věnujeme okresnímu městu Česká Lípa. U mikrofonu je Jana Švecová a ve studiu je se mnou redaktorka Jana Pavlíčková. Už jsme hovořili o nedostatku volných bytů a propojení autobusového a vlakového nádraží. Poslední část se týká bezpečnosti v centru města. Právě tam je vysoký počet lidí bez domova a lidí, kteří jsou pod vlivem návykových látek. Kandidujícím stranám, hnutím a uskupením jsme položili otázku, co byste s tím udělali?
2: Také podle hnutí ANO bylo v České Lípě letos na jaře 239 bezdomovců. Skoro všechny má radnice evidované, včetně míst, kde nocují. V reakci na to zavedla radnice nedávno dvousměnný provoz hlídek a do konce roku ji posílí také druhá hlídka se služebním psem. Pokud ale osoby bezdomova neporušují zákon, tak právo pobývat na veřejném místě jim přísluší, uvádí ANO. Naproti tomu hnutí SPD chce být razantnější, pokud podle něj nemá městská policie zákonné nástroje proti bezdomovcům zakročit, tak musí řešení hledat politici. Tedy inspirovat se i v jiných zemích nebo přednést tento problém zákonodárcům a vyžadovat po nich řešení. Přísaha s podporou SocDem pak vidí řešení v posílení městské policie v problémových místech a zároveň v zatraktivnění centra tak, aby tam lidé měli důvod trávit čas i po pracovní době.
0: Komunální volby 2026.
1: No a nabízejí se tedy jiná řešení, jak předejít zvyšujícímu se počtu lidí bez domova právě v centru České Lípy?
2: Například ODS, ta chce mimo větší přítomnosti strážníků v centru a rozšíření kamerového systému prosadit obecně závaznou vyhlášku regulující žebrání a chování na veřejných prostranstvích. Uskupení Společně chce zase zřídit společný tým Ulice, který má dostat do ulice víc sociálních pracovníků. Ti by měli řešit hlavně zneužívání drog. Cílem týmu bude dostat člověka, který chce svou drogovou závislost řešit co nejrychleji k odborné pomoci. Na větší spolupráci se sociálními službami sází i hnutí Živá Lípa. Ty by měly dokázat lidi bezdomova a závislé na návykových látkách monitorovat a provázet tak, aby nebyli nebezpeční ostatním.
1: A jak by taková aktivní pomoc měla tedy vypadat?
2: Podle Pirátů a Zelených ti navrhují například zřízení takzvaného mokrého bydlení, to znamená zařízení, kde se nevyžaduje totální abstinence pro ubytované. Různé zákazy, vyhlášky nebo vyhánění z centra měst podle Pirátů problém bezdomovectví nezmenší. To se dá regulovat například vhodnou podporou sociálního chráněného bydlení a podporou terénních sociálních služeb. Větší aktivitu v sociální péči by uvítalo i uskupení Vaše Lípa. To vidí problém ve zvyšujícím se počtu bezdomovců, zejména v obchodu s chudobou a využívání domů k okamžitému zisku, a to čerpáním sociálních dávek na pronajímané byty. Bez legislativní změny v této oblasti se tak problém nevyřeší.
1: To byly tedy odpovědi 8 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v České Lípě. Všem jsme položili stejné 3 otázky připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Jana Pavlíčková. A kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Liberec, liberecrozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Platy hasičů a policistů se v příštích letech zvýší. Jablonec nad Nisou chce získat na obnovu teršových sadů evropskou dotaci. Na východě Ruska havaroval vojenský letoun. Většina posádky nehodu nepřežila. A ve středu bude většinou slunečno, větrno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidný podvečer. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
2: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1.1. roku 2029.
0: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Jablonec nad Nisou připravuje obnovu parku v Tyršových sadech. Magistrát bude podle mluvčí Jany Fričové žádat o evropskou dotaci. Náklady na obnovu parku odhaduje na necelých 69 milionů korun. Dotací by chtěl pokrýt přibližně polovinu. Úpravy parku by měly vycházet z projektu, který v roce 2024 uspěl v architektonické soutěži.
3: V parku má podle Fričové vzniknout přírodní jezírko a akumulační nádrž. Součástí úprav budou nové cesty, zeleň a taky mobiliář. Město nechá instalovat taky nové herní prvky a veřejné osvětlení. Počítá i s vybudováním toalet. V centru parku by měl být umělecký vodní prvek. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Více než 1000 sportovců se letos zúčastnilo tradičního běhu City Cross Run and Walk v České Lípě. Organizátoři připravili několik běžeckých kategorií a doprovodný program. Podle mluvčí města Kristýny Kňák-Labrožové byl 11. ročník akce rekordní. V Amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér Tu-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentura TASS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Moskva ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu.
1: Počasí.
0: A v noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno postupně místy až polojasno, zejména v blízkosti vodních ploch se mohou ojediněle vytvořit mlhy. Ochladí se nám na 10 až 7 stupňů, při uklidnění větru až na 4 stupně. Ve Frýdlantském Výběžku a na Liberecku klesnou teploty jen na 14 až 11 stupňů. Zítra přes den čekejme polojasno až skoro jasno, teploty mezi 20 až 23, na horách mezi 16 až 19 stupni. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní na horách a místy ve Frýdlantském Výběžku bude čerstvý. Rostorové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a bio bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Okružní v České Lípě policie vyšetřuje dopravní nehodu 2 osobních aut, na místě je policejní hlídka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
1: Úžasné životy.
2: Ljuba Skořepová podle Marie Formáčkové.
3: Dobrý den, jmenuji se Marie Formáčková a dnes bych ráda zavzpomínala na Ljubu Skořepovou. To byl člověk, s kterým jsem strávila kus života. Jako novinářka jsem s ním mnohokrát dělala rozhovor. Spolupracovali jsme spolu. Nakonec jsme spolu ještě napsali dvě knížky, takže na ní nikdy nezapomenu a myslím, že si na ní vzpomenu každý den.
4: Já jsem na jevišti šťastná. A když jako jsem připravena a umím, tak to je největší blaho, který znám.
3: Ona byla po všech stránkách výjimečná. Herečku Ljubu Skořepovou jsem samozřejmě znala od jak živa, protože ona byla velmi obsazovaná, ale ona zaregistrovala časopis, ve kterém jsem pracovala a jednoho dne tam přišla a prostě měla spoustu takových skvělých nápadů, jak bychom mohli spolupracovat. Jeden rok psala o zahrádce, jeden rok psala o hvězdách, jeden rok psala o tom, jakí lidé se k sobě hodí, další rok taky o skřítkách, protože Ljuba Skořepová viděla skřítky. No a potom, když já jsem teda odešla, tak jsme i nadále byli v kontaktu, protože já píšu knížku, Ljuba psala knížky, vzájemně jsme se zvali na křty a vlastně poslední dvě knížky jejího života jsme psali společně. De facto ona mě vyzvala, abych s ní knížky napsala, protože ona měla zelený zákal a začala špatně vidět. Takže po 14 knížkách, které si napsala sama, tak ty dvě poslední jsme psali spolu. A to bylo teda velmi jako zvláštní tehdy, protože já si pamatuju, že jsem jela autem a pořád mi někdo telefonoval a říkal mi, zavolejte Ljubě Skořepové a další volal, zavolejte Ljubě Skořepové, přišla jsem domů a v mailu jsem měla několik vzkazů, ať zavolám Ljubě Skořepové a ona dala na Facebook ve svých takřka 90, dala, kdo znáte Marie Formáčkovou, řekněte jí, ať mi zavolá. Takže takhle jsem zase s ní navázala kontakt a vlastně ty poslední dva roky jsem prožila v její skutečně blízkosti, kdy jsem jí vídala takřka denně, protože jsme psali ty knížky a pak nakonec, když byla po operaci a byla v LDNC, tak jsem ji navštěvovala, takže jsem vlastně ji viděla do posledních jejich dnů.
5: Hned nám odevři bránu.
6: Co se ti tu znelíbilo, dcero Evina?
5: Já chci mít poctivou veselku, jak se patří, a taky pořádnýho muže. Pro všechny svatý tě prosím, svatý Petře, odevři nám ty vrata. Teď tu není co dělat a Jozu by mi takový daremný lenošení načisto pokazilo, když ani to pišťaliště foukať tady nemusí. Teď jaký pak by s ním bylo za chvíli živobytí?
3: Ona byla takový všestranný talent, to se skoro o ní ani neví, ale ona byla velmi literárně nadaná a byla jednou z mála hereček, která nečeká na to, jak si herci stěžují, že čekají, až jim někdo zavolá, tak ona nečekala, až jí někdo zavolá. Ona byla schopná si napsat hru sama a ona si připravila taková představení jako pro jednoho herce. Těch měla několik, třeba Mydli baba nebo Cezar a já. To byly opravdu úžasné představení, kde ona dokázala fakt ty lidi jako natolik zaujmout, že ani nedutali. A k tomu teda psala ty knížky, dělala besedy. Teď ještě ona byla úžasná zahrádkářka. Ona byla taková jako spjatá s přírodou. To bylo takové u ní jako nejneobvyklejší. Ona pocházela z východních Čech, říkala, že její babička byla bylinářka, takže jí od malinka dělala po loukách a po lesích a vykládala jí o vlivu a moci bylinek a kdy se mají sklízet a podobně. A ona skutečně ty byliny pěstovala, ale ona navíc brala ty rostliny jako živé bytosti. Ona měla v chuchli zahradu s chatkou a všechny stromy měla pojmenované, jako ořešák byl Ferda, Meruňka byla Máňa. A já si pamatuju, jednou přišla k nám do redakce a říkala mi, teď jsem slyšela v rádiu, že budou ještě mrazy, jedu do chuchle a řeknu Máně, to je ta Meruňka, aby ještě nekvetla, protože by mohla na to šeredně doplatit, tak my jsme se smáli, že jo, a říkali jsme, no tak ať jede do chuchle to říct Máně. Pak nikdo ten rok neměl meruňky, ani na Moravě nebyli, ale Ljuba měla obalený strom. A ona říká, no tak Máňa není blbá, tak věděla, já jí to řekla, tak Máňa prostě nekvetla. Nebo přinesla třeba obrovský kedlubny nám do redakce. Já jsem říkala, ty byly jak melouny. Já jsem říkala, čím z toho hnojila, že máš takhle obrovský kedlubny. A ona říká, no nic, jenom jsem jim to vysvětlila. Řekla jsem, kedlubny, podívejte se. Já nemám králíky, já nepotřebuju lupení. Tvořte plody, nic jiného mě nezajímá. No tak ty kedlubny nejsou blbý, že jo? Tak prostě udělali velký plod a žádný lupení. No a takhle ona to měla ze všem. Rajčata obrovský, maliny obrovský. Ona dokonce kombinovala, ona skřížela maliny s černým rybízem, takový nějaký tmavý maliny udělala a velmi jako chutný. No jí se prostě všechno dařilo. Ona vlastně vyrůstala v lese, její tatínek byl tam na Náchodsku majitelem pily. Ona vlastně se v přírodě narodila, takže to byla taková její opravdu součást. To bylo taky takový legrační, když ona mi vyprávěla. To bylo pro mě jako dost nepochopitelný. Oni byli docela majetní. A ona mi říkala, jak se za to jako dítě strašně styděla, že je bohatá. A že jí vozil řidič do školy a ona vždycky prostě ho prosila, ať jí vyhodí za rohem, ať to děti nevidějí, že jí veze auto do školy, protože říkala, že jí to bylo tak strašně trapný vůči těm chudým dětem, že vždycky prostě brečela doma, že nechce, aby byli bohatý. Jo. Takže ona měla opravdu takový zvláštní, ale spravedlivý pohled na život a na svět.
4: Když se soustředím, dokážu se dostat do svých 4 let. Maminka mě máčí na zrzlé vlásky cukrovou vodou. Máme před slavností Božího těla a natáčí je na papírky. V růžové parádě pochodujeme se sestrou v mohutném dětském průvodu a házíme pivoňky z naší zahrádky na kamennou dlažbu před Náchodským kostelem. Já už se tenkrát předváděla. Pocit vznešenosti z mého prvního veřejného vystoupení mě zůstal dodnes.
3: U ní bylo vždycky zvláštní to, že ona hrála strašně přesvědčivě něco, co nebyla. Ona odjakživa hrála takové hodně skandální osoby a to ona nebyla. Ona byla skutečně intelektuálka, ona byla velmi sečtělá, vzdělaná, s ní se dalo skutečně bavit o všem, ale byla strašně přesvědčivá v takových těch postavách těch jednoduchých žen, takové ty pavlačové drbny, že jo. A já ani nepamatuju, že by někdy hrála nějakou dámu, vždycky hrála prostě ženu z lidu a ještě navíc třeba ženu jiného etnika, ale já si myslím, že ona by zahrála všechno. Ona se uměla do lidí vcítit, proto jako i jako spousta lidí od ní chtěla rady. Jako já vím, že třeba lidi se jí chodili ptát, jako kdyby měli počít dítě, protože ona hned věděla, prostě když ho počnete tenhle měsíc, budete mít dítě hodné, když ho počnete o měsíc později, bude sice trochu zlobivý, ale bude zase takový kreativní. A měla jako neobvyklý vliv na lidi. Já si pamatuju, když můj syn byl malej, tak byl hyperaktivní, tak furt jenom lítal a řval a nikdo ho nemohl utišit. A já jsem jednou k ní, takhle jsme přišli na návštěvu s naším Péťou, a ona prostě se na něj podívala a řekla, lve, tady si sedni a ani se nehni. A to 3letý dítě si prostě sedlo do kouta, 2 hodiny sedělo, ani se nehlo. Já to s ním nikdy nedovedla, tohleto. Ale ona skutečně měla na lidi tenhle ten vliv. Ona se teda nezabývala žádným, jakože by třeba vykládala karty nebo něco takového. To ona k tomu nic nepotřebovala, ona se jenom vždycky podívala a poradila.
4: Můj básník v mládí i ve věku pokročilém byl a zůstává Jiří Walker a Francouz Jean Rictis. Rictisovu báseň Pouťové boudy, monolog malého kluka, který je prvně na pouti, měl taky strašně rád herec Standa Najman a recitovávali ještě jako starý pán. Ty, mami, zastav se, když tu už seš, ať kouknu se na pouť. Prosím tě, no. Jej, netahaj, strhneš mi rameno. Hej, mami, dek ty mě tu utlučeš. Ne, tolika národa, co tu je. A každé jak tele u novejch vrat, co porá ten tluč huba hudruje. Fuj, z acetylenu je tu pěknej smrad. Jej, mami, ty hračky a vojáky, ty kvery a zvířata v škatulkách, ty šavle a majinky a uťáky. Jej, mami, mám oči jak na štopkách.
3: Pro ní byla tragédie, když právě těsně po válce čekala dítě a došlo k nehodě, kdy herci z Národního divadla jeli na venkov hrát představení a řidič nákladňáku neupevnil po stranice a herci vypadli do ulice a Luba měla tehdy roztříštěnou pánev, o dítě samozřejmě přišla. Ona se i rozvedla, ale nebyla osamělá. Ona měla sestru a sestra měla 2 syny. A bydleli v jednom bytě, protože sestra se rozvedla, byla sama s těmi chlapci, takže Luba si je nastěhovala k sobě domů a bydleli všichni společně. No a ona se o ty chlapce starala, když potom sestra zemřela, tak vlastně je měla Luba na starosti. Jeden z těch jejich synovců emigroval do Francie, tam se oženil, narodil se mu syn Julien a tento syn Julien vlastně se stal pokračovatelem jejich rodu, protože když se změnili společně poměry, tak Luba nevěděla, jestli má zažádat o restituci těch lesů a toho přírodního bohatství, které jejich rodině patřilo. No a právě tenhle ten Julien řekl, že by se o to jako rád staral. A tak Luba zažádala o restituci, než došlo k restituci, tak Julien se připravil teoreticky na to, co bude dělat. Oženil se tu, narodili se mu dvě děti, mluví perfektně česky. Je to opravdu jako takový obdivuhodný muž, protože se o Lubu příkladně starala. Ona měla opravdu dobrou péči, jak třeba v bulvárech se psalo, že je osaměla. To není pravda. On se o ní skutečně hezky staral. On jí najal i takového mladého studenta, který jí vodil, když pak měla zelený zákal, špatně viděla, tak jí vodil vždycky večer do divadla, počkal na ní, přivedl jí zpátky. Takže ona vlastně tu rodinu měla, jo. A vlastně i ty děti měla, když se to tak veme, protože to byly jakoby její vnoučata. Takže jako opravdu rodinu měla fajn. Já jsem mnoho krát byla jako v jejich přítomnosti, to člověk pozná, kdy se mají lidi rádi.
7: Miláčku, to je Myška. Víš ta, co jsem ti vodně tolik psala, co dovede tak nádherně napodobovat sousedovi skočku za mňoukej.
8: Ne, to ne, to nejde, madam. Prosím, v rodinném kruhu, že mezi námi věmi, že? Tak to ano, ale takhle před dámou vzácnou a ušlechtilou a vzdělanou, madam, to já bych...
9: Hele, mňoukej, nebo dostaneš pár facek.
8: Což zítra, madam?
9: Jo, zítra, jo, ona Gíza kvůli tobě nebude čekat do zítra. Mňoukej.
8: Ale já mám chrapot.
9: Tak si odkašlej a dělej. Já tě opravdu jen vlasu.
3: Pro Lubu Skořepovou bylo herectví hlavní náplně jeho života. To bylo opravdu něco, co milovala. Jako, to přece není úplně obvyklé, aby 90-letá žena hrála ještě v 6 divadlech. Ona hrála 60 let v Národním divadle. A ona byla opravdu pořád bystrého rozumu. A hrála ráda. Pro ní to skutečně nebylo za těžko. Ona skutečně dokázala i hrát za strašně malý peníze. Já vím, že chodila do jednoho divadla a hrála tam představení, kde opravdu byla sama za 1000 korun. To já nevím, kolik herců by za takovouhle cenu hrálo, ale jí to bylo jedno. Ona skutečně hrála, protože to měla ráda. Ona hrála pořád. Já si pamatuju, jí prasklo střevo, takže byla strašně zesláblá. Ona vážila něco přes 30 kilo po té operaci, takže vůbec neudržela na nohou, tak byla v LDNC, než se jako vzpamatuje, což se bohužel už teda nestalo. A já jsem jí tam chodila naštěvovat, byla v Motole. A já si pamatuju, že jsem tam jednou přišla a ona mě viděla, se rozzářila a říkala: "Je, maminko, ty jsi se přišla na Lubinku podívat." Tak jsem si říkala: "Ježíš Maria, tak ona už mě nepoznává." No tak jsem nic neříkala. Oblíkla jsem jí, dala jsem jí na kolečko jak křeslo, šli jsme ven se projít do přírody, do parku a ona vždycky chtěla ve vrátnici udělat turka jako kafe, protože ona neměla ráda to kafe z těch automatů. Tak jsem jí teda se oblíkala, jeli jsme ven a já jí říkám: "Chceš, abych ti nechala udělat kafe ve vrátnici?" A ona říká: "Ne, ne, holčičky, kafíčko přece nepijou." A já jsem říkala: "No tak dobře." A ona ho ale chtěla, že jo. Říká: "No ale maminko, ona by Lubinka ráda ochutnala to kafíčko." No tak jsem šla teda do té vrátnice, nechala jsem jí udělat to kafe. Ona teda v tom parku si ho jako popíjela a tak jsme si povídali. Já byla furt maminka, ona byla Lubinka. A teď ona se mě jako ptala: "Maminko, a kdy jsi si začala chodit do školy?" Takový otázky mi kladla. No a tak jsem prostě jí dovezla pak zpátky po nějaký době, kdy ona už nechtěla být venku. No a teď jsem jí zase jako uložila do té postele a už jsem chtěla odejít a ona mi říká: "Ty Marie, ale docela si mě naštvala." Jako to si myslíš, že jsem úplně blbá nebo co, jo? To si jako nepoznala, že je to etída? Jo, a to ona dělala tohleto. Já jsem nikdy nevěděla, jako co myslí vážně a co nemyslí vážně.
4: Musím se s hanbou přiznat, že jsem pořád herecky hladová. Sebelepší sousta mě nezasytí. Zlákala mě tedy i jiná prkna než ta ve zlaté kapličce. Dělala jsem si takovou bilanci a ujistila jsem se, že ta moje lačnost je na místě, že se to musí stát. a že je dokonce nejvyšší čas. Stávalo se, že jsem v slabých chvilkách podléhala nutkání lehnout si, nohy dát nahoru a zvykat si na ten budoucí spánek povinný, co mě jednou čeká. Ale pak jsem si řekla, Bůh ví, kdy to přijde, spánek to bude dlouhý až, proč bych mu už teď vycházela vstříc. Dostala jsem od sudiček do kolíbky tak pěkné dárečky. Některé jsem už zpracovala, ale co s těmi dosud nerozbalenými? Ozývají se tak hlasitě, že jestli s nimi co nejdřív něco neudělám, tak se mi ze vzteku podeberou a budou zlobit ve chvílích, kdy už se to pak ale opravdu nebude hodit.
10: Luba měla plány na 10 životů. Ona našla takový sešit vzpomínek své maminky, kde byly recepty, tak jsme udělali ještě spolu knížku o té mamince. No a pak ona teda ještě chtěla udělat, ona měla třeba deník z války, takže chtěla ještě udělat takovouhle válečnou knížku. Pak ona měla ještě v plánu, že udělá takovou knížku vzpomínek na lidi, s kterými sdílela hereckou šatnu. Jako to by byla ale knížka. Já díky ní vím takový věci na ty herce, jo, který se snad ani nedají vyprávět, ale já vždycky, když vidím nějakého herce, tak hned vím, jak vypadal slečený a takový. A to ona vždycky všechno do detailu mi popisovala. A ona často měla šatnu s chlapama. Ona opravdu se cítila dobře v mužské společnosti. Ona měla i takový mužský myšlení. Ona nebyla marnivá jako na parádu a na kosmetiku a takový, to jí moc teda nezajímalo. Jí opravdu zajímaly jenom ty byliny, ty očistné kůry a takový. Luba byla pořád krasavice. Ona měla úžasnou postavu. Ona měla celý život stejné míry. Ona dokonce si skovávala i šaty z celého svého života. Od 16 let, kdy měla tu stejnou výšku, dokonce krátce před její smrtí jedna fotografka nafotila s ní kalendář, kde ona je oblečená opravdu od těch svých 16 let v těch šatech různých a furt jí to všechno je. Ona měla nádhernou postavu. Ona se ráda opalovala, takže byla pořád taková snědá. Já jsem jí vždycky říkala, Lubo, ty by si mohla předvádět plavky na modních přehlídkách nebo prádlo. Vůbec to nebyla jako postava staré ženy. Ale jí to bylo i jedno v tom obličeji. Ona by třeba na plastickou nějakou operaci nebo na nějaký vypnutí, to by vůbec nešla. Ale ona o tom ani nikdy nemluvila. Jako vůbec jí to nezajímalo. To bylo něco, co šlo prostě mimo ní. Ona byla prostě ráda, že je taková, jaká je. A ona to tak nějak brala všechno, prostě, že to patří k životu. Takže ona, já nikdy jsem neslyšela, že by se zabývala tím, jestli je hezká nebo není hezká. Ona navíc neměla nouzi o chlapy. A ona mývala i mladší ty ctitele, jo, tak jako oni ty muži kolem ní kroužili. Vždycky se našel nějaký gentleman, který ji rád doprovodil. Ona už pak nestála teda o nějaký trvalý vztah. Ale pořád měla nějaký milostný dopis, jí psali a telefonovali. Pořád se kolem ní někdo točil.
8: Jak jste nadaný, bystrý a schopný.
11: Pro vás všeho.
4: Ach, jak je to pocit pro opuštěnou ženu, když náhle pocítí mužnou oporu ve vichru života. Jiří, já nevím, jak bych vám mohla projevit svou vděčnost.
11: Já jsem odměněn už tím, že o ní vůbec uvažujete, avšak kdybych směl sám volit.
4: Tak co? Co?
10: S Lubou Skořepovou byly příhody vždycky. Jako já si pamatuju, protože ten náš časopis byl hodně populární, hlavně na venkově, tak my jsme jezdívali na besedy. A Lubu jsme tam často brali, protože ta její rubrika byla velmi oblíbená. A ona vždycky něčím překvapila. A to, já jsem se na to vždycky těšila, co to zase bude. Jednou třeba přišla a měla sice boty stejný, ale jako stejný tvar, ale jedna ta bota byla béžová, jedna byla černá, jo. Jako říká, Ježišmarja, já jsem si vzala každou botu jinou. Těm lidem se to ohromně líbilo. Já myslím, že to byla zase další taková etída. No ale jednou se stalo, že jak asi si chystala ty kostýmy, tak ten svůj nechala doma. Takže ona jako měla jenom to, co měla na sebe. No a pak teda říkala, hele, ty máš jako slušnější oblečení, tak mi dej to sako s tou halenkou, co máš připravený na to pódium. Samozřejmě ona byla mnohem hubenější než já, takže jí to bylo veliký. Takže celá ta beseda tehdy byla právě o tom, jak bych měla zhubnout a jak by měli všichni zhubnout. Takže na to nezapomenu nikdy. Když jsme pracovali na těch posledních dvou knížkách, jedno byl její životopis. Už nejsem holka. A to bylo raz, dva. Ona mě strašně proháněla. Opravdu opravdu jsem tam musela být každý den. A teď ona vyprávěla, že já jsem to nahrávala, pak jsem to přepisovala, pak jsem jí to četla, protože ona opravdu už velmi špatně viděla. A my jsme to měli hotový snad za měsíc. Jako opravdu, to byl takový fofr s tou knížkou a bezvadný. Ona měla takový obraty, já si pamatuju i ten začátek. Ona tam říká, když jsem se narodila, tak voněly jabka, jo, akorát dozrály a měli jsme je v kuchyni a já říkám, ty jsi fakt jako cítila, že voní jabka. No ano, to jsem cítila, jako to si zkusy někdy vrátit jako do doby, kdy jsi se narodila. Mně se to nikdy nepovedlo, jo, ale prostě voněly jabka, to už je takový zvláštní ty její obraty. No a tu knížku jsme měli strašně rychle hotovou a křtila se tehdy, já vím, že se jim začala psát někdy v květnu a ona chtěla mít k narozeninám, které má v září, no a byla už hotová teda v srpnu. A v srpnu už byl křest té knížky v Národním divadle. A já vím, že to tehdy křtil David Prachař, to byl její velký oblíbenec. No, měla hrozně ráda. A ona říkala, no, ta knížka už mohla být dávno, kdyby Marie nebyla tak líná. Takže ona měla ráda tempo. To bylo opravdu, to i 2 měsíce bylo strašně dlouho na ní. Takže jako u ní to muselo být rychle hotový. Ona chtěla hned vidět výsledek. Proto taky měla radši divadelní herectví než filmové, protože říkala, u toho divadelního ten výsledek ví hned.
4: Já prostě, když mám některý den a uteče mě jen tak a něco nevytvořím, třeba jenom pár slov nových, nebo myšlenku, nebo něco, tak si připadám hrozně, že to škoda.
10: Ona mě fascinovala svým ekologickým přístupem k životu. Protože když nám začala psát ty příspěvky, ona nepoužívala čistý bílý papír. Ona si rozstřihla pytlík od mouky nebo od cukru nebo od něčeho a na to to psala, aby prostě nepřipravovala naše lesy o další prostě celulózu a ona neměla takřka žádný odpadky. Ona vařila bezodpadově. Ona si vždycky koupila kus hovězího masa, ona jiný maso neuznávala a k tomu natrhala ty byliny všelijaký. Žádný odpad, všechno spotřebovala, jo, jako opravdu do poslední šlupky rozmixovala, rozšťouchala, jo. Velmi ekologicky, velmi hezky se chovala k životu a k přírodě. Možná proto jí byl dopřán i takový jako poměrně dlouhý aktivní život. Měli jsme věkový odstup, ale ona mě jako hned nabídla tykání, když jsem s ní dělala ten nějak první rozhovor a jako myslím, že ke mně měla i takovou důvěru, že když jí třeba nebylo dobře nebo něco takového a něco potřebovala, tak mě zavolala a jako i moje děti znali, chodili jsme k ní na návštěvu. Já si netroufám říct, jako, že jsem něčí kamarádka, protože ona byla skutečně herečka, byla to členka Národního divadla, já byla pouhá novinářka a novináři dělají servis vlastně těmhletěm hercům, takže já jsem byla asi její oblíbená servistmenka. Jo. Nikdy jsme se nepohádali, nikdy jsme neměli žádný rozpory, ale netroufla bych si říct, že kamarádka. Jo. Jako ona ani tyhle ty vztahy moc nepěstovala, že by chodila s ženskýma někam třeba na kafe a že by si chodila podrbat. Ona ráda byla sama, ona psala ty knížky, ona psala příspěvky, ona opravdu pořád se takhle zabývala a hlavně každý den hrála. Takže jako neřekla bych, že ona vyhledávala kamarádky, ale jako já jí měla ráda a já si myslím, že ona mě taky.
4: Lidi v mém věku říkají, ježiš, toto letí. No jistě, ale tak záleží na tom, jak člověk dokáže vychutnat i ty zimy, i ten podzimek, i ty liáky, jak je šťastný, že je v celku zdravý a tady ťukám. A tohle je důležitý a pořád se musí na něco těšit, že? Ale nemůžu říct, že bych chtěla být zase mladá, teď se mě to líbí víc.
10: Když jsem za ní pak chodila v tom posledním období, tak ona mi vyprávila a to jsem si říkala, jako člověk vždycky má takový třeba obavy před smrtí, ale já díky Lubě ani ne, protože ona mi třeba říkala, tak už jsem tam byla dneska, ale ještě tam nechci úplně jít, protože jsem s několika lidma jako roštěkaná a oni mi to tam jako dají sežrat, tak já tam zatím mezi ně nechci. Ale byla jsem tam a byla tam babička, byla pod takovou pruhovanou duchnou a jako bylo to v pohodě a jako docela jsem si říkala, tak mám tady u té babičky zůstat nebo nemám, no ale pak jsem si říkala, že se ještě teda probudím a že ještě chvíli budu tady na tom světě. Tak jsem si říkala, jestli je smrt takhle v klidu, jo, že prostě člověk najednou jako prostě jako by někam odejde a už se nevrátí, no tak to zase není tak hrozný. Jo. Ona to brala s takovým opravdu jako klidem a myslím, že i takhle klidně zemřela.
4: Já osobně zase mám takový pocit, že nikdy neodejdu, že jako poodejdu.
10: Já myslím, že se dá vzkázat i jako nahoru, protože ona vždycky tvrdila, že ty duše pořád jsou na stráži a že dobře slyší, co se o nich kde povídá. A to jako je i pravda, protože ona vždycky říkala, že člověk žije tak dlouho, dokud na něj někdo vzpomíná. Takže tím, že my teď tady na ní dnes vzpomínáme, tak to ona určitě jak tvrdila, tak to slyší. A jako myslím, že plno lidí ani neví, že už tu není. Ono u herců je tohleto krásný, že se objevují pořád, že se reprízují ty jejich inscenace, filmy, takže jako pořád se tady objevují. Zrovna tuhle nedávno jsem se dívala na detektivku Černá punčocha, kde ona hraje, a zase jsem si tak jako s láskou na ní vzpomněla. Takže opravdu jako jenom bych jí řekla, že je to fajn, že tu furt je a že neodešla, protože ona uměla udělat ten život hezčím pro ty druhé a pro ostatní. Vlastně všichni, co dobře hrajou, tak umějí udělat náš život hezčím.
12: V pořadu Úžasné životy dnes vyprávěla spisovatelka Marie Formáčková o herečce Lubě Skořepové. Od jejíhož narození uplynulo 21. září 103 let. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem s Pavlem Petrem, který tentokrát využil pozvání našeho redakčního kolegy. Petr Kumfe totiž zorganizoval výlet do dopravního muzea v Drážďanech.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem využil tentokrát pozvání našeho redakčního kolegy. Petr Kumfe totiž zorganizoval výlet do dopravního muzea v Drážďanech. Samozřejmě v našem povídání se dotkneme nejen železničních exponátů, ale vůbec celé expozice. Nejprve ale Petr Kumfe přiblížil, jak vlastně jeho spolupráce s německou stranou začala.
3: Jak to všechno začalo? No, začalo to na žitavské úzkokolejce, ke které jsem si vybudoval za ta léta spolupráce už hezký vztah. No a přišlo na to, že jsme byli společně na veletrhu, tam byli i zástupci muzea z Drážďan a říkali, že mají návštěvnost do 2% českých návštěvníků. No a mě napadlo, že

0: leta byla sešrotována. Je to úžasné tenhle ten stroj vidět zblízka a člověk se hluboko sklání před těmi, kteří to nejenom vymysleli, ale hlavně ti, kteří s tím jezdili a dokázali to ovládat.
1: Železnice vlastně byla iniciátorem i motorem proměny společnosti v Německu. Rozhodující první kroky učinil geniální drážďanský inženýr Johann Andreas Schubert, jenž v roce 1839 sestrojil zmíněnou první německou funkční lokomotivu Saxonii. V první části expozice vás ve své dílně osobně přivítá díky několika atraktivním velkoplošným projekcím a představí vám jedinou věrnou funkční repliku Saxonie. Její historie je spojována s Anglií. Petr Kumfe jako zkušený průvodce uvedl vše na pravou míru.
0: V té době ale neměli, jak by se dneska řeklo, jakékoliv know-how, takže jsme si pro něj jeli do Anglie, přivezli jsme si jak stavaře, kteří pokládali koleje, kteří určovali vedení trati, přivezli jsme si první vlastně strojvedoucí. My jsme v té době vůbec ani nevěděli, jak dlouho bude třeba trvat prodej lístků, jak dlouho se tím vlakem pojede z Lipska do Drážďan. No a ve chvíli, kdy jsme dostali tu první anglickou lokomotivu, tak jeden technik, který z Drážďan, Johann Anton Schubert, si ji prohlédl a postavil podle ní vlastní. Saxonia byla vlastně úplně první německou lokomotivou. Tu trať ujela taky, ale samozřejmě jela až v závěsu za těmi anglickými stroji, protože v té době Němci neměli vůbec důvěru k německým výrobkům.
1: Spatřit můžete také parní lokomotivu z roku 1861 nebo originál salonního dvorského vozu princezny Matildy z roku 1885.
0: Královská rodina, která sídlila tady v Drážďanech, tak samozřejmě poměrně brzo zjistila, že když pojede kočárem do Lipska, tak na to potřebuje 3 dny, zatímco když pojedou vlakem, tak jsou tam za 4 hodiny. Protože samozřejmě královská rodina necestovala s běžnými poddanými, tak si nechali postavit hned několik podobných vagónů, které fakticky můžeme chápat jako vagóny obytné. Je v nich salon, toaleta s umývárnou, je tam ložnice, kde mohl král nebo královna podle toho, kdo zrovna byl na cestách, spočinout. No a pak je tam taky místnost, ve které bylo služebnictvo.
1: Nesmíme ale pochopitelně opomenout například ani jeden vystavený motorový vůz se zajímavou přezdívkou.
0: I v Německu mívají kolejová vozidla přezdívky, tomuhle se vlastně říká prasečí taxík, protože právě na ostrovech, jako je Usedom, se vozili i domácí zvířata, většinou ty přední části.
1: A je toho pochopitelně mnohem víc, ale o tom za chvíli v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem přijal pozvání do dopravního muzea v Drážďanech a dál nám zasvěcené informace poskytoval náš redakční kolega Petr Kumfe, jinak také výtečný znalec německé historie a člověk, který právě němčinu skvěle ovládá. Stačilo jen poslouchat, třeba na téma kvality tehdejších německých výrobků.
1: To, co dnes chápeme jako symbol kvality, tedy nápis Made in Germany, v té době, proto je to taky psáno anglicky, což v té době nebyl mezinárodní jazyk, tak na těch produktech bylo už tehdy napsáno anglicky Made in Germany a nebylo to jako znamení té kvality, ale bylo to varování pro ty uživatele. Pozor, máte v ruce nekvalitní výrobek. A pak vlastně v průběhu průmyslové revoluce, to je to, co teď zažíváme vlastně s Čínou, že Němci přestali kopírovat, začali do toho dávat vlastní zkušenosti, vlastní znalosti a tak se vlastně z toho nápisu Made in Germany stal symbol kvality.
0: Pojďme ale přeci jen trošičku dál do historie. Samozřejmě té spojené s německou železnicí.
1: Teprve vlastně, když došlo k založení německého císařství v roce 1871, tak se začalo hovořit o tom, že by celá železniční trať v Německu měla mít alespoň stejný rozchod, protože do té doby to opravdu byla pestrá směsice všech možných rozchodů, které vás vůbec napadnou. V té době vlastně taky vznikl středoevropský čas, aby bylo možné určit, jak dlouho ten vlak pojede z Drážďan do Prahy, z Drážďan do Paříže, a ten rozvoj železnice umožnil právě cestování i těm širokým masám, pro které do té doby cestování bylo něco nedostižného.
0: Parní stroje ale měly jeden velký problém.
1: V té době byl asi největší problém těch parních strojů, že dost často explodoval kotel, což bylo pro strojvedoucího a topiče vždycky fatální. Taky topič vlastně celou noc udržoval oheň pod kotlem, aby se ráno nemuselo znovu roztápět. V té době ty stroje neměly tlakoměr. Proto v té době byl taky založen DÜV, neplést STÜV, který vlastně kontroloval ty tlaky v kotlích a ty vlaky, které pak byly v provozu, museli tou zkouškou projít, takže to vlastně byla úplně první technická kontrola, která kontrolovala, jestli je kotel skutečně provozu schopný, protože tím, že tam ta voda je vlastně pořád, tak ta koroze byla vlastně denodenně tématem.
0: Parní lokomotivy s otevřeným prostorem činili také trampoty samotným strojvedoucím, třeba už u zmíněné Saxonie.
1: Když si ten produkt prohlédnete, tak opravdu to není žádný nějak sofistikovaný, dobře promyšlený produkt. Nejčastějším úmrtím tehdejších strojvůdců byl zápal plic, protože prostě nastydli, protože neměli vůbec žádné zakrytí, stály za každého počasí na tom můstku a v té době se to vlastně vůbec neřešilo.
0: Říká pro tuto chvíli Petr Kumfe. Zdaleka ale ještě neřekl všechno. Český rozhlas Liberec vám proto nabídne ještě jednu část magazínu Vlakem Libereckým krajem.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
3: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
3: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem zůstává v Drážďanech. Jsme v dopravním muzeu a naším průvodcem je Petr Kumfe. Provede nás také modelovým kolejištěm, kde si na své vedle dětí přijdou 100% i dospělí.
1: Nejstarší modely, které se tady na tom kolejišti pohybují, jsou z roku 1953. Většina těch modelů jsou unikáty, anebo jsou zpravidla malosériové, kdy se bavíme o třeba 10 kouscích. Možná jsme vám měli jako první říct, že to je vlastně kolejiště modelového měřítka 0, což je měřítko 1:45. Od roku 1995 je to celé řízeno počítačem a momentálně tu máme vlastně v provozu 24 vlaků souprav, chcete-li. Těch skutečně pojízdných máme zhruba 60. 24 provozu je proto, že když pustíme těch vláčků na kolejiště víc, tak budete hrozně moc koukat na stojící soupravy, které čekají. Takže těch 24 umožňuje to, že tady stále vidíte nějaký pohyb.
0: Pak už jsme opustili modelové kolejiště. Jeho zvuk jste za hlasem průvodce určitě slyšeli. 100% vás pak bude zajímat česká stopa v expozici.
1: Tou českou stopou je určitě motocykl Laurin a Klement mezi těmi nejstaršími silničními exponáty. Potom třímístný kuriózní motocykl Čechie Bemerland, dokonce tady v Drážďanech mají ten nejdelší model vůbec. Pak je tady Octavie, která byla velmi oblíbená i ve východním Německu a byla velmi vzácná, tedy původní Škoda Octavie vlastně z přelomu 50. a 60. let. No a myslím si, že pro spoustu lidí bude zajímavé potkat se tady třeba s letadlem Morava, které většina z nás zná z těch titulků z Majora Zemana. A určitou zajímavostí, která má bez pochyby českou stopu, je i řetězový parník. Totiž na konci 19. století ležel na dně Labe řetěz, který vlastně vedl z Hamburku až do Mělníka a ty parníky jezdily po něm a ta celá historie je tu velmi dobře zmapována.
0: Drážďanské muzeum není pouze místem, kde by se jen vystavovaly hezké věci. Řadu z nich si můžete sami vyzkoušet.
1: Třeba pro děti je tu taková fyzikální experimentální dílnička, kde vlastně žáci druhého stupně základní škol můžou zkoušet takové ty běžné každodenní fyzikální zákony. No a pro ty nejmenší je tady miniaturní dopravní hřiště, na kterém se dá jezdit na legendárních německých odrážedlech Bobby Car, to je takové to plastové autíčko, na kterém sedíte a odrážíte se nohama, a které mimochodem je pravděpodobně pro většinu Němců, alespoň těch západních, jejich první auto v životě, které kdy řídili.
0: Petr Kumfe pak měl to štěstí a padla o tom řeč už v úvodu dnešního magazínu, že přímo v dopravním Drážďanském muzeu provázel.
1: V první řadě to asi chce, aby člověk měl tu techniku rád, což v mém případě tak je. No a potom samozřejmě dostaneš strašnou spoustu materiálů, které se musíš nastudovat, ale pak ve finále stejně provázíš ty lidi a povídáš si s nimi. Není to o tom, že by tady člověk deklamoval nějaké datumy, nějaká přesná čísla. Ono upřímně lidi stejně víc zajímají příhody. Takže vlastně jdeš a vyprávíš lidem příhody. Tentokrát příhody s vůní páry, svůní benzínu.
0: Uzavřel povídání o dopravním muzeu v Drážďanech Petr Kumfe. Loni si expozici prohlédlo přes 184 tisíc návštěvníků. Přes 3000 dorazili z České republiky. Češi tak tvoří hned populácích druhou nejsilnější skupinu ze zahraničí. Takový byl dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnov bude příští rok slučovat všechny školky a dvě základní školy. Meteorologové varují před zítřejším silným větrem v Jizerských horách. Extrémní počasí letos tuzemským zelenářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. A zítra čekáme většinou slunečno, větrno a teploty do 23 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Všechny mateřské školy v Turnově budou během příštího roku pod jednou institucí. Novou zřizovací listinu schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Instituce se bude jmenovat Mateřská škola a Základní škola speciální Turnov. Školky budou mít pravděpodobně od příštího školního roku jednoho ředitele nebo ředitelku. Je to reakce na záměr vlády.
2: Ministerstvo školství chce, aby každá škola měla minimálně 180 dětí kvůli úsporám. Pod jednu instituci v Turnově budou patřit mateřské školy, včetně Waldorfské a školy Sluníčko, kam chodí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho město slučuje i základní školu 28. října a základní školu Turnov Mašov. Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Česku bude zítra foukat silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Ve čtvrtek se v Liberci uskuteční dvě akce o poválečných proměnách severních Čech. Projekci filmu a putovní výstavu pořádá Paměť národa severní Čechy. Vernisáž výstavy Vysídlení a dosídlení bude ve čtvrtek v 16 hodin. Výstava je v ulici 5. května v blízkosti vodotrysku na Šaldově náměstí k vidění už ode dneška. Téma proměn pohraničí vysvětluje ředitelka severočeské Paměti národa Michála Pavlatová.
3: V lednu 1946 začaly organizované odsuny německy mluvícího obyvatelstva, tak pro nás vlastně tím tématem letošního roku, jako 80. výročí od těch organizovaných odsunů, právě stalo to téma vysídlení a dosídlení.
0: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelenářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničena byla více než desetina osevních plochy zeleniny. Podle zasáhly jarní mraze, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelenářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%.
1: Počasí.
0: A ve středu budou zpočátku mlhy, postupně čekejme polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23, na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni. Vítr bude foukat mírný, jihovýchodní, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku očekáváme čerstvý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Osobní auto pro poruchu odstavené je v ulici Dlouhomostecká v Liberci. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nový rok je na spadnutí. Nový rok, minule jsme si řekli, že i ten se píše s velkým N.
2: Pokud máme na mysli ten jeden den, ano, ten svátek.
1: Pokud celý ten rok, tak můžeme napsat malé.
2: Dokonce bychom měli.
1: Víme všichni, že se říká na nový rok o slepičí krok, nebo taky o kuří krok, o myší krok, našli jsme i o zaječí skok, ale není to jediné úsloví, které se používá při pojmenování nového roku.
2: Zdá se, že ten den býval vždycky opravdu důležitý, takže různých pránostik, rčení, úsloví bychom našli docela dost a tak si můžeme připomenout ty hodně známé, ale i ty méně.
1: Ten hodně známý výrok je jak na nový rok, tak po celý rok, nebo jaký kdo je na nový rok, takový bude po celý rok. A co ty méně známe?
2: No, mně se jeden moc líbil, dokonce byl uveden v jednom jazykovědném časopise meziválečném. No a ten je, kdo se na nový rok v hlavě škrábe, bude míti po celý rok mnoho starostí.
1: Na nový rok déšť, o velikonocích sníh, to už je pranostika.
2: To jsme se dostali k počasí, které ovšem dneska za současných podmínek už bohužel tolik neplatí. A také jedna z pranostik, když je na nový rok hezky, tak bude hezky o žních.
1: A svítí-li na nový rok jasně slunce, bude hojná úroda. Víte co, paní magistro, proč vám takhle nepopřát v hezky česky šťastný nový rok?
2: Vám taky a děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, i její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: To byla kapela Kmeťo Band a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 tisíc korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne,

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor. Kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patricii Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii tak podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naši romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme výjimeční a odlišní.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička jak v naší rodině mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: O projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palika Rauhojsanas Adedžives Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
9: 20 hodin.
10: Český rozhlas. Zprávy.
9: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení Jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
11: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
9: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
12: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
9: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
13: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas.
10: Sport.
9: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4.
10: Počasí.
9: Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
14: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
15: Dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Tak určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna po letech byla potřeba. Tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i toho debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: nešlo? No tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, některý ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč. Prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16-17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A no, kdy vás to přešlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přešlo? V těch 20, kdy jste
1: no,
0: začal
1: vyzrávat? No pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, že to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než takzvaní obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. A u toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě takhle prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když to dal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni prostě, oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný, jako, víte co myslím, že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když už pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčúraný, že? Vyčúraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každej, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teďko vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. Existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště, protože
1: nemusí,
0: už
1: nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis je v rasanci. Hodně v rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle. Jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balon, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balon a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, jak vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: No, US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako kdyby se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě

0: Cupu to byly vždycky domácí, ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
1: Takže no. Díl na, nebo podíl na úspěších Federera mají i diváci.
0: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho. Na každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
1: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač, protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten počítač vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom 4 hry. S Tomášem Šmídem jsme hrali ještě 2 roky 4 hry, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve 4 hře, ale ve 2 hře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou 4 hru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, tak
1: něco? No, seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Tomu se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry, nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano, ta, ano, ta, ano, ano, ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano, ano.
0: Vy ten jste tlak, něco podobného tlak, zažil? On, jako tlak
1: ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli, na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli,
1: trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi vstupuje tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme.
0: Na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu.
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žála Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, ten mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: dvouhra. Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: no, je to stejné jako v tenise. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Česká školní inspekce letos na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních i středních škol. Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav tamního náměstí Republiky a počasí v České republice zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Letos na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
4: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali, proto teď zavádí nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
4: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
7: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3.
0: Počasí.
4: V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D5 Plzeň Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbóny, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Kirstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek, František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak, když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel ostatek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žatci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacional, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici. Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhocký na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbóny nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza. Údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten Bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhocký v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Hašlerem.
6: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
7: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem a teď boty.
8: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
9: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy, exkurze, vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
7: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
10: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
7: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
10: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
7: A už z toho koukám ven.
10: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
7: Takže sahnu si pro sluchátka.
9: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
10: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
9: Velká vousy.
7: A teď mě ještě čeká čištění bot. To čistí je podrážku.
9: Lehce, je lehce.
10: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
7: Je tady to lepilo.
9: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase do čištění oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umejte si ruce, použít dezinfekci a můžeme vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
7: A to už bude opravdu všechno.
9: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy z tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromát, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na kladincím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám z hašlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anis se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anis, a meduňka a jitrocel se spolu s barvou, medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa iso, kdy nepoužíváme cukr, sirup a používáme izomalt. A to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce dvě speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej. To jste řekla vy? Vy byste řekla?
3: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu, a tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku, vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
2: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
3: Už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
2: Každým krokem je ta hmota chladnější.
3: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
2: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtud, no, a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
3: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
2: Tady už je, jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
3: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
2: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
3: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
2: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
3: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
2: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
3: Bombony postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balicím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balicímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bombónů za minutu, dokáže balička zabalit.
2: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. To je tradiční balení.
3: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták, do motáku se uchopí

Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbónů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Kniesl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbóny a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

90 let na stěně a můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolady nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle Kupky doplatí budoucí generace.
3: Místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
2: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
4: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenských soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
2: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
5: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston-New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové.
0: Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rádi.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladé dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počalo, všem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky dá říct.
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na Tamzemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. Takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní, paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašné věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo tady.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem promiň, si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekl, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
5: Očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: Kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
4: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale cože živé?
4: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
5: Vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: A jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
4: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
4: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
4: Zabijí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečnou?
6: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za časů našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné, řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
6: Myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
6: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
4: Záhada toť výzva. No,
6: snad pro vás.
4: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
6: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
6: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
6: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
6: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
6: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
6: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
6: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
6: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
6: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
6: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
6: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
6: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
4: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
6: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
4: Jak vypadal ten člověk?
6: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
4: Ale?
6: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
4: Odmítl jste?
6: Naléhavé případy neodmítám.
4: Kdy přijde?
6: Zítra v 6:30.
4: Vyjednal si ten termín?
6: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
4: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
6: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře, přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
4: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
6: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
4: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
6: Se zločinem?
4: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
6: Co byste mi tedy radil?
4: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
6: Nechápu, co má společného.
4: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
6: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
4: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
4: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
6: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
6: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
6: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
6: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... Tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
8: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
8: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
8: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
8: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
8: Přece naschledanou, pane.
4: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
4: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
4: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: Jsou to snad ty majky?
4: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
4: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
6: A komisař?
8: Pojďte dále, pane komisaři.
9: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
4: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
9: A můžete mi říci, pane Holmes...
4: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
9: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
9: To je zvláštní, parbleu.
4: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
9: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř uhelná těla mrtvola.
4: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
9: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
9: Parbleu. Jenže... prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
4: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
9: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
9: Parbleu, ale já stále nerozumím.
4: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
9: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho... zatkneme. Není nutné ho honit.
4: Přizpůsobují metody.

0: metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
1: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
0: Oh, lala.
1: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
0: Skutečně? Nedávno začal bolet.
2: Budu se těšit, pane komisaři.
0: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou.

0: Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
1: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
0: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
1: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána.
0: A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
1: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
0: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
2: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
0: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
0: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
1: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
0: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
1: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
2: Není proč, zabručel Pérko.
1: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
0: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
1: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
0: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
1: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A bylo 12.
1: To je co? Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
0: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
1: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
0: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
1: Necháme jejít ještě koč 15 minut, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
0: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12:45 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
1: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
0: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 17603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech třech ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze tří kočičích ulic a ptali se:
4: co budeš dělat teď, Damiáne?
0: A kocourek Damián povídá:
4: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
5: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

kocour Damianek, a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny, a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet. Mm-hmm.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu.
0: Uh-huh.
1: Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam.
0: Hmm.
1: Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala.
0: Hmm.
1: Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe, jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že, bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak.
0: Hmm.
1: To prostě, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní Ivetu.
1: Lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další
1: ano,
0: volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Tak na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví hlavně přeju.
1: Zdravím Janičko a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství přes celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uhum. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně, to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a teď je přes stovka. Uhum. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná porce.
1: A tam jsme se viděli. Jednou je, on měl vdanou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli, ale měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli jste si, no a to není určitě. Po každé, že jo, to je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on, mám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít do domů, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přátelé.
0: Ano, ano.
1: A já, on mě takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam ve Škodovce, mě za maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadalo, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji každému takové skutečně přátelství a nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že si jede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
0: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
1: určitě,
0: a měli jste si
1: jenom,
0: co říct.
1: Že stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byla, byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním z té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří. A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby se na pokoji sám. A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem ho poslala. A on, myslím, 5 dopise, ona jim je psal z toho leža, v té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám to napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí. Já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně. A když měl těch 80, tak jsem zavolala a dozvěděla jsem se, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme se, bylo mu 36 a mě bylo 38.
0: No tak to opravdu jste se, tolik jak se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
1: Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přeju.
0: Vám tež.
1: A mějte se moc pěkně.
0: Taky.
1: A děkuji.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel, opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně,
0: ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky, viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali a vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba. Hmm.
1: Ano, máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku.
0: Uh-huh.
1: A dcera, ta vystudovala vysokou, strojní inženýr, a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak z nich a máte radost. Jsem,
1: ano, mám radost, ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel, takže jsem zase sama. Je to těžký, opravdu těžký, ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu.
1: Děkuji.
0: Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, nerespektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska, 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleši. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn, Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve společné, ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to. A jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu. Takže
0: tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste.
1: Ano.
0: V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě měl jsem je strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Jo. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost peněz. Ale přesto se to dalo. Jo. Dal se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne. No. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A no, prostě tak nějak být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech a dále tam byly to, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby,
0: ano, jo? Rozumím.
1: A na dvoře stály 3 garáže, 3 auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy 1800, já nevím, 88. Takže už byl takový to. Tak jsem ho začal předělávat. No a zůstal jsem tady sám. Sehnal jsem si tady práci. Pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic. Takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. I když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom ještě potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu a udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohle to všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu.
0: Ano.
1: Tenkrát se dělali grizolintové fasády, ano. Tak jsem to dělal, tu fasádu, a jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zvala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravdu, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát, v těch 67. roce mě stál 65 000, jo, což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo.
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Já jsem tam musel
1: vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o to nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tématu jsme se dostali. Takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno se to tam... Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že i ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám

0: K dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky, sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu a jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala, takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát a teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela hodit na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že si na dálku takhle psali. No moc děkuju. Děkuju i za váš příspěvek, paní Růženo.
1: Takovou zkušenost, no.
0: Děkuju. Zdravím do Mostu.

0: Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju, naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidský schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budem dávat puse a dál už nesmí nic dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, takže to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to byl nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no na pro ty vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako, já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, a je to pořád, je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano,
2: a co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo, je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže, tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: První linka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 809. 500. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny. Ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného, ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství dvou děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek a teď už Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, z toho času ve Vodňanech, a i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety a to delší a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a Písku a prostě si voláme občas a občas teda přijede, nebo teďko já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí, a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým. A moc krásný, udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat a pak jsme se jeli podívat do Červeného dvora pro tyhle alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem a hezký to bylo, no.
0: No takže máte vztah,
1: já
0: paní
1: Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici a taky jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano, a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako, že bude běžet Prachatice nebo Ostrov a Prachatice, Libínský sen do rozhledna, a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
0: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju.
1: Já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život a každý pátek mě vlastně obejme a to prostě mě udělá největší radost.
0: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despatcům. Ale mě všem zamilovaný.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio. Jestli byste byla... Děkuju, aby posluchači dobře rozuměli. Děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano,
1: kterou mě pozval, že se známila ve škole jeho sestra. Já jsem s tím chodila do jedné třídy a ta nás jako, že s jejím starším bratrem, to by on byl devíti dětí a byl druhý nejstarší, tak nás se zdámila, tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky,
0: ano,
1: a pusa a to bylo všechno.
0: Ano, ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako, co se týká lásky, na první místo.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě na jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolínky, zpátky do mého rodiště. A on jsme se vždycky, když jsem tam dojela, tak jsem mu musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbila mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla víc jak 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože on byl z devíti dětí.
0: Aha, rozumím.
1: A byl je nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. To jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano, no. A potom, když jako jsme si telefonovali prostě a byli jsme ve spojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě měl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná pětka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele, já říkám, ne, to není ono, to dneska nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to jsou ty životní osudy.
1: No, jak se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak věřím tomu, že by to bylo nejhezčí na manželství, jaké by mohlo být.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchače do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě či vesnici či v jiné zemi, jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné? Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně. A ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti. Jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy. To se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, protože to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl kdysi na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No, jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To je asi tak všechno.
0: Moc děkuju za váš názor, já paní Maruško, a zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já nebude se to týkat mě, ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zadřen. A když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie. A já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky. A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel se, že se brzo vrátí. Bohužel, že jo, tak jak víme, jak to dopadlo. Takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch imigrantů. A ta teta, že jo, ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si to teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on tam nechal ten domek a aby pokračovala, že přes nějaké známé poštu a tak dál složitě. No a nakonec se teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo, a zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla.
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší ze nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vztah na dálku budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: Půl pátý. No. Co říct na lásku na dálku? No tak jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už dovedl.
0: Ano.
1: A

0: západoslovenských, hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
1: Ano.
0: Takže některé jsou v Nové Myčíně, některé a v Rožnově.
1: A tak si telefonujete?
0: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska. Promiňte.
1: Ano.
0: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
1: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
0: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma. Žijeme tady už 80. roku.
1: Uh-huh.
0: Ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měli nějak prostě...
1: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady a já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme s načají a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra? Ne, on přišel z vojny, tak těsně, takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení, takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A ne, jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl Sobot a aha. Pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl 3x. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Stráž pod Ralskem, jste to znáte.
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v Jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotel Slavia, tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli šli si spát a za chvíli budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodila jsem do práce, ale nikde se nezdržuji. Ano. Měl o mě jako strach.
0: To se nedivím.
1: A ona nešla, ani pošta vůbec nešla, telefony, no nic, a takže přes vám mě přišli pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to jsem tak prožila. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a tu a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela, už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak mě psal, jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky a tak, takový to bylo pěkný, to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
0: Jak to?
1: Já bych plakala.
0: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, máte pravdu.
1: Ale mám to, někdy se do toho dám.
0: Tak moc a moc děkuju, paní Zdeno, no, i vám za vyprávění.
1: Taky,
0: přeju krásnou dobrou noc.
1: Vzpomínky a je to, na noční linku poslouchám každý den.
0: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávičky. Paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář. Podali jste si s ním ruku. Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolikže to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdeněk měl rád jenom barevný houby.
2: Ne. To ne. Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníkem.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro osudičce,
2: ano,
4: jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to dítě, to dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdenek spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatých slzám. To Zdeněk uměl, ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel, no co se dá dělat.
4: Čím? Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal, Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdenkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdenku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdenek už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké a Zdenkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká můza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A
3: Bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. On si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No. Už na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodskej ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To nebylo možné, tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. Co jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch. A povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyší špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc, a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského Italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý, a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic, a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližoval. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo
0: si
2: to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Boriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej. A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam fronta polá. Není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedená. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, ty svět, chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné. Ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle to jako říkal, no kam by házel kosti, takhle to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedné zásadní takové mentální nebo povahové vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu-Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníků, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který pomníš. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní poslední ohlédnutí za festivalem filmového smíchu, který se po léta pořádal v Rychnově nad Kněžnou, bude mimo jiné patřit Bolku Polívkovi a jeho přátelům. Nechybí mezi nimi ani originální režisérka Věra Chytilová. Ale ještě předtím se svou troškou před kameru, nebo spíš před rozhlasový mikrofon, přijdou i pánové Milan Lasica a Julius Satinský. No a protože se tohle setkání natáčelo v době někdejšího rozpadu Československa, jejich téma je naprosto jasné. Vám všem přání dobrých dnů ve zdraví dnes posílají autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Si všimněte, že my monarchisti nepohrdáme takými věcami, jako je žobradlo. Naopak to vzbudzuje u lidí dvoveru. Žobradlo. A vždycky tam mám nějaké lízátka a cukríky, keby náhodou poddaný, prostě...
3: Samozřejmě.
2: Dětičky a tak dále, tak to rozhadzujeme.
4: Ano. A oni děti kričí a páni jdu.
2: Ano, a s tím by som mohl okamžitě emigrovat. Nemusím se vrátit domov, víte, tam mám všetko. Pás, peniaze v jednej obálke, tam je napísané Č, to jsou české peniaze. V druhé obálky s slovenské peniaze. A nebudem to jmenovat, všechny ty jmeny, které mám. Odpovedal jsem vám dobře na otázku, ale můžem vám, je to k nahliadnutí. Jsou tam všelijaké fotografie, faksimile a
4: můžeme to dát kolovat.
2: Je tam, a nevím, kde se... Havel je tam na fotografii.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko.
4: Neberu všecko.
3: Bereš všecko.
0: To se musím bránit, páč, to o mě známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když si měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak si říkají, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
5: Ale ty hádky je to
3: my
5: pořád
3: jsme se museli zavrtávat.
5: Oni se hádají pořád. V natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady vyprovokovala, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky, a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu, jo, v tom snu.
3: Ale jak a ty mluvíš jsem, před
0: no
3: tím
0: tak v tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No, ne, no ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní a když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?